Opět jsme se sešli v rozhlasovém studiu, abychom vám nabízeli oldies. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý, zastupující zvídavé a tvořivé mládí, a já, autor Jirka Tieftrunk, starý pedant, perfekcionista a encyklopedista. Máme pro vás 17 hudebních titulů a začneme pohledem do britského žebříčku přesně před 45 lety. Skupina Status Quo v něm měla Mystery Song.

Mystery Song z alba Blue for You se u nás moc nehraje, proto jsem jej vybral. Dnes vám nabídnu to, o čem jsem se jenom zmínil, ale nezahrál, a také vás poprosím o pomoc. Ale pěkně po pořádku, zmínil jsem, že šlágr Cigeinerin se v Německu zpíval také anglicky, a to pod názvem Gypsy Boy, a byl to v roce 1970 single zpěváka Bena Thomase.

0: time. He goes wild when I flip that dial.
1: Just couldn't resist her with her pocket transistor jsem hrál na přání v britském provedení, teď jsem přidal originál Američana Dannyho Jordana z roku 1960. Je jasné, že píseň vznikla v Americe, v roce 1960 v Británii ještě žádná hitparádová rádia nevysílala. Před týdnem jsem zmínil Sonnyho Boye Williamsona, oni vlastně byli dva.

Americký bluesman Sonny Boy Williamson první zaspíval Good Morning Schoolgirl. Nahrávka je z roku 1937 a je slyšet, že inspirovala třeba britské The Yardbirds. Sonny Boy Williamson II. Se narodil dříve a zemřel později než ten výše zmiňovaný první a jméno si od něj vypůjčil. Bring It On Home mu složil Willie Dixon, nahrávka inspirovala skupinu Led Zeppelin.

To byl skok od amerických bluesmenů k českému popíku. Americká inspirace je ale i v něm. Iveta Simonová a Milan Chladil zaspívali krásný román. Je to původně filmová píseň z roku 1936. Textoval Zdeněk Porovec, doprovázel samozřejmě Karel Vlach. Suprafonský singl je z roku 1971. Fine Romance vám zaspívá Bing Crosby s manželkou.

Jak se říká, pokaždé není posvícení a týká se to samozřejmě i mě. Ne všechny zahraniční a našimi interprety převzaté nahrávky se mi daří identifikovat a tak se obracím na vás, posluchače, protože stále platí, že více uší více slyší a více hlav víc ví. Takže víte-li něco o zahraničním původu těchto dvou nahrávek, moc prosím, laskavě mi napište.

Helena Blehárová zaspívala Pojď to vzdát, Hana Buštíková Už není sám, roky vzniku těchto nahrávek 1981 a 77. V případě první písně je uváděn jako zahraniční autor Giorgio Moroder, u té druhé Maďar Tibor Konc. To je bohužel bez záruky, ale mohlo by to znamenat, že originál zpívala třeba Dana Summer nebo Koty Kováč.

Toto porovnávání je naprosto jasné. Karel Štědrý zaspíval Magdalénu s textem Jiřího Suchého, doprovázel ho Karel Vlach se svým orchestrem. A název originálu vydavatelé uvádějí, takže je zřejmé, že vzorem byla těm všem už přes 100 let stará americká písnička Pretty Baby. Řekl jsem si, že by se vám mohla líbit interpretace Deana Martina.

Mám tu také něco na přání, to první zní Světla promenád. Měl jsem tak nějak v povědomí, že je to původně zahraniční píseň a ejhle, teprve při hledání nahrávky jsem zjistil, že tomu tak není. Autory jsou Petr Kareš a Karel Kozel starší. To druhé přání je zpěvačka Froso Tarasidu a brněnská nahrávka z roku 1977 Dej nám řeko sílu svou.

případě světel promenád přání znělo ne s vlachem a ne na šelaku, ale nahrávka Točru a sboru Lubomíra Pánka. Tu jste také slyšeli. Na desce vydána nebyla, pochází z roku 1965 a orchestr tehdy řídil Karel Krautgartner. A ještě k Froso Tarasidu, ta písnička je původem ze zahraničí. Víte-li něco o originálu, prosím, podělte se mnou.

Hana Ulrichová zaspívala Sedmý den, Sedmý díl, Sedmý sen a myslím si, že v tomto porovnávání jste jistě měli po několika tónech jasno. Rok 1970 doprovázel ji Točer a textoval Michael Prostějovský. Ten svět a kraj mi moc nesedí, ale třeba jiný nápad a rým neměl. Původně samozřejmě Stevie Wonder a jeho hit Yester Me, Yester You, Yesterday.

Text originálu se od našeho liší. Stevie nostalgicky zpíval, co mezi námi bylo, to už je včerejšek. Mám tu ještě jeden malý rest. Alespoň já to tak cítím. Začátkem června jsem říkal, že Gillian Hills převzala svoji píseň Tut, tut, tut, tut z Ameriky a teď to tou zaoceánskou nahrávkou také doložím. Toto je skupina The Lollipops a její Busy Signal.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Proši, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
6: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
5: Co by ho mohlo rušit v případě
6: no,
5: Petra?
6: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
5: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za déšť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala. Takže já vstávám s Jessicou Fletcher. Většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher, takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl. To je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichar.
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýžu, ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmí, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil včil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No sídlíte tady.
3: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je stěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma.
3: Sláma?
2: Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma,
3: když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co je s ním?
3: Nemáte močáka?
2: Ježiš, ne.
3: Nebo aspoň rychlokvašňák, ale ne.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltáne kláku, nebyl by?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil tak, aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct. Helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptýz.
3: A jej. Striptýz. Mě bolí hlava až po černic. Ale ostuda, víte?
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptýz?
2: Ne, striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebyla.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Selava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát? To je dobrý
0: tip. Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Selavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
1: Tam bude diskotéka. Já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem. Takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného. Můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit. Pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. Já taky jenom rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tady na výběr tu druhou manželost. Můžu vybrat?
1: No, já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já
1: uvidíme.
0: Zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko závěrečná zkouška Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Šterc, Lubomír Lipský, Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
5: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana. A prosila bych Bčko.
4: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
7: Dobrý den.
6: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
4: Ano.
6: Ale hlasuju pro dvojku.
4: Dobře.
7: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
4: Děkujeme. Když ještě někdo na telefonu, dobrý den.
8: Krásné odpoledne, Robert Praha, 7. Zdravím pana Salavu, vás, Patriku.
4: Děkuju.
8: A je vás chtěl taky. Bych Bčko.
4: Chtěl byste Bčko, dobře. Přibývá Bčko, děkujeme. A poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
9: Tak, dobré odpoledne, Patriku. A zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, naschledanou.
4: Petře, vidíte mi pod ruku.
7: Bohužel vidím.
4: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla a Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
10: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
11: Kde to je?
10: To je tam v Kamenném hvozdu.
11: Ježíš Maria, tam taky striptease?
10: Ne, tam se dělal Rothschilda.
11: Rothschilda?
10: Rothschilda.
11: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
10: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
11: Ježe, já platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
10: Jo, dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
11: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
10: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar.
11: Pracháče, to je právě, to je dneska tato doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mně prší do polívky.
10: Děte, vy nemáte šindel, chudáku malá.
11: Ani jeden, proto já takhle dohádím. Umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
10: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
11: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
10: Počkejte, ale vy máte střechu?
11: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dup. skupinu vynouknu.
10: Je to mizérie, je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
11: Zbláznil jste se na, na stylovej mlejn plechovou střechu.
10: No tak pardon, vy máte mlejn? No. Mm, a co kolo mlýnský za čtyři rýnský?
11: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
10: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
11: Mrko, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivím. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
10: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
11: Ty právě nemám, takže mi kape.
10: Na maják.
11: Ale ne, na mlad. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerné době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
10: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
11: Starám se o fondy.
10: Děte, vy máte nějaký fondy?
11: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
10: No a co pak to došly?
11: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt týšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
10: Yeah. Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, no, bez došku, no, bez perspektivy. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
11: Hastrmana, no, to si budu asi dělat sám, až jsem to namočil až po krk.
4: Kdyby to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá, a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
7: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu, a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jarmanová, Ivo Niedrle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho souboj s pamětí byl úžasný.
4: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka. Bylo to i ve videostopu něco podobného.
7: Ano,
4: pak i na Nově svého času pro ty mladší.
7: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
4: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
7: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný, a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
4: Nejsou. I ti, co by to řídili, vybírali?
7: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože ano, od těch autorů typu pana Gustava Oplustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Tak já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakýho Wegschneidera, takovýho prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitele tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, ale nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostry a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že věděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá, proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není a pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk, najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když nabídneme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny.
2: Myslím, že ano,
1: něco si tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale také silné jméno. Takže protidávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800
2: 900.
1: Číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Šumecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji? Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit a já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před lety.
3: Tak bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Ano. Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr, a je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory, protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a před pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, nebo obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no právě.
5: Běhali. Jo,
4: děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek. Jo. Díky, naslyšenou, krásný den.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve? Dobrý den po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku. Ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Satský psychiatrický léčený, trošičku jsem se složil, ale nemoje.
2: Tak ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady v Satský, jak se o nás starají a super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Jaký pak omluvila ceremonie, že se nebudeme žinírovat před sebou. Co přece muž, ne? Chlapi!
8: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho. Rozumíte?
9: Ne.
8: A jako říkáte chlapi, já jsem sem pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
7: A jste už tady dlouho?
8: Prosím?
7: Jste už tady dlouho?
8: No, celou noc jsem tady byl.
7: Ale ne u vás doma.
8: doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel. Ne, to chápu. No prosím, chápete, ale abyste to nechápali nějak obráceně.
9: Jak obráceně?
8: No obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte.
9: To si taky nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
8: No prosím, co jste dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
9: Fialky, a co má znamenat ty fialky a víno, no tak to...
8: No přece to je tak známý, jak to je, žený, zpěv a víno, no fialky,
9: fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda.
8: Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no taky jsme neměli kdy pačte hned, jo? Tohle to tak vše.
9: No jo?
8: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď
9: co?
8: Já najednou v košili.
9: Ne, a no, když je to jednoduchý, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
8: Pane, my jste vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima, jak psovi.
9: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
8: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
9: Ona.
8: Já pak nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, no, jistě, no, ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
9: Jo.
8: No. Ty tamhle někde dlachní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on ne, prosím, tak se to stalo. No.
9: A co by si měl myslet?
8: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? Co jsme vás taky nečekali? No a co, no, tak já jsem to zkrátka nechtěl, pak je to riskantní.
9: A co je riskantní?
8: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano? Víte to, tohle ona povídá, protože to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já...
9: No tak teď mě to teprve dopadlo. Tak víte mi, jo?
8: Já si pane nemám společnýho.
9: V košili a já jakože nic, jo?
8: No řekla Máňa, já nic takového neřek.
9: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
8: Nashledanou.
9: Sedět, čekat, přijdu.
8: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř, a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Takže Nahovský šíp, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Lkavín. Zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: A hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás. Díky. Bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas. Děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů na Nahovský šíp a Dvořák. Závěrečná zkouška.
4: Jeruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadní, aby nezbudili podezření, že jde o řízenou provokaci. Čili
4: takový agent musí vypadat jako úplný vůl, správně. Proto jste to výběrový řízení vyhráli právě vy dva.
5: Opravdu?
6: Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
4: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát
6: pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
4: Písmeno E. No, a jinak v pořádku.
5: Pane Maro, já mám takový problém. Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl... Plajte!
4: Chodník no. Jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no? Dokonce. Tady to vidíme ve vašich materiálech. Čile, kontakty s lehkými děvčaty.
5: A to čile, tak jako no. Občas takovou.
4: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
5: Kdo to napsal?
4: Tohle mě přepisovala manželka.
5: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a co to už šlo o sex, jak my víme.
4: Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, Snaživec, dopravní policista.
6: Ano, pane majore.
4: Tak, jdeme. Pojďte.
6: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
7: No jo, celá babička.
6: Taky si pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
5: 4 piva.
4: Chyba, rychlost, děláme rychlost, Konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
5: Promiňte, pane doktore, promiňte. Už ty nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. To víte, rychlost mi dělá potíže, ale chlast mi ne.
4: Snaživec, pokračujte.
6: Víte, jak máme těžkou službu, pane ano. Majore. Co všechno musí... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
4: Kilometrů!
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salavou. Moc děkuju za návštěvu.
3: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné, těším se na příště.
1: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Počet lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost v Česku, mírně roste. Bohumín dokončuje přestavbu starého bytového domu v Pudlově na 6 třípokojových bytů. Karviná plánuje v Loukách nové místo pro sousedská setkávání i spolky. Dnes bude slunečno s teplotami do 26 stupňů. Je čtvrtek 13. srpna. Dobré ráno, u zpráv vám přeje František Tichý. Počet lidí, kteří v Česku podnikají na vedlejší činnost, za posledních 10 let je mírně vzrostl. Ukazují to data čísla České správy sociálního zabezpečení. Na vedlejší činnost podnikalo ke konci loňského roku bezmála 500 000 lidí, tedy o 80 tisíc víc než v roce 2016. Podle Tomáše Surky z personální agentury Orientaček stojí za nárůstem i počet maminek, které stále častěji rozjíždějí vlastní biznis na mateřské nebo rodičovské dovolené. I kvůli malé flexibilitě svého zaměstnavatele. A Surka dodává, v jakých odvětvích začínají podnikat nejčastěji.
2: To jsou typické služby, které jsou jako vedlejší činnost, které jsou flexibilní, dají se dobře plánovat. Můžou to být různé administrativní činnosti, nebo i úklidové, marketingové, nebo jiné služby, případně nějaký menší obchod, e-shop, kde si může ta žena volně organizovat práci.
0: Vedlejší činnost si můžou založit například matky na mateřské nebo rodičovské, důchodci nebo studenti do 26 let věku. Celkem v Česku podniká bezmála 1 200 000 lidí. Bohumín dokončuje přestavbu starého bytového domu v části Pudlov, kde vzniklo 6 bytů o dispozici 3+KK. Přestavba za 20 000 000 korun, kterou město zaplatilo ze svého rozpočtu, reagovala na dlouhodobý zájem obyvatel o třípokojové byty, uvedla to mluvčí radnice Jana Končítková. Objekt prošel kompletní rekonstrukcí rozvodů, zateplením a přechodem na centrální plynové vytápění. Zájemcům nabídne město byty k pronájmu prostřednictvím veřejné licitace ve středu 14. října. Karviná chystá v Loukách nové komunitní centrum. Nabídne prostor pro setkávání místních a spolkový život. Studie centra je hotová a město teď pokračuje v přípravě stavby. Firmu, která centrum postaví, chce magistrát vybrat na jaře příštího roku, upřesnila mluvčí města Monika Danková.
3: Projekt počítá se společenským sálem, hygienickým zázemím i prostorem pro catering. Součástí záměru budou také nové fotbalové šatny, workoutové i dětské hřiště. V okolí přibudou nová parkovací místa a na střechách objektů budou umístěny fotovoltaické panely.
0: Frekventovaná lávka pro pěší u společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm zůstane průchozí. Město původně plánovalo, že ji během opravy úplně uzavře. Dělníci ji nakonec opraví postupně po jednotlivých částech. Důvody vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
4: My jsme v začátku realizace té opravy zjistili, že je potřeba opravit i větší část lávky než samotný asfalt. Musíme sanovat i betonové podloží. To je první krok, který vede k prodloužení té realizace. A druhá věc je, že jsme zjistili, že to podloží už v této chvíli je v podstatě dělené na dvě půlky, to znamená, umožňuje nám to do budoucna tu opravu realizovat po polovinách.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno s příjemnými teplotami od 22 do 26 stupňů Celsia. Na horách čekáme teplotu od 18 do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Rolnické ulici v Opavě mezi křižovatkami u Mlínka a Dobrovského se opravuje most přes potok Ostrá. Provoz je veden po polovině vozovky a řízen semaforem. Jízdní pruhy jsou zúžené. Omezení potrvá do konce listopadu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

První hraní zprávy z ostravského studia Českého rozhlasu nabídl František Tichý a teď 4 minuty po páté vás zdraví a hezký čtvrtek s datem 13. srpna přeje i Petr Soukup. Máme pro vás pravidelné dobré ráno, tak ať se vám pěkně poslouchá.

0: Dlouhých 15 let byl trenérem ostravských volejbalistek Zdeněk Pomr mladší. Po úspěšném období ale vyslyšel další výzvu z Prahy, kde se narodil. Jeho nástupcem je bývalý volejbalový nahrávač Tomáš Jambor. Už za pár minut ho živě uslyšíte v našem vysílání prostřednictvím reportáže. Teď si ale pojďme připomenout historii spojenou s dnešním datem 13. srpna.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 13. srpna. Svátek mají Aleny. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Vláda Německé demokratické republiky zavřela hranice na západ před 65 lety v roce 1961.
3: V ten den zakryli berlínský ворота na vostok.
2: Na dělící čáře mezi východním a západním Berlínem začala růst zeď. We have lived in the shadow of the wall for more than a year. Železobetonové monstrum, které město a symbolicky i svět neprodyšně rozdělilo na dlouhých 28 let. Před 24 lety s plnou silou podruhé během několika dnů udeřily tragické povodně. 13. srpna 2002 se pod vodou ocitla většina zoologické zahrady v Troji. To nejhorší naši zemi ještě čekalo. Pod vodou byly České Budějovice a další města a vesnice, především na Lužnici a Vltavě. Tisíce lidí muselo opustit domovy a hladiny řek stále stoupaly. Přírodní katastrofa postihla tehdy celkem 753 měst a obcí. Starší z bratrů Mašínových, Ctirad, zemřel před 15 lety ve svých 81. Člen odbojářské skupiny žil od roku 1954 ve Spojených státech. Před 100 lety v roce 1926 se narodil bývalý kubánský vůdce, revolucionář, líder Maximo, Fidel Castro. Patria o muerte! A kulatou osmdesátku má dneska náš zpěvák, skladatel a moderátor, dokonce i bývalý politik Michal Prokop. Všechno nejlepší vám všem, pěkný den.

0: počasí.
1: Ráno máme sice chladné, ale čeká nás veskrze příjemný letní den. Jak to aktuálně v regionu vypadá? Všude je jasno, ve Frýdku Místku teď naměříte 10 stupňů Celsia. Pokud míříme trochu západněji, tak město Albrechtice na Krnovsku teď hlásí na teploměru 12. Prognóza na dnešek je velmi jednoduchá, bude hezky, většinou jasno a slunečno s příjemnými teplotami do 26 stupňů v nížinách a do 22 na horách.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bývalý volejbalista Tomáš Jambor se po 4 letech od konce kariéry a působení u mládežnických týmů volejbalistek stal letos v létě novým koučem extraligového týmu žen Ostravy. Vystřídal po 15 letech Zdeňka Pomra.
1: Já jsem už v klubu byl. Přišel jsem tím pádem už před 4 lety. Ano, u A týmu jsem teďka. No, nastavil nějakou laťku a uvidíme, jestli ji překročíme nebo podlezem.
2: Říká k předchozím 15 letům pod vedením Zdeňka Pomra nový trenér ostravských volejbalistek Tomáš Jambor. Ostrava patří k širší špičce soutěže a pravidelně hraje evropské poháry. Konec předchozího trenéra přišel poměrně nečekaně.
1: Bylo to částečně pro nás i překvapení, pro mě každopádně, takže domluva tam nebyla. Rodilo se to asi zkrátka tak, že jsem byl v klubu asi po ruce ten, který by to teoreticky a vlastně i prakticky mohl to žezlo převzít. Já po té cestě kráčím, nebo jsem sedal na tu trenérskou kariéru, tak to je asi nějaký přirozený vývoj.
2: Přitom Jambor spíše po konci kariéry myslel na koučování mužů, ale váží si toho, že u volejbalu zůstal.
1: Ta příležitost se naskytla, objevila, i když jsem si kdysi říkal, že bych byl v budoucnu rád trenér, tak nikdy mi nenapadlo, že bych byl u žen, takže se to tak nějak spíš naskytlo, ale vlastně jsem za to velmi rád.
2: Jak už bylo řečeno, to je Ostrava hraje pravidelně evropské poháry a čas od času se jí podaří v extralize nebo českém poháru proniknout na medailová umístění.
1: Věřím zkrátka, že se klubu bude dařit, nejen u nás u žen, ale soustředíme se i na všechny mládežnické složky. My na to makáme a jsou to ženy, takže stát se může cokoliv a míč je kulatý.
2: Doplňuje s nadsázkou nový trenér volejbalistek TJ Ostrava Tomáš Jambor. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Krátké zprávy a František Tichý.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Do Česka míří víc než 10 000 balení léku Tamoxifen na léčbu rakoviny prsu, s jehož nedostatkem se dlouhodobě potýkají české lékárny. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Lékárníci teď léky ze zahraničí, které nejsou v Česku registrované, vydávají pacientkám díky speciálnímu opatření v nově sestavených baleních podle individuálních předpisů. Moravskoslezský kraj zahájil rekonstrukci základní školy generála Svobody v Hlučíně, která slouží dětem s mentálním postižením, autismem a dalšími specifickými potřebami. Oprava za 39 milionů korun přinese nové učebny v podkroví i nový výtah. Kvůli stavbě se výuka na celý příští školní rok přesune do náhradních prostor. Nehoda motorkáře a kamionu ve středu na 2 hodiny komplikovala provoz na dálnici D1 v Ostravě. Asi hodinu a půl byla komunikace uzavřená v obou směrech. Motorkář najel na přenosné dopravní značení, které se odrazilo do protisměru a následně se srazil s projíždějícím kamionem. Letní kino v Orlové ožije od pátku řezbářským sympoziem. Zkušení řezbáři tam budou po celý víkend vytvářet dřevěné sochy. Návštěvníci mohou sledovat jejich práci od prvních řezů až po hotová díla. Sympozium začne v pátek v 10 hodin a vstup je zdarma. Fotbalisté Paris Saint-Germain zopakovali loňský triumf v superpoháru. V zápase, v němž se v úvodu nové sezóny tradičně utkávají vítězové ligy mistrů a evropské ligy, porazili v Salzburku Aston Villa 2-1. A jaké nás dnes čeká počasí? V Moravskoslezském kraji bude jasno s teplotami od 22 do 26 stupňů. Na horách čekáme teplotu od 18 do 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor dejte na dálnici D1 za Bohumínem ve směru na Ostravu. Na 369. kilometru je nehoda 2 osobních aut. Jezděte opatrně, Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Skupina Lucie, hned poté Olympik a pak už je na řadu přijde pozvání k poslechu našeho dnešního dopoledního vysílání.

Dnes je čtvrtek a znamená to, že v dopoledním čase po 11. hodině budeme vysílat naši tradiční lékárnu, magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Naším hostem bude Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Ivana Šuláková ho pozvala k mikrofonu, aby s ním probrala novou léčbu pacientů s těžko kontrolovatelným vysokým tlakem. Provádí se metodou zvanou renální denervace, což je minimálně invazivní katetrizační zákrok, kterém jde o přerušení nervové stimulace ledvin. Ptát se našeho hosta budete moci samozřejmě i vy prostřednictvím naší telefonní linky 596 11 22 66. Lékárna startuje 10 minut po 11. hodině.

0: počasí. Tradiční ranní telefonát s ostravskými meteorology na lince Marie Glofáková. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Nejprve aktuální stav v našem regionu.
1: Aktuálně je všude slunečno, jasno, teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 až 6 stupni Celsia. Vítr fouká většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Jaká je předpověď na čtvrtek s datem 13. srpna?
1: Dnes bude i nadále jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty se vyšplhají na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách na 18 až 22 stupňů Celsia a vítr bude slabý. V průběhu dne trošičku zesílí, bude foukat mírný severovýchodní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
0: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na pátek a co zítra?
1: Noc bude jasná, nejnižší teploty budou v dost širokém rozpětí, mezi 14 až 10 stupni Celsia, v údolích mohou klesnout až na 6 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den už se začne pomalu oteplovat, i nadále bude jasná nebo skoro jasná obloha. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách na 19 až 23 stupňů Celsia a vítr bude foukat slabý severovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: To byly informace o počasí, nabídla je Marie Glofáková, děkujeme za to a pěkný den.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Lucie Vondráčková, teď je 5:51, jedno pozvání k poslechu našeho vysílání po 13. hodině, kdy startuje pořad Alex a host. Tentokrát bude u mikrofonu s Alex Minářovou i módní návrhář Osmany Lafita. Uslyšíte třeba i o tom, jaký je jeho denní rytmus, kdy se mu nejlépe pracuje.
1: Já jsem spíš takový jako nošní, tak jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do 1 hodina, 2, 3 hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem 9:30, 9:30 a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
2: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v 1, 2 ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají i věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat ty modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále, ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi.
0: Připomenu, že celý rozhovor s Osmany Lafitou si můžete poslechnout dnes pár minut po 13. hodině.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Stát dnes spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Veřejnost by se měla přihlašovat ve 13 hodin. Někteří chovatelé v Česku kvůli nedostatku krmiv způsobeným suchem prodávají dobytek. V Opavě se staví další veřejné sportovní hřiště. Čeká nás slunečný den s teplotami kolem 25 stupňů. Dnes je čtvrtek s datem 13. srpna. Dobré ráno, u zpráv vám přeje František Tichý. Lidé se dnes můžou zapojit do zátěžového testu systému e-doklady. Stačí, když si ve 13 hodin aplikaci spustí tak, jak jsou zvyklí. Cílem státu je vyzkoušet před letošními komunálními a senátními volbami, jestli systém vydrží nápor desítek tisíc přihlášení na jednou. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky by se mohlo přihlásit zhruba 40 tisíc lidí. Proto je podle Klučky nutné udělat test aplikace veřejně.
2: Bude pro nás znamenat velmi cennou informaci, díky které budeme moci systém dále optimalizovat a budeme jednoznačně vědět, zdali jsme připraveni na letošní podzimní volby.
0: Před testem by se lidé měli zkontrolovat, jestli mají aplikaci aktualizovanou a znají svůj PIN. Systém e-dokladu nefungoval při loňských sněmovních volbách. Kvůli tomu rezignoval z pozice tehdejšího ředitele digitální informační agentury Martin Messerschmidt. Někteří chovatelé v Česku kvůli nedostatku krmiv způsobeným suchem prodávají dobytek, upozornila na to Asociace soukromých zemědělců. Důvodem je podle ní nedostatek sena nebo jeho rostoucí cena. Pro některé chovy je tak jedinou možností snižovat stavy zvířat. Ministerstvo před měsícem umožnilo kvůli suchu využít oznámení tzv. Vyšší moci, aby zemědělci nepřišli o dotace navázané na počet zvířat na hektar hospodářství. Extrémní sucho ale podle asociace vyžaduje dlouhodobě běžší koncepci. V Opavě začala stavba nového streetballového hřiště v městských sadech. Je to jedna z investic už dříve navržených obyvateli, na kterou se ale kvůli předloňským povodním nedostalo. Hřiště bude hotové v polovině září a opavská radnice potvrdila, že bude přístupné všem zájemcům.
3: Současně se chystají i další proměny veřejných ploch podle návrhů obyvatel. S největší podporou veřejnosti vznikne oplocený psí park poblíž Stříbrného jezera a taky sportovně odpočinkový areál v městské části Vlaštovice. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Ministerstva poslala desítky připomínek na návrh státní kulturní politiky, kterou vytvořilo Ministerstvo kultury. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Rezorty kritizují třeba vysoké finanční nároky, chybějící analýzu nebo přílišnou obecnost dokumentu. Ke stažení vyzvali vládu Andreje Babiše z Hnutí ANO i organizace v kultuře. Po rezortu kultury chtějí, aby využívala ještě stále platný strategický dokument předchozí vlády Petra Fialy z ODS. Ministerstvo ale zatím podle ministra kultury ty klempíře za motoristy o stažení návrhu neuvažuje.
1: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji dnes bude jasno. Teploty vystoupí na 22 až 26. Na horách čekejte teplotu kolem 20 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný severovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S možnými komplikacemi v provozu počítejte na silnici 474 v Hrádku na Frýdecko-Místecku. Je tam nehoda motocyklu, na místě zasahují záchranáři. A na Bruntálsku na silnici 11 u Milotic nad Opavou je v ostré zatáčce odstavený porouchaný autobus, také tam dejte pozor. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: František Tichý a Petr Soukup, staráme se o dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava s datem 13. srpna. 4 minuty po 6. přejeme všem pěkné ráno. Budeme gratulovat těm, kteří dnes mají svůj svátek a v kalendáři je napsáno jméno Alena, což je křestní jméno, které má nejasný původ, je hned několik výkladů. Někteří nomenologové tvrdí, že se jedná o ženskou variantu jménem Alan s významem soulad anebo svobodnost. Jiní vědci se pak opírají o teorii, že se jedná o část jména Magdalena, to znamená původem z Magdaly.

Do třetice se může jednat i o upravenou verzi jména Helena. To se dá vyložit jako světlo anebo pochodeň. Tak milé Aleny, vyberte si, co je vám milé. Každopádně vám přejeme krásný sváteční den.

0: Chvíl po ránu nám teď hudebně zpříjemnil Karel Zich 6 hodin a 12 minut. Nejistota trápí některé lidi bydlící u horního toku řeky Opavy. Povodí Odry teď projektuje novou podobu koryta po povodni v roce 2024 a lidé už by rádi věděli, na čem jsou. Více podrobností v reportáži krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z pedlahví. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. Paže kolmo nad hlavou drží láhev. S nádechem přesuneme pánev vzad, mírně pokrčíme kolena a jdeme do předklonu. Opět s výdechem se vrátíme zpět do stoje. Paže stále nad hlavou. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno je hezké, slunečné, i když poněkud chladné. V Třinci teď naměříte 7 stupňů Celsia, trochu tepleji na Opavsku, v Chuchelné 11 stupňů na teploměru. Předpověď na dnešek zní velmi dobře, bude příjemně, většinou slunečno, bez přeháněk, teploty v nížinách do 26 stupňů, na horách, na hřebenech. Čekejte teplotu okolo 20, 21 stupňů.
2: Tak vám představíme rodinu Svobodovu z Frenštátu pod Radhoštěm, která se věnuje voltiži. Vedle maminky Adély a otce Ondřeje i dceru Viktorii, českou reprezentantku v tomto sportu. Celá výprava i s Valachem Genzerikem se právě vrátila z mistrovství Evropy v Le Mans, jak o tom více povypráví Ivě Piskalové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Eva Farná, teď je 6 hodin a 22 minut. Do oblasti kolem horního toku řeky Opavy vyrazili projektanti. Mají navrhnout finální podobu obnovy po povodni v roce 2024. Součástí mají být i protipovodňové prvky a přírodě blízká opatření. Jde o úsek nad plánovanou přehradou Nové Hřminovy. První verze projektu mají být hotové už v říjnu. Samotné opravy koryta pak mají skončit nejpozději v roce 2030.
1: Já bych byla moc ráda, aby jsme měli jasnou informaci, jak to bude dál.
2: Hana Vitásková bydlí opravdu na dohled od řeky Opavy a to, co jí trápí, je nejistota.
1: A my nevíme, jestli dělat si ploty nebo se o ten pozemek přestat starat.
2: Kvůli popovodňové obnově řeky Opavy možná bude nutné, aby někteří lidé uhli se svými pozemky.
3: Je potřeba té v řece nechat větší prostor a zároveň to zastavené území nějakým způsobem ochránit, třeba odsazenou hrází.
2: Říká nezávislý místostarosta Karlovic Martin Kočí.
3: Máme jakousi představu toho projektu, který už vznikl, který nám říká, co by nás dokázalo ochránit na průtoky Kvesto. Nemělo by to být jen o tom, že z lichoběžníkového koryta na 20-letý průtok se stane lichoběžníkové koryto, které pobere větší kapacitu.
2: Oblast v minulosti řešila studie od Agentury ochrany přírody a krajiny. Ta ale není závazná a povodí Odry, které teď zadalo projekty na obnovu horního toku Opavy, se jí řídit nemusí. Podle mluvčí státního podniku Šárky Vlčkové má být nová podoba horní Opavy přírodě blízká, ale v některých úsecích i technická.
4: Úseci, kde bylo rozhodnuto o obnově do stavu předpovodní, již postupně probíhají stavební práce. U přirozených, neupravených vodních toků nepovažujeme rozsáhlé zásahy za prioritu. Ve většině těchto úseků chceme ponechat prostor přirozenému vývoji říčního koryta.
2: Přírodě blízké prvky vítá ochránce přírody i vodokoupil z Hnutí pro Jeseníky.
5: Jsme rádi, že povodí Odry začíná konečně uvažovat o přírodě blízkých opatřeních. Máme špatné zkušenosti a obavu z toho, že nakonec stát si zvolí jednodušší řešení, které nebude tak efektivní.
2: Dodává i vodokoupil s odkazem na povodně v roce 1997, po kterých se o podobných opatřeních jednalo, ale zůstaly jenom na papíře. Povodí Odry chce, aby na projektech spolupracovali i obce a své zkušenosti s povodní předávali projektantům. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: U mikrofonu je František Tichý, čeká vás krátký zpravodajský souhrn.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Ke konci loňského roku jich bylo bezmála 500 000, zhruba o 80 tisíc víc než před 10 lety. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Vedlejší podnikání můžou využívat například studenti, důchodci nebo rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Bohumín dokončuje přestavbu starého bytového domu v části Pudlov, kde vzniklo 6 bytů o dispozici 3+KK. Přestavba za 20 milionů korun, kterou město zaplatilo ze svého rozpočtu, reagovala na dlouhodobý zájem obyvatel o 3-pokojové byty. Zájemcům nabídne město byty k pronájmu prostřednictvím veřejné licitace v polovině října. Karviná chystá v Loukách nové komunitní centrum, nabídne prostor pro setkávání místních a spolkový život. Studie centra je hotová a město teď pokračuje v přípravě stavby. Firmu, která centrum postaví, chce radnice vybrat na jaře příštího roku. Frekventovaná lávka pro pěší u společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm zůstane průchozí. Město původně plánovalo, že ji během opravy úplně uzavře. Dělníci ji nakonec opraví postupně po jednotlivých částech. Z pražských Dejvic dnes odstartuje největší domácí cyklistický závod Czech Tour. Na trasu dlouhou celkem 650 kilometrů vyrazí přes 120 jezdců z 18 týmů. Závod je rozdělený do 4 etap. Jaké nás dnes čeká počasí? V Moravskoslezském kraji bude jasno, teploty vystoupí na 22 až 26, na horách na 18 až 22 stupně.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: S možnými komplikacemi v provozu počítejte na silnici 474 v Hrádku na Frýdecko-Místecku. Je tam nehoda motocyklu, na místě zasahují záchranáři. Na Bruntálsku na silnici 11 u Milotic nad Opavou je v ostré zatáčce odstavený porouchaný autobus. Také tam dejte pozor. Na Ostravici na silnici 56 je nehoda dvou osobních aut a na exitu 361 dálnice D1 je porouchané nákladní auto. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: I dnes vám nabídneme trochu prázdninové inspirace k výletům, a to v rámci tohlevého magazínu Křížem krajem po 9:00. Kam nás dnes zavede, to uslyšíte po písních Ivety Bartošové a Pavla Bobka. Mějte pěkné ráno.

0: doma. Naše rozhlasová cesta nás po ránu dovedla až k pozvání k poslechu dnešního pořadu Křížem krajem. Kostel z konce 19. století zasvěcený svatému Pavlu, jenž vévodí mírovému náměstí v Ostravě Vítkovicích, má na věži nové ciferníky. Nová tvář, kterou obrací k obyvatelům, mu navrací původní historický charakter. A my to dnes vše probereme a na místo se podíváme s ostravským historikem a kronikářem Petrem Lexou Přendíkem. Díkevej. Poslouchejte nás 10 minut po 9. hodině. Teď vám zahrajeme francouzskou skupinu Gypsy Kings, nahrávku Soy, a hned poté budeme mluvit o počasí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Tradiční ranní telefonát s ostravskými meteorology na lince Marie Glofáková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Nejprve aktuální stav v našem regionu.
2: Aktuálně je všude slunečno, jasno, teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 až 6 stupni Celsia. Vítr fouká většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď na čtvrtek s datem 13. srpna?
2: Dnes bude i nadále jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty se vyšplhají na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách na 18 až 22 stupňů Celsia a vítr bude slabý. V průběhu dne trošičku zesílí, bude foukat mírný severovýchodní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na pátek a co zítra?
2: Noc bude jasná, nejnižší teploty budou v dost širokém rozpětí, mezi 14 až 10 stupňů Celsia a v údolích mohou klesnout až na 6 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den už se začne pomalu oteplovat, i nadále bude jasná nebo skoro jasná obloha. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách na 19 až 23 stupňů Celsia a vítr bude foukat slabý severovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: To byly informace o počasí, nabídla je Marie Glofáková, děkujeme za to a pěkný den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Trocha inspirace teď pro ty, kteří mají volno a chtěli by ho nějak smysluplně využít. Muzeum v Bruntále zve na výstavu fotografky Ivany Sivákové s názvem Doteky. Skrz snímky a básně autorka zachycuje pomíjivé situace, světlo i atmosféru. Výstavu můžete vidět v Zámecké kapli, a to až do 15. září. V letních tónech, to je název výstavy obrazů Kateřiny Cabákové, ta je k vidění v městské knihovně ve Frenštátě pod Radoštěm. Přístupná je až do konce prázdnin. A s historikem Jaromírem Poláškem si dnes ve Frýdku můžete projít trasu věnovanou stavbám významných architektů a také plastikám významných umělců. Sraz je o 16:30 odpoledne u Slezské pekárny ve Slezské ulici.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: František Tichý. Povodí Odry začalo s přípravou projektové dokumentace na obnovu horního toku řeky Opavy po povodni v roce 2024. Jde o část mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy. První návrhy mají být hotové v říjnu. Na projektech se budou podílet i obce. Podle nezávislého místostarosty Karlovic Martina Kočího chce obec do projektu dostat lepší protipovodňovou ochranu.
1: Nemělo by to být jen o tom, že z lichoběžníkového koryta na 20-letý průtok se stane lichoběžníkové koryto, které pobere větší kapacitu. To nic moc neřeší, kromě toho, že to tu vodu odsud provede rychle v trochu větším objemu, problém to neřeší, jen ho to odsouvá níž.
0: Krajští hygienici v první polovině prázdnin zkontrolovali 63 táborů a 9 dalších podobných akcí. Nedostatky zjistili v 8 případech. Týkaly se především zdravotnické dokumentace dětí. V jednom případě nebyla dostatečná kvalita pitné vody. Kontrola hygieniků pak narazila na jednu akci, která nebyla řádně hlášená. V regionu se na tábory a podobné akce zatím letos vypravilo 13,5 tisíce dětí. Větší prostor v ložnicích vězni od nového roku mít možná nebudou. Ministerstvo spravedlnosti chce odložit nová pravidla pro velikost cel. Samo se k ním zavázalo v roce 2020 na doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení. Za tu dobu se ale nepodařilo zajistit ve věznicích dostatečné podmínky. Teď připadají na jednoho vězně 4 metry čtvereční, popisuje mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová.
2: Pokud máme například celu nebo ložnici o velikosti 12 metrů čtverečních, můžeme do této místnosti aktuálně umístit 3 vězněné osoby. Nový výpočet upravuje tak, že na první osobu musí připadat 6 metrů čtverečních a každou další 4 metry čtvereční. Do stejně velké místnosti půjde nově umístit pouze 2 vězněné osoby.
0: Počet míst v českých věznicích by se tak snížil o zhruba 2800, to je víc než desetina současné kapacity. V Trutnově začíná dnes večer čtyřdenní rokový festival. Letošní 42. ročník je věnovaný symbolicky Václavu Havlovi jako podsta k jeho nedožitým 90. narozeninám, protože bývalý prezident festival za svého života často navštěvoval. Před prvními koncerty dnes festival zahájí tradiční bohoslužba pod širým nebem, kterou bude sloužit katolický kněz Jan Hanák. Počasí. V Moravskoslezském kraji dnes bude jasno. Teploty vystoupí na 22 až 26, na horách na 18 až 22 stupně. Povane slabý, během dne mírný, severovýchodní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Ostravici na silnici 56 je nehoda dvou osobních aut, projíždějte tam se zvýšenou opatrností. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny na číslo 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: To, co posloucháte, je ranní program Českého rozhlasu Ostrava s datem 13. srpna. U mikrofonu kromě Františka Tichého i Petr Soukup. Mějte pěkné ráno. Nejbližší půl hodina přinese muziku od Elánu, Petra Nováka nebo třeba Michaela Jacksona. Také se, co se informací týče, vrátíme ke včerejšímu zatmění slunce. Reportáž na toto téma čekejte krátce před 7:30, ale ještě předtím tradiční rubrika, kterou připravuje Artur Kubica, dnes nás naučí v uvozovkách zprovoznit staré zaschlé štětce už za pár minut.

0: Poslouchali jsme Petra Nováka, je 7 hodin 10 minut, než dostane slovo v našem vysílání Artur Kubica, tak ještě pojďme k tomu, co nás čeká krátce před 7:30. Vrátíme se totiž k včerejší astronomické události roku. Obsazené hvězdárny i louky na okraji měst, tak to vypadalo všude možně i v našem regionu. Takže my vám uděláme krátký souhrn. Krátce před 7:30. Teď dvakrát měř, jednou řeš s Arturem.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Potřeboval jsem rychle natřít desky na plot a najednou jsem si uvědomil, že mám můj oblíbený štětec zaschlý z předchozího malování. Byl ve sklenici s ředidlem, já jsem ho tam zapomněl a on si tam po odpaření toho ředidla doslova zaschnul. Takže jak na takový štětec? Máme dvě řešení. Buď si koupit štětec nový, není to tak drahé, jenže pokud chcete kvalitu, tak si musíte samozřejmě připlatit. Takže je tu druhá možnost, s takovým zaschlým kvalitním štětcem si pohrát. I takový se dá totiž zachránit. Stačí, když štětiny důkladně proklepete kladivem, opravdu důkladně jemně tlučete do těch štětin, až se od sebe rozdělí. A když se uvolní ze zatvrdnutí, tak takový štětec natřete pořádně mazlavým mýdlem a dáte na 24 hodin odpočívat. Pak už stačí štětec vyprat v teplé vodě se sodou. Zkuste to, třeba se budete divit, co mazlavé mýdlo všechno dokáže. Zdraví vás, kutil, těle mi duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Čeká nás hezký letní den, nicméně po ránu se teploty stále ještě drží nízko, všude svítí slunce. V Ostravě teď naměříte něco málo přes 10 stupňů Celsia, na Bruntálsku, na Slezské Hartě je teplota vyšší o 2 stupně. Prognóza na dnešek říká, že bude hezky, jasno, slunečno, bez deště, teploty příjemné, 22 až 26 stupňů, na horách naměříte do 22.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala novou léčbu pacientů s těžko kontrolovatelným vysokým tlakem. Provádí se metodou zvanou renální denervace. Co to obnáší, dozvíte se ve čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdárny, planetária, ale i louky, zahrady, střechy, domů nebo balkóny, to jsou místa, která se včera večer proměnila v hromadné pozorovatelny. O sledování částečného, ale i velmi výrazného zatmění slunce byl velký zájem a doslova na dračku šly speciální brýle i svářečská skla. Do posledního místa bylo obsazeno třeba i ostravské planetárium.
1: Pojď se podívat.
2: Pozor, ať do toho nedrcne. Vidíš?
3: Zatmění začíná, první radost u dalekohledů. Je jich tady venku všude kolem celkem 14.
4: Viděl jsem měsíc za slunko.
3: Dohromady.
4: Jo.
5: Zabavila jsem děti trochu jinak.
6: Svářecké skla máme.
3: Kde jste je sehnali?
5: Upřímně v Přívoze jsem je sehnala úplně na poslední chvíli. To bylo jediné svářectví, kde to měli.
3: A funguje to?
5: Jo, funguje to.
7: Planetárium jsme opravdu vytáhli, jakýkoliv dalekohled se dá použít na pozorování slunce.
3: Dokonce i vlastní dalekohledy jste přivezli.
7: Ano, někteří z nás dovezli doslova domácí zásoby.
3: A to je Jana Hravalová z Planetária. Martin Vilášek, vedoucí Planetária, to tady spokojeně obhlíží.
8: No je to úžasné, každý den nám tady volalo zhruba 170 lidí, ale je to velice příjemné vlastně vidět, že lidi mají o astronomii a o takové zajímavé ukazy pořád ještě zájem.
9: Jsme úplně nadšení a děkujeme dceři, že to vymyslela a že jsme se tady...
3: A vás je tady ale hodně. Spousta lidí tady obsadila i okolí areálu Planetária. Vy jste dali takovou příjemnou zadní brázdu tady.
10: Ano, ano. My vás tady vítáme.
3: Děkuju.
10: Snažili jsme se to natáčet, takže byl to trochu stresíček, jak to vyladit, ale něco se podařilo.
11: Bylo to vynikající, jsme nadšení, jo?
3: Jste to pojali po svém, vlastní sedačky, catering, že jo?
12: Bylo to krásné, škoda, že nejsme v Madridu, viděli bychom toho víc.
3: Všech 14 dalekohledů tady zůstává, protože už dnes v noci se budou v planetáriu pozorovat a lovit Perseidy. Z Ostravy Martin Knidl, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Luďkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Krátký zpravodajský souhrn nabídne František Tichý. Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Do Česka míří víc než 10 000 balení léku Tamoxifen na léčbu rakoviny prsu, s jehož nedostatkem se dlouhodobě potýkají české lékárny. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Lékárníci teď léky ze zahraničí, které nejsou v Česku registrované, vydávají pacientkám díky speciálnímu opatření v nově sestavených baleních podle individuálních předpisů. Moravskoslezský kraj zahájil rekonstrukci základní školy generála Svobody v Hlučíně, která slouží dětem s postižením, autismem a dalšími specifickými potřebami. Oprava za 39 milionů korun přinese nové učebny v podkroví i nový výtah. Kvůli stavbě se výuka na celý příští školní rok přesune do náhradních prostor. Nehoda motorkáře a kamionu ve středu na 2 hodiny komplikovala provoz na dálnici D1 v Ostravě. Asi hodinu a půl byla komunikace uzavřená v obou směrech. Motorkář najel na přenosné dopravní značení, které se odrazilo do protisměru a následně se srazil s projíždějícím kamionem. Letní kino v Orlové ožije od pátku řezbářským sympoziem. Zkušení řezbáři tam budou po celý víkend vytvářet dřevěné sochy. Návštěvníci mohou sledovat jejich práci od prvních řezů až po hotová díla. Sympozium začne v pátek v 10 hodin a vstup je zdarma. Fotbalisté Paris Saint-Germain zopakovali loňský triumf v superpoháru. V zápase, v němž se v úvodu nové sezóny tradičně utkávají vítězové ligy mistrů a Evropské ligy, porazili v Salzburku Aston Villa 2-1. Jaké nás dnes čeká počasí? V Moravskoslezském kraji bude jasno s teplotami od 22 do 26 stupňů. Na horách čekáme teplotu kolem 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Se zdržením počítejte na silnici 56 v Ostravě jihu ve směru na centrum města. V připojovacím pruhu z ulice Moravské je nehoda autobusu a osobního vozu. A na dálnici D48 je omezený provoz na 60. kilometru, až do odpoledne tam bude probíhat sanace trhlin a spár na silnici a jeden pruh je uzavřen. Bezpečné řízení vašich aut přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Kam dnes vyrazit, ať už za zábavou, anebo za poznáním, to se od Českého rozhlasu Ostrava dozvíte v nejbližší půlhodině. Teď bude zpívat Karel Gott. Pěkné ráno.

0: soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266.
1: Je to tak, přátelé, v tuto chvíli si můžete ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zasoutěžit o pěknou cenu, a sice o vstupenky na festival Hrady CZ. Mám pro vás jednu nepříliš těžkou otázku, a když na ni správně odpovíte, respektive vyberete si z těch možností tu správnou odpověď, tak vstupenky budou vaše. Linka sem k nám 596 11 22 66 a já už se zeptám toho prvního volajícího, kdo pak se k nám dovolal. Dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím. S kým pak hovořím?
2: Je to posluchačka Eva.
1: Tak paní Evo, další zastávkou putovního festivalu Hrady CZ bude po Hradci nad Moravicí jeden romantický hrad známý i díky pohádce o princezně Jasněnce a létajícím ševci. Viděla jste tu pohádku?
2: Ale já si moc nepamatuji.
1: No tak to jsem zvědavý, jak si poradíte, protože my se ptáme, o jakém hradu vlastně mluvíme, kde se ta pohádka natáčela. Dávám možnosti. Buď to mohl být hrad Točník, anebo to mohl být hrad Bouzov. Co myslíte?
2: Já bych tipla Bouzov.
1: Kdo to napověděl?
2: Volal na mě manžel na půl bytu.
1: Dobře to udělal, je to opravdu tak, natáčelo se to na Bouzově. Vám správná odpověď přináší vstupenky na festival Hrady CZ. Vydržte na lince, poznamenám si adresu a přeju vám na festivalu pěkný zážitek. Naslyšenou.
2: Já vám moc děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V programu teď přivítáme ostravského meteorologa Václava Smolku po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak obla je většinou jasná, teploty už nám pomalu stoupají, teďka jsou nejčastěji od 14 do 10 stupňů a vane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu.
1: Jaká je prognóza na celý den?
2: Tak celý den by měl být slunečný s maximálními teplotami od 22 do 25 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a vítr bude slabý během dne mírný severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: To byl dnešek. Jaké počasí můžeme čekat v noci na pátek a co zítra?
2: Tak noc bude jasná, chladná, minimální teploty budou od 14 do 10 stupňů, v údolích to může být až 6 stupňů, vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. I zítra by mělo být slunečno, bude už o něco tepleji, maximální teploty budou od 24 do 27 stupňů, na horách kolem 21 stupňů a vítr bude slabý, severovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě vás požádám o aktuální hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je aktuálně 1028 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje nejčastěji mezi 60 a 90%.
1: Informace o počasí máme kompletní, měli pro nás Václav Smolka. Velké díky, hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: spojení Lucie Bílé s Janem Bendikem, to byla písnička Jednu malou chvíli. Krátce před osmou další sada pozvánek s datem 13. srpna, nejdříve pozvání do Červeného zámku v Hradci nad Moravicí, přední český sochař a hradecký rodák Kurt Gebauer, tam má u příležitosti 85. narozenin velkou výstavu s názvem Zámku Kurt. K vidění je až do 27. září. Na zámku v Bílovci můžete kouknout na výstavu Koruny Karla IV. Jedinečný historický počin představí návštěvníkům korunovační klenoty z pěti zemí Evropy. Výstava trvá do 20. září. A Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava zve na výstavu fotografických obrazů Antonína Gavlase. K vidění je v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky do konce srpna. Otevírací doba je od 8 do 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Lidé se dnes ve 13 hodin můžou zapojit do zátěžového testu e-dokladů. Stačí spustit aplikaci a doklad aktualizovat. Rožnov trvá na původním termínu dokončení Koryčanských pasek, přestože stavební firma chtěla víc času.

0: kultury Bohdana Urbana, je potřeba otestovat aplikaci veřejně a popisuje, jak se lidé můžou zapojit.
1: My bychom potřebovali, aby uživatelé si zaregistrovali aplikaci předem, to znamená dříve než v tu jednu hodinu. V jednu hodinu bychom potom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, to je, že si otevře tu aplikaci, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
0: Po přihlášení se pak doklad automaticky aktualizuje. Podle Urbana by se k testu mohlo přihlásit ideálně 40 000 lidí najednou. Případné nedostatky pak stát vyhodnotí a opraví, aby systém při podzimních volbách fungoval. Do Česka míří víc než 10 000 balení léku Tamoxifen, který léčí rakovinu prsu. Přípravků je v Česku dlouhodobě nedostatek. Podle ministerstva zdravotnictví by se měly dodávky zestabilizovat. Dostatek by jich mělo být i na podzim. Minulý týden rezort společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv vydal speciální opatření, díky kterému se v Česku prodávají i neregistrované léky. Přípravky ze zahraničí lékárnicí pacientkám balí do jednotlivých balení podle individuálních předpisů. Revitalizace koryčanských pasek v Rožnově pod Radhoštěm bude dokončena podle původního plánu, tedy do konce října. Stavební firma žádala o prodloužení termínu, město ale nevyhovělo. Na nejkritičtějším úseku na Svazarmovské je už hotové frézování vozovky. V nejbližších týdnech začne asfaltování. Proč radnice na termínu trvá, vysvětluje starosta Jan Kučera.
2: Aktuálně je sfrezovaná cesta, má se pokládat asfalt. Firma nás požádala o prodloužení právě této části realizace stavby. My jsme s tím nesouhlasili, protože potřebujeme, aby doprava byla co nejdříve funkční, mohla tam zajíždět hromadná doprava a hlavně se nám blíží září a doprava do škol, kterých je tam několik.
0: V opavských městských sadech se staví nové streetballové hřiště. Je to jedna z investic už dříve navržených obyvateli, na kterou se ale kvůli předloňským povodním nedostalo. Hřiště bude hotové v polovině září a přístupné bude všem zájemcům. Současně město chystá i další proměny veřejných ploch podle návrhu obyvatel s největší podporou veřejnosti. Poblíž Stříbrného jezera tak vznikne oplocený psí park a v městské části Vlaštovičky sportovně odpočinkový areál.
3: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji dnes bude jasno, teploty vystoupí na 22 až 26, na horách na 18 až 22 stupně. Povane slabý, během dne mírný severovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor dejte u Melče na Opavsku, na vozovce se tam pohybují telata, na Bruntálsku, na silnici 111, u Milotic nad Opavou už byly příčiny zdržení odstraněny. Pohodové cestování přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Po zprávách Františka Tichého vstupuje dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava do své poslední vysílací hodiny. U mikrofonu toho moderátorského je Petr Soukup. Společně s Františkem přejeme příjemný a pohodový 13. srpnový den. Z muziky pro vás v nejbližších minutách budeme mít Hanu Zagorovou, Vladimíra Mišíka nebo zpěvačku Cher. A co se informací týče o rybách s neobvyklými jmény, bude už za chvíli v rubrice Co v učebnicích nebylo hovořit Martin Písařík.

0: pohádky, bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Legendární píseň Sluneční hrob, to byl Vladimír Mišík, 8 hodin 12 minut. Nejistota trápí některé lidi bydlící u horního toku řeky Opavy. Povodí Odry teď projektuje novou podobu koryta po povodní v roce 2024. A lidé by už rádi věděli, na čem jsou. Bude o tom reportáž, kterou nabídneme krátce před 8:30.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriózní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem.

0: počasí.
1: Ráno bylo chladné, ale teploty už začínají stoupat. V Karviné v tuto chvíli naměříte 16 stupňů Celsia, pojďme do hor, na vrcholu Lysé, v Beskydech teplota 11 stupňů Celsia, všude je jasno a slunečno a vydrží to tak po celý den. Dnes bude svítit slunce, nebude pršet a bude příjemně, maximálně do 26 stupňů v nížinách, na horách pak okolo 20.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Byli jsme s kapelou No Name po ránu ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Do oblasti okolo horního toku řeky Opavy vyrazili projektanti. Mají navrhnout finální podobu obnovy po povodni v roce 2024. Součástí mají být i protipovodňové prvky a přírodě blízká opatření. Jde o úsek nad plánovanou přehradou Nové Heřminovy. První verze projektu mají být hotové v říjnu. Samotné opravy koryta pak mají skončit nejpozději v roce 2030.
1: Já bych byla moc ráda, aby jsme měli jasnou informaci, jak to bude dál.
2: Hana Vytázková bydlí opravdu na dohled od řeky Opavy a to, co jí trápí, je nejistota.
1: A my nevíme, jestli dělat si ploty nebo se o ten pozemek přestat starat.
2: Kvůli popovodňové obnově řeky Opavy možná bude nutné, aby někteří lidé uhli se svými pozemky.
3: Je potřeba té v řece nechat větší prostor a zároveň to zastavené území nějakým způsobem ochránit, třeba odsazenou hrází.
2: Říká nezávislý místostarosta Karlovic Martin Kočí.
3: Máme jakousi představu toho projektu, který už vznikl, který nám říká, co by nás dokázalo ochránit na průtoky Kvesto. Nemělo by to být jen o tom, že z lichoběžníkového koryta na 20-letý průtok se stane lichoběžníkové koryto, které pobere větší kapacitu.
2: Oblast v minulosti řešila studie od Agentury ochrany přírody a krajiny. Ta ale není závazná a povodí Odry, které teď zadalo projekty na obnovu horního toku Opavy, se jí řídit nemusí. Podle mluvčí státního podniku Šárky Vlčkové má být nová podoba horní Opavy přírodě blízká, ale v některých úsecích i technická.
4: Úseci, kde bylo rozhodnuto o obnově do stavu předpovodní, již postupně probíhají stavební práce. U přirozených, neupravených vodních toků nepovažujeme rozsáhlé zásahy za prioritu. Ve většině těchto úseků chceme ponechat prostor přirozenému vývoji říčního koryta.
2: Přírodě blízké prvky vítá ochránce přírody i vodokoupil z Hnutí pro Jeseníky.
5: Jsme rádi, že povodí Odry začíná konečně uvažovat o přírodě blízkých opatřeních. Máme špatné zkušenosti a obavu z toho, že nakonec stát si zvolí jednodušší řešení, které nebude tak efektivní.
2: Dodává i vodokoupil s odkazem na povodně v roce 1997, po kterých se o podobných opatřeních jednalo, ale zůstaly jenom na papíře. Povodí Odry chce, aby na projektech spolupracovali i obce a své zkušenosti s povodní předávali projektantům. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Máme pro vás krátké zprávy, u mikrofonu je František Tichý.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Ke konci loňského roku jich bylo bezmála 500 000, zhruba o 80 tisíc víc než před 10 lety. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Vedlejší podnikání můžou využívat například studenti, důchodci nebo rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Bohumín dokončuje přestavbu starého bytového domu v části Pudlov, kde vzniklo 6 bytů o dispozici 3+KK. Přestavba za 20 milionů korun, kterou město zaplatilo ze svého rozpočtu, reagovala na dlouhodobý zájem obyvatel o 3-pokojové byty. Zájemcům nabídne město byty k pronájmu prostřednictvím veřejné licitace 14. října. Karviná chystá v Loukách nové komunitní centrum. Nabídne prostor pro setkávání místních a spolkový život. Studie centra je hotová a město teď pokračuje v přípravě stavby. Firmu, která centrum postaví, chce radnice vybrat na jaře. Frekventovaná lávka pro pěší u společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm zůstane průchozí. Město původně plánovalo, že ji během opravy úplně uzavře. Dělníci ji nakonec opraví postupně po jednotlivých částech. Z pražských Dejvic dnes odstartuje největší domácí cyklistický závod Czech Tour. Na trasu dlouhou celkem 650 kilometrů vyrazí přes 120 jezdců z 18 týmů. Závod je rozdělený do 4 etap. Jaké nás dnes čeká počasí? V Moravskoslezském kraji dnes bude jasno, teploty vystoupí na 22 až 26, na horách na 18 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 na 345. kilometru ve směru na Brno je nehoda dvou osobních aut. Nehoda je se zraněním, počítejte se zdržením. Další nehodu nám hlásíte z Třince. V Jablunkovské ulici narazilo osobní auto do značky. Jezděte opatrně. Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Krajští hygienici kontrolovali tábory. Jak to dopadlo? Tak to vám povíme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už za pár minut.

0: Stále jste ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava, vysíláme pravidelné dobré ráno. Krajští hygienici za první polovinu prázdnin zkontrolovali 63 zotavovacích akcí. Jde především o letní tábory. V Moravskoslezském kraji se na pobyty v přírodě vypravilo více než 12 tisíc dětí. Já už teď ve studiu vítám Martina Knitla, ten má pro nás více podrobností. Martine, pěkné ráno.
1: Hezký den.
0: Jak probíhaly ty kontroly a bylo všechno v pořádku?
1: Jak už si říkal, hygienici se vypravili na 63 zotavovacích táborů a 9 jiných podobných typů akcí, no a nedostatky zjistili v 8 případech. Ty se týkaly především podmínek pro přijetí dětí na tábor a účasti dalších fyzických osob. Šlo například o nedostatky ve zdravotnické dokumentaci a to, že děti neměly úplné očkování. V jednom případě hygienici zjistili špatnou kvalitu pitné vody a tak táborníci museli začít tu pitnou vodu dovážet. A pak taky kontrola narazila na jednu akci, která nebyla řádně hlášená. Hygienici zatím letos v létě dostali nahlášených 5 podnětů, které vyjeli zkontrolovat.
0: Kromě kvality vody a zdravotnické dokumentace kontrolovali hygienici i další věci.
1: Ano, je to tak, zabývali se taky tím, jestli se na táborech vyskytly u dětí nějaké zdravotní komplikace, procházeli takzvané zdravotnické deníky, které musí vést zdravotníci z každého tábora. Podle zápisů nedošlo k žádnému závažnému zranění. Zdravotníci ošetřovali nejvíce drobné obtíže, jako jsou bolesti v krku, bolesti břicha a hlavy, drobné oděrky, bodnutí hmyzem nebo odstraňovali přisátá klíšťata. Hygienici taky zaznamenali 3 epidemické případy žaludečních potíží. Ty kontroly se taky týkají třeba jídelníčků, ubytování a větrání prostor, kde děti tráví čas, část taky režimu dne a pravidelnou hygienu. A ještě doplním, že v Moravskoslezském kraji bylo k 8. srpnu hlášeno celkem 145 zotavovacích akcí ve více než 200 turnusech a účast je 12 400 dětí. To ale není všechno, patří k tomu taky další desítky jiných podobných akcí.
0: Krajští hygienici kontrolovali zotavovací tábory. My jsme o tom teď hovořili s Martinem Knitlem. Děkujeme.
1: Dobré ráno.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Než se dostaneme k prognóze na celý den, pohled na západ našeho moravskoslezského regionu. Začneme v Jeseníkách na Pradědu, v tuto chvíli slunečno, teplota 10 stupňů Celsia, tepleji je v Krnově, tam teď naměříte 18 stupňů. Prognóza na čtvrtek hovoří o tom, že den bude hezký, letní, bez srážek, s příjemnými teplotami. Ty se budou pohybovat od 22 do 26 stupňů, na horách pak naměříte mezi 18 a 22 stupni.
2: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala novou léčbu pacientů s těžko kontrolovatelným vysokým tlakem. Provádí se metodou zvanou renální denervace. Co to obnáší? Dozvíte se ve čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Už jen 10 minut zbývá do konce toho dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. My těch 10 minut vyplníme veselou minutou Artura Kubici a také dvěma písničkami. Ty zaspívají Marie Rotrová a Chris Rea. Pak už bude u mikrofonu Vítek Goršanov, který vás provede dnešním dopoledním vysíláním. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Přeji vám krásný slunečný den a hodně pohody.
1: Zasmějte se s námi! A tady to je ukázkový prázdninový vtip. To taková mladá psycholožka je na praxi na letním táboře, jde na hřiště a tam vidí hlouček chlapců, jak si hrají. A potom jednoho, který stojí opodál, tak si říká, no to je jasné, to je introvert, chudáček. Začnu s ním a zapojím ho do hry. Jde k němu a povídá, tak co pak se děje, chlapečku, že si dneska nehraješ s ostatními? A ten chlapeček na ní hledí udiveně a povídá, ale já si hraju s ostatními, já jsem přece brankář. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravští strážníci ocenili starokladorubského hřebce, který v jejich řadách slouží už 15 let. Ke konci týdne se do Česka vrátí tropy. Dopravu v Jeseníku komplikují rekonstrukce cest poničených předloňskou povodní. Dnešek bude slunečný s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. Bezmála 35 let pomáhají ostravským strážníkům v práci koně z jízdního oddílu. 13 vycvičených koní se podílí na běžných hlídkách ve městě. Zasahují i při mimořádných událostech, jako jsou demonstrace nebo některá fotbalová utkání. Vedení městské policie předalo ocenění kladrubskému hřebci jménem Sid. Ten po boku strážníků slouží přesně 15 let. Podle ředitele městské policie Ostrava Miroslava Plačka jsou koně jako Sid nenahraditelní i při hlídkování v hůře přístupných oblastech.
2: Poměrně

0: Dnes ráno přitom podle meteorologů na některých místech Česka mrzlo. V horských kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných hor klesly teploty na -2 stupně. Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nové podmínky pro velikost ložnic a cel ve věznicích. Samo se k nim zavázalo před 6 lety. Pokud by pravidla začala platit, snížila by se kapacita věznic o víc než desetinu, asi 2800 míst. Podle ministra na změnu nejsou české věznice teď připravené. V připomínkovém řízení kritizovala odklad třeba kancelář ombudsmanky Evy Kostelanské. Pokračuje její mluvčí Jiří Matuška.
1: Je pravda, že doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nejsou přímo právně závazná. Česká republika se však dlouhodobě hlásí k jejich respektování. Opakované odkládání účinnosti vyvolává otázku, zda stát skutečně vytváří podmínky pro důstojné zacházení.
0: Dopravu v Jeseníku komplikují rekonstrukce cest poničených před loňskou povodní. Dělníci pracují například v ulicích Denisova, Školní a Tyršova. V následujících dnech začnou opravovat Mlýnskou ulici, říká místostarosta Tomáš Vlazlo z hnutí Jeseník srdcem.
2: Nejvíce postiženou ulici v Jeseníku byla ulice Mlýnská, která vyžaduje tedy komplexní rekonstrukci. Tam by měly ty práce, které budou asi nejsložitější, začít v těchto dnech. A důležitou ulicí, která je sice krátká, ale velmi významná z pohledu dopravy Jeseníku, je ulice Fučíkova, takže tam bychom rádi zahájili v druhé polovině srpna.
0: Obnova všech povodněmi zasažených komunikací v Jeseníku si vyžádá zhruba 1 000 000 000 korun.
3: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji dnes bude jasno, teploty vystoupí na 22 až 26, na horách čekejte teplotu kolem 20 stupňů. Povane slabý, během dne mírný severovýchodní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 na 345. kilometru ve směru na Brno je nehoda 2 osobních aut, počítejte se zdržením. A opatrní buďte při jízdě na D56 na úrovni Paskova na 44. kilometru ve směru na Ostravu je porouchané auto, stojí v odstavném pruhu. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, dejte o nich vědět Zelené vlně na čísle 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A František Tichý přinesl další aktuální zprávy. No a teď už máme po 9. hodině a to znamená, že startuje na vlnách Českého rozhlasu Ostrava pořad Dobré dopoledne. Dnes vás zdraví Vítek Goršanov a spolu se mnou tady budou třeba Smoky, Helena Vondráčková, Miroš Birka, no a také pravidelné dopolední rubriky. Ve 9:45 to bude vaše oblíbené zámecké léto. Ještě předtím schytáme nějakou hezkou a potřebnou babskou radu. No a jako vždy na úvod po 9. hodině se vydáme křížem krajem. Dneska zůstáváme v Ostravě a zamíříme do Vítkovic. Římské místo arabských, taková výměna číslic a s tím i věžních ciferníků proměnila tvář vítkovického kostela svatého Pavla. Více o renovaci a také o zajímavostech z historie stavby vám nabídneme už za malou chvíli. Dnes je 4. srpna a ještě jednou vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Ostrava krásné dopoledne.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Kostel z konce 19. století zasvěcený svatému Pavlu, který vévodí Mírovému náměstí v Ostravě Vítkovicích, má na věži nové ciferníky. Nová tvář, kterou obrací k obyvatelům, mu navrací původní historický charakter. S ostravským historikem a kronikářem Petrem Lexou Přendíkem natáčela naše kolegyně redaktorka Petra Štrimplová.
2: Vítkovické ciferníky, velké téma, kterým vlastně obvod žil jak dlouho, pane Přendíku? Protože běžela sbírka, na kterou mohli lidé přispívat.
3: Ano, já myslím, že to byly skoro 3 roky, kdy se opravdu podařilo shromáždit zejména od dobrovolných dárců prostředky na to, aby se kostel svatého Pavla na Mírovém náměstí dočkal po mnoha dekádách nových ciferníků.
2: No a koukáme na tu věž, která se týčí před námi. Ty ciferníky jsou v takovém luxusním, vlastně historizujícím provedení s římskými číslicemi, což je vlastně jiný kabátek, než byly dosud.
3: Ano, my tady máme dokonce historickou fotku už dneska z konce května, kdy probíhala výměna těch ciferníků a zatímco ten původní ciferník měl arabská číslice, tak ten současný má římská číslice. Tím se vlastně kostel vrací ke svému původnímu vizuálu, protože na počátku letošního roku se mně podařilo objevit originální rozkres původních ciferníků z roku 1884, které navrhl autor tohoto kostela, Jakob Kirstein, což byl architekt, mimochodem bych zdůraznil, že on ten vítkovický kostel navrhl úplně kompletně, veškeré řemeslné prvky, ciferníky, lavice, i ta celá stavba je navržena jím. A jenom 26 let v té době, takže je to obdivuhodné, že se do něčeho takového dokázal tak mladý člověk pustit.
2: Tak to bylo takové jako revoluční.
3: Určitě ano. Já si myslím, že to byla asi jedna jeho z největších prvních zakázek v jeho kariéře. No a tak jsem teda objevil ten jeho nákres, kde jsme zjistili, že jednak tam byla římská neogotická čísla, takže ladí to lépe k té neogotické architektuře kostela. Uprostřed se potom nacházelo zlaté slunce a také ty ručičky vypadaly daleko zajímavěji, takže byla na nich umístěna hvězda a nějaký půlměsíc a byla tam tady symbolika nebe.
2: Takže teď je to vlastně v té podobě, která odkazuje do té historie, je to skopírováno pěkně?
3: Přesně tak. A vítkovická farnost i městský obvod Vítkovice přistoupili na ten návrh, že bychom to vrátili do původního formátu, tak jsem rád, že se to povedlo.
2: Ciferníky jsou 4, počítám správně, protože je to vlastně čtverhraná věž kostelní.
3: Ano, takže na každou světovou stranu je obrácen jeden.
2: My bychom ještě mohli popsat, jak vlastně rozměrově je to velké dílo. Kostelní ciferník, člověk si to možná neumí ta měřítka dát dokupy.
3: Přesně tak, já jsem taky vlastně přemýšlel nad tím, jak je to velké. Byl jsem překvapen, schválně, kolik byste tipnula, že to má v průměru centimetrů, takový ciferník.
2: Takový ciferník do 2 metrů?
3: Tak je to lehce nad, je to 215 centimetrů přesně. A já sám jsem si myslel, že to má třeba 4 až 5 metrů, takže ta pohledová vzdálenost je docela velká, že jo, přece ta věž sahá do značné výše, takže 215 centimetrů.
2: No a když ten nový ciferník, tak nové i ručičky?
3: Samotné ručičky byly vyměněny a nemusel se měnit hodinový stroj, protože ten už vlastně dávno nefunguje, je to věž moderní a ve věži se nachází už digitální řízení času, takže když ve Frankfurtu nad Mohanem něco pípne, tak u nás se posune ručička o minutu vpřed a taky to vlastně funguje jako automatika při posouvání letního a zimního času, takže pan farář nemusí chodit do věže a složitě přenastavovat tento systém.
2: No přijde o ten tělocvik, který je s tím spojený, ale zase je to komfortní.
1: Do Ostravy Vítkovic se zase vrátíme po písničce a o věžních hodinách i samotném kostele svatého Pavla vám nabídneme další zajímavé informace. Počkejte si na ně.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Křížem krajem. Dnes jsme na rozhlasovém výletě v ostravských Vítkovicích, konkrétně u věže kostela svatého Pavla na Mírovém náměstí. Ta totiž před časem dostala nové ciferníky. Mají pro změnu římské číslice místo arabských a vracejí vizáž stavby k původní podobě. O výměně i historii kostela si s historikem Petrem Lexou Přendíkem povídala redaktorka Petra Štrimplová.
2: My se spolu ještě díváme na vlastně dokumentaci, na fotografii ze samotné té instalace, tak to byl jeřáb asi s dlouhým ramenem, nebo jak to vypadalo?
3: Ano, tady na té fotografii můžete vidět vysokozdvižnou plošinu, to bylo potřeba hned čtyřikrát teda přemístit a najít dostatečný prostor pro to, aby se tam takové ty hydraulické stojky měly kde opřít. A poměrně rychle se teda podařilo ty ciferníky vyměnit.
2: Tak za jak dlouho možná?
3: Pokud se nemýlím, tak začínali někdy okolo 7 hodin ráno a když jsem tam přišel ve 14 hodin odpoledne, tak už tam nebylo ani nohy a ciferníky ukazovaly úplně v pohodě čas, takže šlo to rychle. Tuším, že okolo 6 hodin zabrala ta výměna a i zhotovitelská firma byla spokojená, protože se zjistilo, že ty původní ciferníky tam byly umístěny poměrně jednoduše a nečekalo tam žádné překvapení, takže všechno šlo takzvaně po másle.
2: Pojďme ještě připomenout historii samotného toho kostela. My už jsme zmiňovali stavitele, ale do které doby my se přesouváme, kdy tahle režná církevní architektura vzniká?
3: Ten kostel vzniká 6 let a zahájena ta stavba byla v roce 1880, kdy se vlastně postavila dolní polovina dnešní věže, která sloužila původně jako vodárna s vodojemem a studnou. No a následně od roku 1883 do roku 1886 je ta věž zvýšena o zvonové patro, hodinové patro a tu velkou jehlanovou střechu a současně probíhá také výstavba velké chrámové lodi a v říjnu roku 1886, tuším 10. října to bylo toho roku, byl kostel slavnostně vysvěcen.
2: Je teda zasvěcen svatému Pavlu?
3: Ano, což není úplně náhoda, protože samozřejmě v té době otec těch takzvaných nových Vítkovic byl generální ředitel Paul Kuplvízer, takže podle něho bylo vybráno zasvěcení toho kostela a také to náměstí dnešní Mírové bylo pojmenováno původně jako Paulovo.
2: No a ten zmiňovaný stavitel této věže má třeba v Ostravě ještě nějakou realizaci?
3: Já o žádné jeho další realizaci nevím a pokud se nemýlím, tak on se pak angažoval zejména v oblasti Vídně a taky si myslím, že umřel až v roce 1938, těsně před vypuknutím druhé světové války.
2: Tak až půjdete Vítkovicemi přes Mírové náměstí, určitě zvedněte hlavu.
3: A pohlídejte si čas.
2: A pohlídejte si čas prohlédnout nové ciferníky. Záležitost, která vlastně trvala několik let a teď bude dělat parádu na další...
3: Na dalších 100 let.
2: 100 let. Je tam záruka, jo?
3: Ano.
2: Ještě možná z čeho jsou, z jaké, jestli je to nějaká třeba novější slitina nebo něco takového, ty ciferníky?
3: Běžně se ve 20. století, nebo respektive už od 19. století prováděly ciferníky z nějakého kovového plátu, plechu a pak se to vlastně pokrylo smaltem, takže ono to bylo extra trvanlivé. Dneska bohužel už nemáme v České republice tak velkou smaltovou pec, aby se nám do toho ciferníky vešly a doba pokročila, takže třeba vítkovický ciferník je proveden z hliníkového plechu, který nebude korodovat a je na tom potom komaxitový nátěr a životnost tohoto ciferníku by měla být 80 až 100 let, takže pravděpodobně už se nedožijeme my aspoň dva další výměny.
2: Tak teď už jsme to rozkuchali úplně z Ostravy Vítkovic, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: A ještě pozvánka na páteční vydání pořadu Křížem krajem. Zítra zamíříme na chatu Ostrý. Tu najdeme v krásném a klidném místě v srdci Beskyd na katastrálním území Košařisk. Lidé ji hojně navštěvují, svahy kolem ní jsou totiž v létě plné borůvek. Na výpravu nás pozve naše kolegyně, redaktorka Romana Kubicová.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Rich girl, she buys her dreams.

Dvě minuty po půl desáté posloucháte čtvrteční Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jehož součástí je i pořad Zámecké léto. Přesně ve 9:45 vás pozveme na další z krásných památek naší republiky. No a ještě Babskou radu stihneme do té doby. Slupky z citronů, co s nimi schválně, milí posluchači, děláte? Já se přiznám, že je většinou vyhazuju, anebo je použiji do nějakého toho nápoje nealkoholického. Nicméně ty slupky bychom do koše neměli házet, pokud bychom s nich chtěli třeba vyrobit účinný domácí čistič. Jak na to? Už za chvilku v našem vysílání. Teď ale něco o něčem, co si myslím, že je pro nás velmi důležité v životě. Něco o lásce. Zpívat bude Pavel Dobeš a já vám popřeji krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hygienické rady.
1: Domácí univerzální čistič, jehož výroba je ideální právě v létě, když pro své blízké připravujete osvěžující citronádu. Potřebovat na něj totiž budete citronovou kůru. Oloupejte ji tolik, abyste naplnili do poloviny střední zavařovací sklenici. Tu poté naplňte octem. Nechte alespoň 2 týdny na tmavém místě luhovat. Poté přeceďte a tekutinu přelijte do čisté lahve s rozprašovačem. Nemusíte používat jen citron. Přidat lze i kůru z pomerančů nebo limetek. Pokud nemáte více kůry najednou, nevadí. Zalijte ji octem a postupně přidávejte do sklenice. Až bude kůry dostatek, nalijte do sklenice ještě trochu octu, zamíchejte a nechte stát uvedenou dobu. Citron při úklidu řada z vás určitě používá. Nezapomeňte na něj, ale třeba i když loupete česnek. Jeho odér vám z prstů zmizí snáze, když si je poté potřete právě citronovou šťávou.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký, úspěšný, sluný letní den, když toho sluníčka už máme asi všichni po krk, kdyby tak se zatahla obloha a malinko zapršelo. No já jsem včera předznamenal, že dnes se na zámek vydáme do Boru. Bor kdysi byl docela nechvalně známý, říkal se mu, nebo říká se také někdy Bor u Tachova, vojenským útvarem 1745. Naštěstí ta posádka byla zrušena v roce 1991. No a vojáci, zejména samozřejmě starší generace, která vojnu pamatuje, tak říká, že kdo nebyl v Boru na vojně, tak na vojně vlastně nikdy nebyl, protože přezdívka Borské peklo nebo Zelené peklo se docela mezi tehdejšími vojáky ujala právě třeba pro tu, řekněme, základňáckou, mazáckou, bigošáckou vojnu, jak se také říkalo. To je naštěstí minulost. Zámek tam zůstává, zámek je nádherný a právě ten dnes navštívíme. František Kinský je naším průvodcem a zve nás.
0: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byli to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba, když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už s výmalbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: To skutečně udělejte, taky mi to nedalo. Podíval jsem se na fotografie Boru. Je to opravdu takové zvláštní spojení zámecké budovy svěží, taková ta opravdu, jak říkal František Kinský, taková ta křivoklácká věž k tomu přilepená, taková hradní. Je to takový zvláštní záběr. Takže podívejte se, je to krásný objekt a doporučujeme rozhodně navštívit. Tak, teď to sklidníme, teď tu návštěvu ukončíme a začneme teď takovou tu napjatou chvilku, a to je soutěž. Jenom pro vaši informaci, když vám zvednu telefon, neznamená to, že jste třetí. Mohu vám říct, že jste první, že jste druzí, ale až ten třetí půjde do vysílání. Tak začněte vytáčet naše telefonní číslo a dáme se do soutěže. Držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Olympic, osmý den, no my máme vlastně čtvrtý pracovní den, je čtvrtek 13. srpna, zítra už budeme losovat výherce té soukromé prohlídky z našich týdenních výherců. Paní Vlasta z Račeněvsi byla třetí, dobrý den paní Vlasto.
1: Dobrý den.
0: Já jsem teď byl trochu na vážkách, odkud bude kdo volat, já jsem dostal včera vyčiněno, lehce od paní posluchačky poslala i mi e-mail, že prý když někdo zavolá z Brna, tak je automaticky v záloze, tak jsem se mírně urazil nebo víc urazil a díval jsem se na Loňsko, tak zhruba ze 40 soutěžících bylo 8 brněnských a dnes za uplynulý týden byly 2 z Brna, takže jsem se opravdu ohradil, takže s paní posluchačkou jsme si lehce psali, tak jsem teď říkal, kdo pak asi zavolá. Z Račeněvsi. Kde je Račeněves?
1: Račeněves je vesnička pod Žipem.
0: Pod Žipem, jasně. Paní Vlasto, soutěžní otázka, můžeme?
1: Můžeme.
0: Tak se do toho dáme. Jaký šlechtický rod nepůsobil na zámku Bor u Tachova? Nepůsobil za A. Švamberkové, za B. Levensteinové, za C. Schwarzenbergové.
1: Tak já myslím, že bože můj dobrej.
0: Jste mě krásně oslovila, tak prosím, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové.
1: Já myslím, že na A.
2: Ježišmarja, to mi neříkejte.
0: To vám neříkám, to už bylo naznačeno. Paní Vlasto, zítra zase, jak se říká, jeden. Mějte se hezky a zkuste to. Tak hezký den. Paní Jana Střepkova je na... No není náhradníkem, vidíte, ta zmizela. Takže zkusíme dalšího z posluchačů. Teď je to vždycky takové trošku napínavé. Kdo tam bude, kdo tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: No vidíte. Takže já vás poprosím, kdo tam, jenom křestní.
3: Jiří.
0: Tak pane Jiří, stejná otázka zůstává i pro vás. Kdo nepůsobil na zámku Bor u Tachova, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové?
3: Schwarzenbergové.
0: Máte pravdu, telefonní číslo jsem si napsal, škoda, že paní Jana Střepkova nevydržela, že položila telefon, ale tím pádem vy jste měl štěstí. Zůstaňte u telefonu, tedy respektive já vám zavolám po 10. hodině, tak buďte u telefonu. Jo, děkuju. Samozřejmě napíšu si adresu, abychom věděli, kam poslat dnešní výhru. No a zítra vás čeká zámek Nové Město nad Metují, zítra vás čeká také Pavel Kudrna v 9.45. A prosím, když nejste tím třetím, ale náhradníkem, vydržte, jak vidíte, vyplatí se to. Tak dnes se to nevyplatilo. Hezký den přeji, naschánu.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stát dnes spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Veřejnost by se měla přihlašovat ve 13 hodin. Suchem způsobený nedostatek krmiv podle Asociace soukromých zemědělců nutí chovatele prodávat dobytek. Německo si připomíná 65 let od začátku stavby berlínské zdi. V Moravskoslezském kraji dnes bude jasno s teplotami do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý. Dobré dopoledne. Lidé se dnes můžou zapojit do zátěžového testu systému e-doklady. Stačí, když si ve 13 hodin aplikaci spustí tak, jak jsou zvyklí. Cílem státu je vyzkoušet před letošními komunálními a senátními volbami, jestli systém vydrží nápor desítek tisíc přihlášení najednou. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky by se mohlo přihlásit zhruba 40 tisíc lidí. Proto je podle Klučky nutné udělat test aplikace veřejně.
2: Bude pro nás znamenat velmi cennou informaci, díky které budeme moci systém dále optimalizovat a budeme jednoznačně vědět, zdali jsme připraveni na letošní podzimní volby.
0: Před testem by si lidé měli zkontrolovat, jestli mají aplikaci aktualizovanou a znají svůj PIN. Systém e-dokladu nefungoval při loňských sněmovních volbách. Kvůli tomu rezignoval z pozice tehdejšího ředitele digitální informační agentury Martin Messerschmidt. Někteří chovatelé v Česku kvůli nedostatku krmiv

0: stavba berlínské zdi. V rozděleném Německu to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města ovládanou spojenci a na dalších skoro 30 let ji oddělila od okolního socialistického státu.
1: Lídr východoněmeckých socialistů Walter Ulbricht ujišťoval sice ještě v červnu roku 1961, že stavbu zdi nikdo neplánuje, ale už v noci na 13. srpna tisíce vojáků a policistů uzavřeli hraniční přechody. Nejprve zátarasy a ostnatým drátem skoro čtyřmetrová ikonická zeď z betonových dílců rozdělující město přišla až později. Strana tak chtěla vyřešit mimo jiné úbytek obyvatel. Ze země utekli do té doby na západ skoro 3 miliony lidí. Až do znovu otevření hranice v roce 1989 východoněmečtí pohraničníci zastřelili při pokusu překonat zeď 90 lidí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: V Trutnově začíná dnes večer čtyřdenní rokový festival. Letošní 42. ročník je věnovaný symbolicky Václavu Havlovi jako pocta k jeho nedožitým 90. narozeninám, protože bývalý prezident festival za svého života často navštěvoval. Před prvními koncerty dnes festival zahájí tradiční bohoslužba pod širým nebem, kterou bude sloužit katolický kněz Jan Hanák.
2: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji dnes bude jasno. Teploty vystoupí na 22 až 26, na horách na 18 až 22 stupně. Povane slabý, během dne mírný severovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na nehodu pozor na Bruntálsku, ve Vrbně pod Pradědem na silnici 445 mezi křižovatkami ulic Nádražní a Jesenická se srazila dvě osobní auta. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A volat budete velmi brzy i na naše studiové telefonní číslo 59 611 22 66, až zazní ten správný signál naší pravidelné dopolední soutěže a Moravskoslezský rozhlasový kvíz. V rámci dobrého dopoledne vám jej nabídneme už za malou chvíli. Ještě předtím ale zaspívají třeba skupina Buty nebo František Nedvěd a já připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava. S Vítkem Goršanovem dnes dobré dopoledne, věřím, že dobré je a přeji vám hodně dobré nálady. A abych vás trošku nalákal na ten dnešní rozhlasový kvíz, tak tento týden, jak jste asi zaznamenali, soutěžíme o nově vydané knižní romány. Dnes to bude kniha Phoebe McLeod Láska na klíč, tedy typická letní romantika. Tak se těšte a držím palce.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Také je to tady, náš pravidelný dopolední Moravskoslezský rozhlasový kvíz je zde a já se těším na prvního volajícího. Kdo pak je to? Haló, haló, hezké dopoledne.
2: Dobrý den do rádia, já tady Alena z Frýdku.
1: Paní Aleno, já vás vítám v našem vysílání. Jak taky se máte ve Frýdku? Dneska je, myslím, že příjemně, zatím, že? Je to tak?
2: Ano, zatím jo. Já jsem ležící, takže ležím, protože jsem byla na operaci, tak ležím a poslouchám. Tak. Celý den vaše rádio.
1: To nás velmi těší, přejeme vám samozřejmě brzké uzdravení. Tak paní Aleno, dneska nabízíme krásnou knihu, to se vám může hodit k tomu leženíčku. Ta knížka se jmenuje Láska na klíč, je od autorky Phoebe McLeod. No a ano, vy ji můžete vyhrát, když mi správně zodpovíte jednu docela, bych řekl, zajímavou otázku. Já budu chvilku vyprávět, budu mluvit o jednom muži a já se vás pak zeptám na jeho jméno. Tak poslouchejte dobře a ostatní také poslouchejte. Ten muž se narodil do dělnické rodiny ve Zlíně v roce 1928. V 50. letech vystudoval architekturu v tehdejším Leningradu a už během studií se odklonil od architektury socialistického realismu a inspiraci pro svou tvorbu hledal v soudobých trendech západní architektury. Navazoval na meziválečnou avantgardu i prvorepublikový funkcionalismus a jeho tvorba a činnost se dotýká našeho kraje, hlavně Havířova, ve kterém žil a tvořil. Navrhl tam ikonické stavby, které se staly symbolem města, dodnes jsou obdivovány u laické i odborné veřejnosti. A já se ptám, paní Aleno, vás, jak se ten architekt jmenuje? Jenom dodám, že navrhl havířovské vlakové nádraží nebo tamní zimní stadion, který připomíná vznášedlo. Tak buď to je to za A, poslouchejte dobře, Josef Hrej se mnou, nebo za B Boris Jelčaninov, a nebo za C Vladimír Meduna. Tak.
2: Já bych řekla Cčko.
1: Říkáte Cčko, Vladimír Meduna. No a není to správně.
2: Není, dobře.
1: Je mi líto. Mějte se hezky.
2: A přitom pocházím z Havířova.
1: Tak třeba příště, paní Aleno, zkuste to.
2: Nevadí, děkuju.
1: Jasně, mějte se hezky, nashledanou. Tak šanci dostane ještě někdo z vás, další volající. Tak schválně, kdo pak nám v tuto chvíli telefonuje? Třeba to bude někdo z Havířova. Krásné dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu je Danuše.
1: Paní Danuše, tak kdo byl onen architekt, který tak hezky to zařídil v Havířově, že tam mají krásné vlakové nádraží nebo zimní stadion, který připomíná vznášedlo? Ještě jednou ty možnosti chcete?
3: Ano.
1: Tak za A Josef Hrej se mnou, nebo
3: ano,
1: za B...
3: To je ono.
1: Dál už nemám pokračovat.
3: Ano, nepokračujte dál.
1: Takové krásné příjmení má pan Josef Hrej se mnou, že je to tak? A je to správně. Představte si, já už jsem zase zapomněl vaše jméno. Tak ještě jednou, prosím.
3: Danuše.
1: Paní Danuše, omlouvám se velice. Já mám paměť asi, která trvá 7 sekund a pak už nevím vůbec nic. Ale teď už to vím, paní Danuše, moc vám blahopřeji. Zařídila jste si teďka tou výhrou krásnou letní knížku Láska na klíč. Tak už ji balíme a posíláme. Odkud nám voláte vlastně, paní Danuše?
3: Odkud? Hradce nad Moravicí.
1: Krásné město, už se tam chystá krásný festival Hrady.cz, tak vám tam přejeme krásný den a posíláme knihu.
3: Děkuji.
1: Mějte se pěkně.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ho k mikrofonu, abych s ním probrala novou léčbu pacientů s těžko kontrolovatelným vysokým tlakem. Provádí se metodou zvanou renální denervace. Co to obnáší? Dozvíte se ve čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

jako laň lesa v nemísku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Jaromír Nohavica na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Možná přemýšlíte nad tím, jak příjemně prožít dnešní den. Hned teď mám pro vás 3 zajímavé tipy. Muzeum v Bruntále například zve i dnes na výstavu fotografky Ivany Sivákové s názvem Doteky. Skrze snímky a básně autorka zachycuje pomíjivé situace, světlo, atmosféru i emoce. Výstava je k vidění v zámecké kapli až do 15. září. V letních tónech, tak to je název výstavy obrazu Kateřiny Cabákové. Ta je pro změnu k vidění v městské knihovně ve Frenštátě pod Radhoštěm. Přístupná je v provozní době knihovny až do konce srpna. A ještě pozvánka na komentovanou vycházku. S historikem Jaromírem Poláškem si dnes ve Frýdku Místku projdete trasu věnovanou stavbám významných architektů a plastikám významných umělců. Sraz je o 16:30 u Slezské pekárny ve Slezské ulici ve Frýdku. Tak přeji hezké zážitky.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava se už za malou chvilku vydáme do Beskyd i přes velké horko. Tam dělníci celé léto pracují na generální opravě chaty Ostrý. Budova bude mít novou plechovou střechu a také zateplení a obklady z modřínového dřeva. Více v reportáži už za malou chvilku. Zatím vám zaspívá Karel Černoch jednu pěknou filmovou melodii.

0: Turistická chata Ostrý na stejnojmenném vrcholu v Beskydech právě v těchto dnech dostává novou střechu a obklady. Budova bude na zimní sezónu nově zateplená a už tam ani nebude zatékat. Práce jsou náročné nejenom kvůli terénu, ale také kvůli extrémním horkům letošního léta.
1: Tady už se asi dlouho na to nějak nešáhlo a ty konstrukce jsou hodně staré, takže se tady opravuje střecha. A opravují se tady stěny, venkovní obklad stěn a doplňuje se izolace tak, aby bylo teplo prostě vevnitř, hlavně v zimě.
2: Říká Pavel Pacák, který pracuje se dřevem.
1: My tady budeme používat stříkanou pěnu, polyuretanovou pěnu, která se jako stříkanou izolaci, která se na to nanese v tloušce 16 cm a pak se udělá nový obklad z modřínu, který by měl vydržet opravdu dlouho.
2: Letos je na vrcholu Ostrého oproti jiným letům velmi horko a proto začínají práce ráno dříve, říká Pavel Pacák.
1: Za ten den opravdu vypijete hodně vody, protože to jsou jako litry. Člověk se nesmí jako přehrát, že? Takže musíte prostě opravdu si to jako naplánovat dobře, tak aby člověk nechodil tam zpátky, aby prostě toho pohybu udělal co nejméně, aby to bylo co nejefektivnější a přitom hodně pít.
2: Dřevo si klempíři připravují ve stínu stromů. Chata získala nový přístřešek u vchodu. Opravená je i garáž, říká provozovatel chaty Zbyhněv Kantor.
3: Spodní část, jak vidíte, a ta vrchní zelena, tak to byly vlastně původní obklad vlastně celé té chaty z roku 1935 a v roce 64-67 se na to nabilo už jenom klasické, ani ne palubky, ale fošny a vlastně tím se to zabednilo.
2: Původní střecha byla ze špatné krytiny a v zimě se voda dostala do různých žlábků a zatékalo dovnitř. Nová střecha bude z válcovaného plechu.
3: Díky tomu, že vlastně letos se udělá střešní krytina nová a hlavně se zateplí obvodové stěny a díky tomu, že půda už je zaizolována, tak si myslím, že to pocítíme hlavně při tom topení a v létě, když jsou takové tepla, že i tam bude příjemně v létě.
2: Vše by mělo být hotové v listopadu. Z Beskyd Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Phil Collins v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Toho teď vystřídají holky z písní Pro mámu. Vaše oblíbená písnička na vaše přání, kterou nebo o kterou si často voláte a píšete v pořadech Hudební pošta a Ostravská rozhlasová rodinka. Před námi je další blok dopoledne na Českém rozhlase Ostrava, ve kterém mimo jiné uslyšíte Artura Kubicu. Ten má pro nás další díl tradičního seriálu Dvakrát měř a jednou řeš. Tedy opět nějaká ta dobrá rada všeho druhu. Dneska se zaměříme na staré zaschlé štětce a jak z nich udělat zase nové a plně funkční. Přiznám se, že jeden takový zaschlý mám také na zahradě, tak si určitě nechám poradit už za malou chvíli.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Potřeboval jsem rychle natřít desky na plot a najednou jsem si uvědomil, že mám můj oblíbený štětec zaschlý z předchozího malování. Byl ve sklenici s ředidlem, já jsem ho tam zapomněl a on si tam po odpaření toho ředidla doslova zaschnul. Takže jak na takový štětec? Máme dvě řešení. Buď si koupit štětec nový, není to tak drahé, jenže pokud chcete kvalitu, tak si musíte samozřejmě připlatit. Takže je tu druhá možnost, s takovým zaschlým kvalitním štětcem si pohrát. I takový se dá totiž zachránit. Stačí, když štětiny důkladně proklepete kladivem, opravdu důkladně jemně tlučete do těch štětin, až se od sebe rozdělí. A když se uvolní ze zatvrdnutí, tak takový štětec natřete pořádně mazlavým mýdlem a dáte na 24 hodin odpočívat. Pak už stačí štětec vyprat v teplé vodě se sodou. Zkuste to, třeba se budete divit, co mazlavé mýdlo všechno dokáže. Zdraví vás Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

docela nekompromisní a poměrně razantní Věra Špinarová ve své písni Já se sázím. Také věřím, že přispěla i Věrka k dobré náladě v rámci dobrého dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, které pomalu, ale jistě vrcholí další hodinou. Za chvilku tady budou další aktuální zprávy, ve kterých se mimo jiné podíváme na horní tok řeky Opavy na Bruntálsku mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy. Tam totiž začali projektanti mapovat právě tuto oblast. Podrobnosti v dalších zprávách v 11 hodin. Do té doby ještě jedna písnička a přání krásného dopoledne.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Začaly projekční práce na obnově horního toku řeky Opavy na Bruntálsku. Krajští hygienici při kontrolách táborů v regionu zjistili nedostatky v 8 případech. Počet lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost, v Česku mírně roste. Bude slunečno, s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. Projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntálsku mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy. Dokumenty budou sloužit jako základ pro obnovu koryt, které poničila povodeň v roce 2024. První návrhy mají být hotové v říjnu. Výsledná podoba má kombinovat přírodně blízká i technická opatření, říká mluvčí povodí Odry Šárka Vlčková.
2: Úsetí, kde bylo rozhodnuto o obnově do stavu před povodní, již postupně probíhají stavební práce. U přirozených, neupravených vodních toků nepovažujeme rozsáhlé zásahy za prioritu. Ve většině těchto úseků chceme ponechat prostor přirozenému vývoji říčního koryta.
0: Na projektech mají spolupracovat i obce v okolí Opavy a předávat projektantům zkušenosti z povodní. Krajští hygienici v první polovině prázdnin zkontrolovali 63 táborů a 9 dalších podobných akcí. Nedostatky zjistili v 8 případech. Týkaly se především zdravotnické dokumentace dětí. V jednom případě nebyla dostatečná kvalita pitné vody. Kontrola hygieniků pak narazila na jednu akci, která nebyla řádně ohlášená. V regionu se na tábory a podobné akce letos zatím vypravilo 13,5 tisíce dětí. Počet lidí, kteří v Česku podnikají na vedlejší činnost, za posledních 10 let mírně vzrostl. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení. Na vedlejší činnost podnikalo ke konci loňského roku bezmála 500 000 lidí, tedy o 80 tisíc víc než v roce 2016. Podle Tomáše Surky z personální agentury Orientaček stojí za nárůstem i počet maminek, které stále častěji rozjíždějí vlastní biznis

0: čeká bezmála 1 200 000 lidí. Ministerstva poslala desítky připomínek na návrh státní kulturní politiky, kterou vytvořilo Ministerstvo kultury. Zjistil to náš zpravodajský server i rozhlas. Rezorty kritizují třeba vysoké finanční nároky, chybějící analýzu nebo přílišnou obecnost dokumentu. Ke stažení vyzvali vládu Andreje Babiše z hnutí ANO i organizace v kultuře. Po rezortu kultury chtějí, aby využívala ještě stále platný strategický dokument předchozí vlády Petra Fialy z ODS. Ministerstvo ale zatím podle šéfa rezortu Oty Klempíře za motoristy o stažení návrhu neuvažuje.
1: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji dnes bude jasno, teploty vystoupí na 22 až 26, na horách na 18 až 22 stupně. Povane slabý, během dne mírný, severovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor v Bruntále, v křižovatce ulice Nádražní a v aleji je nehoda nákladního auta s osobním. Na místě je policie, řiďte se jejími pokyny. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, dejte o nich vědět na bezplatné lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čtvrteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava pokračuje. Po Františku Tichém vám krásný poslech a krásný den. S Českým rozhlasem Ostrava přeje také Vítek Goršanov. No a za malou chvíli tady budeme mít také našeho hosta. Protože je čtvrtek, tak po 11. hodině se můžete těšit na náš program nazvaný Lékárna. V té dnešní rozhlasové lékárně se budeme věnovat vysokému tlaku a možnostem jeho léčby. Už za chvíli přivítám kolegyně Ivana Šuláková u mikrofonu experta na toto téma. Tak přeji dobrý poslech.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne, milí posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Ivana Šuláková. Dnes budeme v naší rozhlasové lékárně mluvit o hypertenzi, tedy o vysokém tlaku. Naším hostem je proto profesor Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Pane profesore, co to vlastně znamená vysoký tlak?
2: Vysoký tlak je spojitá veličina, podobně jako třeba teplota, která může kolísat v širokém rozmezí. A my jsme vzali jako takzvaný patologický nebo abnormální vysoký tlak hodnotu nad 140 na 90, to znamená nad hodnotu, u které se zjistilo, že ta hodnota vede ke zvýšenému výskytu komplikací, ať už cévních mozkových příhod, infarktů nebo vyšším počtu úmrtí.
1: Hraje nějakou roli pohlaví pacienta, věk nebo tělesná kondice v tom, jak vysoký tlak je?
2: Určitě ano. Ten věk hraje velmi významnou roli. My víme, že s rostoucím věkem tuhnou tepny. Dochází k vzniku takzvaného pružníkového efektu a proto se zvyšuje systolický tlak, ten horní. Takže rostoucím věkem tento horní tlak se zvyšuje, zatímco ten spodní se nezvyšuje nebo trošku klesá a zvyšuje se rozdíl mezi systolickým a diastolickým krevním tlakem a proto starší lidé někdy mají takzvanou pružníkovou nebo izolovanou systolickou hypertenzi, kde je zvýšený pouze ten horní systolický tlak.
1: Znamená to, že obě ty hodnoty, když jsou zvýšené, tak je to vážné riziko, ale to též platí, když je zvýšená jenom ta jedna hodnota?
2: Ano, přesně tak. My, když je zvýšený pouze třeba systolický tlak, je poměrně výrazně zvýšený, tak už to považujeme jako signál rizika a toho pacienta často léčíme.
1: Dneska ale bojují s vysokým tlakem i mladí lidé. Čím to?
2: Bohužel je to asi naším životním stylem zejména. Máme stresující životní styl, honíme se v práci, honíme se na různých jiných místech, takže nemáme dostatek pohybu, máme hodně stresorů v tom životě a to potom vede i k vyššímu tlaku těch mladších osob.
1: Napadá mě, že vysoký tlak asi na sobě dokáže člověk pocítit právě v těch stresových okamžicích, kdy je ještě normální mít ten vysoký tlak, třeba který nám vyskočí jenom na určitou dobu, i když se asi nikdo v průběhu dne běžně neměří, a kdy už to normální není.
2: Je určitě potřeba říct, že krátkodobý vzestup tlaku, ať už je na nějakou poměrně vysokou hodnotu, není ohrožující. Na to tělo je zvyklé. My jsme takhle už 10 000 let fungovali. Když jsme lovili mamuty, tak se člověk musí vybičovat a zvýší si tlak, aby toho mamuta ulovil. Takže to krátkodobé zvýšení ten organismus zvládá úplně bezproblémově. Tam jde o to, jaký je ten dlouhodobý tlak, ten, který máte celé týdny, měsíce a roky, který potom může ovlivňovat tepny a ovlivňuje další orgány v těle. No, to znamená to krátkodobé zvýšení, i když je třeba na 200 milimetrů rtuti nebo více, tak to tomu tělu nevadí, ale nechceme, aby se takový tlak měla pořád.
1: Mluvíme o tom, o té dlouhodobé zátěži. Vy jste už popsal, že vysoký tlak se může negativně podepsat na, řekněme, stavu stěn cév. Co všechno dále může ovlivňovat?
2: Obecně nejdřív vzniká takzvané orgánové poškození. Znamená, ten vysoký tlak poškozuje cévy a dochází ke změnám orgánů. Třeba v srdci dochází k zbytnění nebo zesílení svaloviny stěny, protože ta svalovina pumpuje proti vyššímu tlaku. Dochází k drobným poškozením ledvin, které začnou pouštět do močí malé množství bílkoviny. Dochází k drobným maličkým poškozením mozku, to je poškození cílových orgánů takzvané. A v další fázi potom vznikají ty komplikace, jaké známe, jako je třeba srdeční infarkt, cévní mozková příhoda nebo selhání ledvin.
1: Jestli tomu tedy rozumím dobře, tak je potřeba poměrně rychle zasáhnout, když zjistíme, že máme dlouhodobě vysoký tlak, protože vlastně tady ta poškození jsou nevratná, je to tak?
2: Někdy mohou být vratná v těch časnějších fázích, když je třeba zbytnělé srdce a my začneme pacienta léčit, upravíme mu tlak, tak často vidíme, že dochází zase stenčení těch přepážek. A to je jeden z parametrů, které my při těch kontrolách sledujeme, jak mají to srdce zesílené, zda dojde k jeho stenčení po léčbě, jestli se objeví bílkovina v moči, která potom také při dobré léčbě může vymizet. Takže v těch počátečních stádiích toto jsou signály, které nám říkají pozor, ten tlak už poškozuje orgány a měli bychom se na to zaměřit a léčit to adekvátně.
1: Mluvíme o dlouhodobém vysokém tlaku, tak z vašeho lékařského pohledu, co je toto dlouhodobé? Po půl roce už?
2: Já si myslím, že ano, že ta hodnota půl roku, rok už, pokud máte tuto dobu vysoký tlak a potvrdí se to i při domácích měřeních nebo při tom dlouhodobém 24-hodinovém monitorování, kdy vám nasadíme přístroj, který nosíte přes den a přes noc. A v tom případě samozřejmě záleží na taky na vašem věku, dalších faktorech a na tom, zda už ty orgány jsou nějakým způsobem poškozené nebo nejsou.
1: O hypertenzi si dnes povídáme v lékárně Českého rozhlasu Ostrava, jejíž druhou část vám nabídnu hned po písničce. To vám také bude k dispozici naše telefonní linka do studia 59 611 2266. Můžete k nám telefonovat své posluchačské otázky. Odpoví na ně náš host, profesor Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hypertenze je vážným onemocněním a když je neléčená, může mít vážné následky. I to už jsme se dnes dozvěděli v Lékárně Českého rozhlasu Ostrava, jímž hostem je profesor Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. A ptát se ho můžete k tématu i vy, milí posluchači, pokud se k nám dotelefonujete na číslo 59 611 22 66. Pane profesore, vy jste říkal, že za hypertenzi je už považován tlak 140/90. Co když je o něco nižší? Jaké ty kategorie toho normálu a řekněme zvýšeného a hypertenze vlastně jsou?
2: Od roku 2024 jsme považujeme za normální krevní tlak hodnoty po 120/80 v ordinaci. To je celá norma a když to máte v této hodnotě, tak jsme naprosto spokojení. Hodnoty mezi 120 až 140 se v těch doporučeních nyní nazývají takzvaný zvýšený krevní tlak. Byť ještě to není úplná patologie, ale u určitých skupin lidí, třeba ti, co prodělali srdeční infarkt, co mají chronické onemocnění ledvin, už to je na zamyšlení, zda už v těchto hodnotách ten tlak nesnižovat. No a pak samozřejmě, pokud máte ty tlaky opakovaně na 140/90, tak už to považujeme za jasnou hypertenzi a ta by u většiny případů měla být léčena.
1: U řady onemocnění pacienti v ordinaci u lékařů říkají, já za to nemůžu, já to mám v genech. Jak je to s vysokým tlakem?
2: Ve skutečnosti to z velké části ovlivňuje náš životní styl. Ty geny se uplatňují pouze menšinovou měrou. Hraje tam velkou roli práce, stres, který už jsme zmínili, fyzická aktivita, nadváha nebo obezita, strava, taky příjem soli, který máme v naší populaci poměrně vysoký. Všechny tyto faktory se sčítají a potom ve výsledku mohou vést k vysokému krevnímu tlaku.
1: Podepisuje se třeba na vysokém tlaku i nekvalitní spánek?
2: Může také, pokud je to opakovaně dlouhodobě, nebo pokud máte noční směny nebo nějaký nepravidelný režim, tak v tom případě to může ten tlak zvyšovat.
1: Takže lidé, kteří třeba na Ostravsku je to poměrně běžné, pracují na kolotoč, mají nabouraný ten běžný harmonogram dne, tak ti tím mohou trpět.
2: Ano, mohou trpět a v některých případech potom, když mají vyšší nebo velmi vysoký tlak a obtížně léčitelný, tak jim doporučujeme třeba úpravu toho pracovního režimu, aby se těch nočních směn vyvarovali.
1: Tak mám tady pokyn z režie, že tady máme posluchačský dotaz, takže koho pak vítám ve vysílání? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka z Havířova. Prosím vás pěkně, mám si vypnout rádio?
1: To by bylo dobré, teď jsem vám to jo? chtěla navrhnout, protože nás určitě slyšíte
3: ano.
1: Dvojitě.
3: Jo, no, takže právě se mě to došlo.
1: Tak, skvěle, no, tak teď už můžete.
3: Tak už mám taky 88 roku, ale jsem počíkal po operaci papeře, ale teďka mám problém. Před měsícem mě pan doktor nedovolil operaci, jak mi měl dát souhlas k narkoze. Tak mě nedovolil operaci, potřebuji tříselnou kýlu. Už mám 9x operovaný hlasivky a teďka čekám v městské nemocnici v Ostravě. Paní doktorka, až prostě budu, už jsem ve věku a říkám, že nemůžete si dovolit takové operace 2x za rok, to je nemožný. Tak loni mě to zrušila a jako tu ty hlasivky, víte, mám tam něco strašného, mě to bolí a nemůžu dýchat, no a prostě takový problémy. Ale mám, že mám nízký tlak, protože jsem 2x upadla, jednou jsem si pochroumala nohu, po druhé mám šité čelo, pět stelů. No a
2: já bych se možná k tomu zeptal, jestli mohu.
1: Ano, jenom pan doktor se vás na něco zeptá.
2: Berete nějaké léky, které snižují?
3: Ne, vůbec nic.
2: Neberete.
3: Nikdy jsem neměla, já jsem měla spíš nízký, ale jako bylo to v normě. Jo. Ale teď je to, já to měřím už od 3. července a právě se teď na to dívám. Ráno tak kolem 7 hodiny a večer taky tak.
2: A kolik máte ty hodnoty tlaku doma teďka? V jakých hodnotách se to pohybuje?
3: Teď mám ty hodnoty nejvyšší, byla třeba tady to vidím, 133/58 a ten pulzník nějaký tlak údajně 59.
2: Tak to máte v pořádku tyto hodnoty.
3: Nerozumím. No,
2: a kolik máte ty nejnižší hodnoty?
3: Ale hned dále je to 65 na 47 měřila jsem to třikrát.
2: To může být chyba měření, protože při té hodnotě už byste většinou nebyla při vědomí. Jo? To,
3: ale ty když to třikrát měřím a pořád je to stejný.
2: Můžete mít možná vadný tlakoměr, tak možná by zastalo za to nechat zkontrolovat.
3: Nemám, je dobrý, novej, syn mi ho koupil. No ale tak, pak to je 94 na 58, 99 na 41. Já jsem tady z toho všechu, já domů nerozumím za prvé, no a za druhé nevím, co s tím. No,
1: tak zkusíme na to odpovědět.
2: Jo, já možná bych v tomto případě doporučil zvážit, zvýšit příjem tekutin a případně minerálních vod a možná i trošku soli, které tyto opatření mohou zvýšit tlak, ale samozřejmě neznám všechny vaše další nemoci, takže by to asi mělo být po poradě s lékařem.
1: Určitě ale, pane profesore, nízký tlak může být překážkou k tomu, aby byl proveden nějaký operační zákrok. Je to tak?
2: V některých případech ano, pokud je velmi vysoký ten krevní tlak, tak někdy tu operaci odložíme, ale většinou to zvládneme upravit a pacient k operaci může jít.
1: Je nízký tlak stejně nebezpečný jako ten vysoký?
2: Já si myslím, že méně. Že je lepší mít nízký tlak, protože to nepřináší v sobě riziko. V drtivé většině případů to není potřeba nějakým způsobem léčit a je to spíš dobré do budoucna, protože, jak jsem říkal, tím věkem se ten tlak pozvolna trošku zvyšuje, takže máte rezervu v tom, aby ten tlak se mohl dál zvyšovat.
1: Profesor Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, je naším dnešním hostem v lékárně Českého rozhlasu Ostrava a v povídání o hypertenzi a její léčbě budeme pokračovat opět po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Trpíte vysokým tlakem? Pak máte správně naladěno, protože právě na toto téma si dnes povídáme v Lékárně Českého rozhlasu Ostrava. Jímž hostem je profesor Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. A máme tady dalšího volajícího posluchače. Přeji vám dobrý den.
2: Pavel, dobrý den.
1: Dobrý den, Pavle.
2: Prosím vás pěkně, mám takový dotaz. Je mi 61 let a léčím se na vysoký tlak. Jenomže problém je v tom, že já si ten vysoký tlak nedokážu ani změřit, jo. Protože když už beru doma přístroj, tak už jsem z toho nervózní. Nedej bože, když mi to měří lékař, tak to mám 210 na 100, jo. Ale i doma, když jsem v klidu, snažím se být v klidu, vezmu si tlakoměr a já už jako beru do ruky, tak prostě já už cítím takové bušení srdce a už jsem nervózní, jo.
1: Čili byste rád, jak na to, ano.
2: Jak na to, co s tím mám dělat, jako, aby se, jo, aby nějaký přístroj na 24 hodin, to je zbytečně, protože už jsem na tom, prostě už vím, že něco na sobě mám a už prostě ta nervozita pracuje.
3: Dobrý den, no my k tomu přistupujeme různými způsoby. Za prvé, že ty tlaky byste si měl, pokud měříte, tak jedno měření, žádné měření, my doporučujeme, aby si pacienti měřili tlak alespoň týden doma, dvakrát ráno, dvakrát večer, všechny hodnoty si zapisují do zápisníku nebo do nějaké připravené šablony a potom ideálně se vypouští hodnoty z prvního dne a spočítá se průměr měření od druhého do sedmého dne, který potom už je poměrně takový relevantní výsledek, který nám pomáhá při tom dalším klinickém rozhodování o hypertenzi. Druhá věc je, že skutečně někteří pacienti mají výrazný syndrom bílého pláště, že mají vysoký tlak při měření lékařem v ordinaci, ale někteří také, jako vy to udáváte, mají z toho velký stres, z toho měření tlaku doma. Pokud ani to opakované měření ten týden nevede k tomu, že byste se s tím nějak smířil a zvykl si na to, tak někdy pak doporučím pacientu si to spíše doma neměřit a používáme to 24-hodinové monitorování tlaku tím nasazeným přístrojem.
1: Pán říkal, že vlastně i když měl ten holter, tak si uvědomoval, že ho na sobě má a přesto byl nervózní. Může toto zařízení obelstít tu nervozitu toho pacienta?
3: Já si myslím, že asi tím, když to měří každých 20 minut, tak asi nebude úplně stejně nervózní celých 24 hodin, že tam asi přece jenom získáme trošku relevantnější výsledek než při tom jednotlivém měření.
1: Tak, pane Pavle, to je naše rada nebo rada pana profesora Václavíka. Pane profesore, vlastně ten holter, to je jeden ze způsobu diagnostiky. Jak ještě dále diagnostikujete vysoký tlak a věci, které s tím souvisejí?
3: Je to už zmíněné domácí měření tlaku, které my dneska používáme, pokud je pacient schopen si ty tlaky doma měřit, tak je to určitě výhodou. My provádíme také vyšetření krve a moči na základní funkce ledvin, minerály a další parametry. Vyšetřujeme přítomnost bílkoviny v moči. Mnohdy pátráme po tom orgánovém poškození, jak jsem zmiňoval, třeba vyšetřením srdce ultrazvukem nebo vyšetřením tepen.
1: Dostaneme se k léčbě. Jaké jsou ty první kroky samotné léčby hypertenze? Předpokládám, že je to v tom základu úprava životosprávy.
3: Určitě ta základ úprava životosprávy by měla být součástí každého pacienta. To znamená změnit svůj režim, pokud má nadváhu nebo obezitu, redukovat hmotnost, začít se pravidelně hýbat. Zdůraznil bych znovu omezení příjmu soli. My máme zhruba v České republice trojnásobek příjmu soli oproti doporučení WHO. Je to hlavně z toho důvodu, že přijímáme sůl v připravených potravinách. Ať už jsou to konzervované potraviny, ať už je to pečivo, tak tam je velký obsah soli a to nám ten tlak bohužel zvyšuje.
1: Když tedy upravíme životosprávu a přesto to nestačí, následuje medikace?
3: Většinou ano, většinou potom následuje medikace. My v dnešní době už máme preparáty, které v jedné tabletě obsahují někdy dvě nebo tři složky a ukázalo se to jako účinnější a mnohem lépe snášené, takže dneska už u velké části pacientů jsme schopni ten tlak léčit jednou tabletou a upravit ho do normálních hodnot.
1: Za jak dlouho může ten pacient počítat s tím, že už se právě ta medikace na té úpravě tlaku projeví?
3: Většinou do týdne by se to mělo projevit úpravu toho tlaku, když ten lék nově nasadíme.
1: A když se neprojeví?
3: Pokud ne, asi bych dál pokračoval v tom, dál ty tlaky monitoroval. Pokud třeba do 3 do 4 týdnů nedojde k žádnému zlepšení, tak bych konzultoval lékaře.
1: Profesor Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, je naším dnešním hostem a bude na téma hypertenze mluvit v našem vysílání i po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

ignorovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme před sebou poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny, v níž se bavíme o hypertenzi, tedy o vysokém tlaku. Na detaily se ptám našeho hosta, kterým je pan profesor Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Pane doktore, může se stát, že když člověk léky na tlak svévolně vysadí, že mu potom není dobře?
2: Může se to stát a taky se to stává v praxi, ale mnohem horší konsekvenci vidím, že si ti lidé někdy léky vysadí a nemají žádné potíže a pak nám přijdou se závažnou mozkovou příhodou, kdy ochrnou na půl těla. To je závažná komplikace, kterou opravdu opakovaně vídáme, když ti lidi se s tím tlakem naléčí.
1: Čili o případném vysazení vždy musí rozhodnout lékař.
2: Ano.
1: Stává se to, že léky zaberou, upraví se životospráva a potom se třeba ty léky mohou úplně vysadit, anebo jsou to léky na celý život?
2: Většinou tu léčbu považujeme za dlouhodobou, ale opravdu to funguje, jak říkáte, když oni začnou změní zcela životosprávu, změní životní styl, mají více pohybu, redukují svou váhu na normu, tak často vidíme, že těm lidem ty léky ubývají a v některých případech dokonce skutečně vysadí.
1: Máme tady léto, ty horké nejvyšší teploty už trošku pominuly, takže se mnohým ulevilo, ale někteří pacienti s hypertenzí popisují, že jim během letních veder výrazně klesá tlak, alespoň podle jejich domácího měření. Má to i nějaký dopad na dávkování léku?
2: Ano, je to důležité zmínit, protože v tom horkém počasí obecně se roztahují cévy a tepliny v kůži, aby se člověk termoreguloval a to potom vede ke snížení krevního tlaku a ví se, že ty léky na tlak více účinkují přes léto a že ty hodnoty tlaku v létě jsou nižší. Pokud to začne dělat nějaké potíže, ať už třeba točení hlavy, slabost nebo kolapsy, tak určitě je vhodné konzultovat s lékařem snížení té léčby. My v této době připravujeme s experty z Evropské společnosti pro hypertenzi takové doporučení, jak obecně postupovat, aby neměli už ti lidi mít dopředu nějaký návrh, jak tu léčbu upravit v případě, že tady ty tlaky mají nízké a začnou mít ty potíže.
1: Jak by měl pacient postupovat, když ten lék, který užívá pravidelně, zapomene užít? Měl by si vzít třeba dva najednou?
2: Dva najednou určitě ne, to prosím nedělejte. Když si vzpomenete v průběhu třeba odpoledne, že jste ráno nevzali léky, tak je klidně užijte odpoledne. Pokud si vzpomenete až další den ráno, tak normálně užijete další dávku. My naštěstí ty moderní léky, které máme, účinkují dlouhodobě, mají ten účinek často víc než 24 hodin, třeba 36, 48, takže jedno vynechání to výrazně nerozkolísá. Takže normálně užijte další dávku.
1: Jaké další možnosti léčby, kromě úpravy životního stylu a medikace, ještě při hypertenzi máte?
2: My jsme v letošním roce začali dělat v Ostravě katetizační renální denervaci, to je intervenční výkon, kdy se ovlivňují nervy vedoucí do ledvin a vede to k zlepšení krevního tlaku. Nicméně musím zdůraznit, že to je výkon omezený na úzkou skupinu pacientů, kteří mají tu nejtěžší formu hypertenze, takzvanou rezistentní hypertenzi a splňují další podmínky, jako třeba věk do 65 let a další, které musí splnit přísná kritéria, abychom ten výkon mohli provést.
1: Čili to není pro každého pacienta s hypertenzí?
2: Rozhodně to není pro každého a nemůžeme od toho čekat taky nějaký zázrak ve smyslu úplného vyléčení hypertenze, spíš to vede ke zlepšení tlaku s průměrným poklesem zhruba 5 až 10 mm rtuti.
1: Měli jsme tady volající posluchačku, tuším, že to byla paní, která nechtěla jít do vysílání, ale ptala se na to, jaký tlakoměr byste doporučil pro to domácí měření. My nemůžeme říkat konkrétní značky, ale možná ano. Typově.
2: Jo, obecně my doporučujeme takzvané validované tlakoměry. Bohužel jenom každý desátý má tu validaci, to znamená, že ten přístroj byl přeskoušen podle přísných protokolů mezinárodních zda a jak přesně měří. Ty validace můžete najít například na stránkách 3dbp.org nebo doubleeducational.org nebo taky na stránkách naší nemocnice, našeho centra pro hypertenzi a v tom seznamu si pak najdete, které přístroje jsou validované, které je vhodné používat pro to domácí měření.
1: Je nějaký zásadní rozdíl mezi pažním a zápěstním tlakoměrem?
2: Rozhodně. My doporučujeme měřit si pouze na paži. Ty zápěstní tlakoměry jsou velmi nepřesné a proto domácí monitorování je obecně nedoporučujeme.
1: Bedlivě tady sleduji čas, protože už se blížíme k závěru našeho pořadu, takže opravdu poslední otázka. Jestli mohou některé běžně užívané léky nebo dokonce i volně prodejné přípravky zvyšovat krevní tlak a ovlivňovat celkově léčbu hypertenze?
2: Mohou. Řada léků, které pacienti užívají, zvyšují tlak. typicky jsou to nesteroidní protizánětlivé léky typu brufenu nebo diklofenaku, které pokud je užívá pravidelně ve vyšších dávkách, můžou někdy vést ke vzestupu tlaku až o 20 mm rtuti. Dále jsou to kortikoidy a některé další léky, takže řada těch léků může ten tlak skutečně zvyšovat.
1: Takže vždycky konzultovat s lékařem.
2: Ano.
1: Čas vyhrazený pro naše dnešní rozhlasovou lékárnu opravdu vypršel. Nezbývá, než poděkovat mému dnešnímu hostu, kterým byl profesor Jan Václavík, přednosta interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Pane profesore, někdy příště opět nashledanou.
2: Děkuji za pozvání a přeji všem hezký den.
1: A ještě doplním důležitou informaci k naší příští lékárně. Za týden budeme mluvit o operacích kýly. Pro toto chvíli se s vámi loučí a dobrou chuť k obědu přeje Ivana Šuláková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Za dobrým jídlem a poctivými výrobky se vydáme ještě v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava před 12. hodinou na Bruntálsko. Už po písničce se podíváme na tamní tradiční farmářské trhy a zjistíme, co dnes nabízejí tamní prodejci. Tak si počkejte.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Vůně čerstvého pečiva, sezónní úroda, regionální potraviny, ale také výrobky českých řemeslníků, určitě to znáte, různé farmářské trhy, slezské rinky a podobně. Náměstí Míru v Bruntále dnes znovu patří právě pravidelným farmářským a rukodělným trhům. Od rána tam své stánky rozložili pěstitelé, výrobci a také řemeslníci, no a nakupovat tam můžete až do 4 odpoledne. A přímo mezi stánky je teď naše redaktorka Petra Pivková, která si myslím, že taky velmi pilně nakupuje. Možná už nakoupila. Petro, já tě zdravím do Bruntálu, přeji dobré dopoledne.
3: Krásné dopoledne. Je tady v Bruntále samozřejmě z čeho vybírat, protože na náměstí jsou nejenom stánky se zeleninou, sezónním ovocem, ale také výborné kvalitní uzeniny. No a jak jsem si všimla, tak lidé si tady dávají i dobrou kávu a posedávají právě na lavičkách, tady na náměstí, a vlastně se setkávají a povídají si. Takže ty trhy nejsou jenom o nakupování, ale i o tom setkávání se svými přáteli. No ale pokud bychom chtěli vyloženě nakupovat, tak taky mě mile překvapil stánek s kořením, kde je toho opravdu velmi mnoho a myslím si, že některé z nich skončí i u nás doma. Jsou tady také sýry, ale jak už si říkal, jsou to i řemeslné trhy, takže jsou tady krásné šperky, textilní zboží pro děti anebo originální brašny a kabelky. Trhy toho opravdu nabízejí velmi mnoho a jsou, jak už bylo řečeno, až do 4. hodiny odpolední, takže pokud je někdo kolem a chtěl by přijít, určitě má ještě čas. A kdybyste to tady v Bruntále nestihli dnes, tak pravidelně se opakují tyhle trhy každý měsíc a ty další budou zase 10. září.
2: Náměstí Míru v Bruntále a naše redaktorka Petra Pivková. Takže konkrétní osobní otázka na závěr. Petro, co zajímavého jsi už koupila?
3: No, zatím teprve jenom tu kávičku, ale myslím si, že nějaké ovoce u nás doma a jak jsem říkala, to koření určitě skončí.
2: Tak já ti rád věřím, takže zdravíme do Bruntálu, děkujeme za informace z bruntálského farmářského trhu. Z náměstí Míru se nám přihlásila naše redaktorka Petra Pivková. Petro, díky, krásné dopoledne.
3: Děkuji moc, se naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: rokovém duchu jsme zakončili čtvrteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Připraven je ještě Vaby Daněk a pak už tady budou další aktuální zprávy. Dnes v poledne a odpoledne vám je bude přinášet kolegyně Lucie Kociánová. No a ve zprávách zamíříme mimo jiné do Opavy. V tamních městských sadech se staví nové streetballové hřiště. Jak práce pokračují a kdy bude hotovo, se dozvíme v pravé poledne. Tak přeji i nadále krásný den s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lidé se dnes ve 13 hodin můžou zapojit do zátěžového testu e-dokladů. Stačí spustit aplikaci a doklad aktualizovat. Turistická chata Ostrý v Beskydech bude na zimu nově zateplená. Samospráva Zlatých hor na Jesenicku plánuje rekonstrukci nevyužívaných bytových domů. Odpoledne bude slunečné s teplotami kolem 25 stupňů Celsia. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Stát dnes ve 13 hodin spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zjistit, jak je aplikace připravená na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Podle ředitele Digitální informační agentury Bohdana Urbana je potřeba otestovat aplikaci veřejně a popisuje, jak se lidé můžou zapojit.
2: My bychom potřebovali, aby uživatelé si zaregistrovali aplikaci předem, to znamená dříve než v tu jednu hodinu. V jednu hodinu bychom potom potřebovali, aby uživatel udělal ten úkon, který proběhne při volbách, to je, že si otevře tu aplikaci, jako kdyby prokazoval tu svoji totožnost.
0: Po přihlášení se pak doklad automaticky aktualizuje. Podle Urbana by se k testu mohlo přihlásit ideálně 40 000 lidí najednou. Případné nedostatky pak stát vyhodnotí a opraví, aby systém při podzimních volbách fungoval. Dělníci přes léto pracují na celkové opravě turistické chaty Ostrý v Moravskoslezských Beskydech. Budova získá novou plechovou střechu. Firma v těchto dnech taky zatepluje odvodové zdivo stříkanou izolací. Poslední vrstvu stěn pak budou tvořit obklady z modřínového dřeva, říká provozovatel chaty Zbigněv Kantor.
3: Díky tomu, že vlastně letos se udělá střešní krytina nová a hlavně se zateplí obvodové stěny, a díky tomu, že půda už je zaizolovaná, tak si myslím, že to pocítíme hlavně při tom topení a v létě, když jsou takové teple, že i tam bude příjemně v létě.
0: Rekonstrukci 4 nevyužívaných bytových domů připravuje vedení Zlatých hor na Jesenicku. Budovy jsou ve špatném technickém stavu. Po opravách by v nich mělo být víc než 20 bytů, říká nezávislý starosta Milan Rác.
4: Připravujeme rekonstrukci domů 99, 642, 381, 203. Mělo by tam vzniknout více než 20 bytových jednotek a nyní jsou ty projektové dokumentace na stavebním úřadu a čekáme na stavební povolení. Budeme se snažit získat nějaké dotace.
0: V opavských městských sadech se staví nové streetball.

0: Bude odpoledne jasno s teplotami od 22 do 26 stupňů. Na horách dnes naměříme okolo 20. V noci a zítra čekejte také jasno. Teploty v noci klesnou až na 9 stupňů. Přes den pak vystoupají na 24 až 28. Vítr povanin slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se v Cihelní ulici ve směru od kruhového objezdu směrem do centra města srazila dvě osobní auta. Počítejte na místě s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobrou chuť k obědu, vážení a milí posluchači, pokud právě teď zasedáte k nějakému tomu čtvrtečnímu teplému jídlu, anebo třeba i studenému, hlavně ať vám chutná, naladili jste si Český rozhlas Ostrava a pravidelnou polední hudební poštu. U té dnešní vás vítá Vítek Goršanov, já se těším na vaše písničková přání. Dnes popřejeme všem, kteří se narodili ve čtvrtek, no možná i v nějaký jiný den, ale rozhodně 13. srpna, a také popřejeme všem Alenám, které dnes slaví svátek. Zpívat vám bude milé dámy a všichni, kdo slavíte narozeniny, Karel Gott. No a pak už to bude na vás. Volejte na linku 59 611 22 66. Tak ať se vám příjemně poslouchá a dobře vybírá.
3: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnešní první přání v Hudební poště má na srdci paní Jana. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den. Prosím, zahrejte paní Aničce Kubenkové z Břesiny u Hlučína. Maminko a sestřičko naše nejdražší, dnes slavíš krásný životní čas. Ať zdraví, láska, štěstí i úsměv tě provází, každičký tvůj krok s nás. Děkujeme za tvé srdce, za lásku, kterou stále dáváš nám. Ať zazní píseň a vše nejlepší k tým krásným osmdesátinám. To ti s láskou přejí dcera Jana a syn Marek a sestry Mařenka a Aneška s rodinami. Děkuji pěkně.
1: Také děkujeme, paní Jano, za krásné přání. Paní Aničku, zdravíme, ke krásnému jubileu jí zaspívá Jakub Smolík. Mějte se pěkně.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Naladěno máte hudební poštu, tu polední, no a v tuto chvíli nám telefonuje paní Jarmila. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vítku, zdravím vás a všechny posluchače. Včera měla krásné 50. narozeniny naše kamarádka Romanka Papřoková z Domaslovic a dnes slaví Alenky svátek. Máme tři, Alenka Stalmachová, Fridku naše švagrová, kamarádka Alenka Golová a sousedka paní Alenka Mičková. Všem jmenovaným přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, rodinné pohody a ať to krásně oslaví. To přeji Stalmachovi a jejich rodiny. Vám, pane Vítku, moc děkuji za vybraní písničky a hezký den.
1: Také vám, paní Jarmilo, krásný den naslyšenou a děkujeme za zavolání. A zdravíme všechna děvčata, o kterých paní Jarmilka mluvila. Hrát a zpívat jim bude Petr Muk písničku Láska, ta nebezpečná věc. No a vy volejte 59 611 22 66 a popřejte někomu třeba k narozeninám.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Z prostřední Bečvy, tam, když projíždím, dodržuju poctivě 50, nám telefonuje paní Anička. Vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás všechny v redakci i posluchače rozhlasu. Dnes ve čtvrtek 13. srpna sláví své krásné jmeniny moje dcera, paní Alenka Hybnárová z Příbora. Přijmí ode mě přáníčko, štěstí, radost, spokojenost a hlavně pevné zdravíčko. A se ti splní všechny tvoje sny a prožíváš jenom krásné dny. A hojnost Božího požehnání pro celou tvoji rodinu. To ti z celého srdce přeje za všechny, kteří tě mají rádi, mamka, a připojí se i tvoje tety, Vlasta a Anka. Děkuji vám za písničku a přeji krásný den. Nasledanou.
4: Děkujeme za krásné přání, paní Aničko, naslyšenou. Zdravíme vaši dceru Ogaři Idu, aby ji teď zahráli a zaspívali k svátku.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A na telefonu paní Drahomíra. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vítku. Zdravím vás a všechny posluchače tohoto rádia. Dneska mají svátek Aleny a já mám švagrovou Alenu Solnou z Hlubočce. Já už jsem jí sice poslala blahopřání, ale já bych jí chtěla dodatečně poslat ještě hudební dárek. Takže ještě jednou všechno nejlepší a hlavně zdravě. Ať si zdravá, Ali.
1: Tak to je moc krásné, paní ahoj. Drahomíro. Děkujeme za zavolání. Zdravíme paní Alenku.
2: Já taky děkuju a někdy naslyšenou, pane Vítku.
1: Budeme se těšit, mějte se pěkně. A paní Alenu potěší Novo Vešťanka a písnička Čarovný kostelíček.

0: léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Tak létu patří krásné písničky a ty vybíráte v dnešní polední hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď vítám paní Věru, dobrý den.
2: Dobrý den. Dnešní přání je pro mou sestru, paní Alenku Cvikovou z Nitku, k jejímu svátku. Milá Ali, přejeme ti ke štěstí zdraví, ke zdraví radost, ke všemu pohodu. Na každý den důvod se smát a stále dobrou náladu. To ti z celého srdce přeji, manžel Jan, dcera Bohunka s rodinou, syn Aleš, vnučky Anetka a Izabelka s rodinou, sestra Věra s rodinou a Kajfošovi Horní, pravnučky Magdalenka, Nelinka a pravnuk Samik posílají babičce sladké pusinky. A chtěla bych poděkovat všem, kteří mi dnes přáli k narozeninám. Děkuji.
1: Přijměte také od nás blahopřání paní Věro, všechno nejlepší. Zdravíme také paní Alenku a zpívat budou i vám kamélie.
2: Děkuji.
1: Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Taky.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Z Velkých Karlovic nás zdraví paní Hanka, která se dovolala. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás v rádiu a i posluchače. A dneska bych chtěla nechat zahrát dceři, která má 50 let, Radka Vašutová. A nevěsta má svátek Alenka. Přeji jim hodně štěstí, zdraví, aby jim to ještě po mnoha leta vydrželo. A děkuji vám za ochotu.
1: My děkujeme za zavolání, paní Hanko. Zdravíme do Velkých Karlovic. Bedřich Čuba je připraven s písní Valašsko, jak jste si přála. Zdravíme ano. Obě oslavenkyně a vám přejeme krásný den.
2: Děkuji vám moc.
1: Nemáte zač, naslyšenou.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tak vám představíme rodinu Svobodovu z Frenštátu pod Radhoštěm, která se věnuje voltiži. Vedle maminky Adély a otce Ondřeje i dceru Viktorii, českou reprezentantku v tomto sportu. Celá výprava i s Valachem Genzerikem se právě vrátila z mistrovství Evropy v Le Mans, jak o tom více povypráví Ivě Piskalové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Parní Jarmila z Veřovic se dovolala do dalšího kola hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den všem posluchačům. Já bych měla přání, dnes máme s manželem diamantovou svatbu, to je 60 let společného života. Chtěla bych nám nechat zahrát písničku Baječná ženská, a aby jsme se dožili ještě dalších společných krásných let.
2: Tak děkuji, to je moc vám krásné. Paní Jarmilko, ještě možná řekněte jméno vašeho manžela.
3: Jo, Pavel.
2: Aby se poznal pan Pavel. Takže milá Jarmilo, milý Pavle, my vám také blahopřejeme ke krásnému výročí. Zaspívá vám Michal Tučný a zdravíme do Veřovic. Mějte se hezky.
3: Děkuji.
2: Naschledanou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ještě dvě hudební přání stihneme splnit do 13. hodiny v hudební poště. To první má na srdci paní Broňka. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, vás všechny vítám v rozhlase i všechny posluchače. Chtěla bych tento hudební dárek poslat paní Aničce Birigerové z Vávrovic, která oslaví v pondělí své narozeniny a v úterý oslaví své narozeniny také paní magistra Jitka Výchová z Lesních Albrechtic. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, hodně úspěchů v práci a zdravíčka, které určitě obě potřebujete, a hodně božího požehnání vám přeje Broňka a s rodinou. A připojují se ostatní příbuzní, přátelé a známí. A chtěla bych tímto také pozdravit paní Elišku z Funeku a paní Věrku s Petrem z Vlítku a děkuji za pozdrav. A děkuji za hezké pořady a nashledanou.
1: Děkujeme za zavolání, paní Broňko, nashledanou. Tak oběma dámám oslavenkyním bude ráda

0: A před námi je poslední písničkové přání v hudební poště a pan Emil z Podlesí. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání. Zdravím redakci a posluchače Ostravského rádia. Dnes slaví své 80. můj bratranec, pan Ladislav Pavlica z Hladkých Životic. Nejenom, že naše mámy byly sestry, my jsme se narodili s rozdílem 2 dní, stejný rok a stejný měsíc. Máme navíc oba dva manželky ze Slovenska a obě dvě náhodou jsou Márie. Milý Láďo, celá moje rodina ti přeje hodně zdraví a pohody. Užívej si života a rodinného štěstí s Maruškou. To ti přeje Emil s rodinou z Podlesí. A písničku chtěl jsem sice o Garity už byli, takže to, co jsem ti nechal zahrát, je pravda. Stále s něčím bojujeme. Redakci děkujem za odvysílání.
0: Pane Emile, děkujeme za zavolání. Karel Konárek je připraven a vám přejeme krásný den.
1: Děkuji mnohokrát.
0: A pana oslavence zdravíme.

Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, ale vysílání samozřejmě nekončí. Za malou chvilku tady budou další aktuální zprávy, no a po nich pořad Alex a host. Hostem pořadu, dnešního pořadu Alex a host, je módní návrhář Osmany Lafita. Tak se na něj těšte a užívejte si čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Já se na vás budu těšit opět zítra po 9. hodině.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Třináct hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Premiér Babiš dnes navštíví kvůli suchu vodní nádrž Slapy. Více než 3000 ostravských dětí zamíří v příštím školním roce na ozdravné pobyty. Začala další fáze obnovy horního toku řeky Opavy na Bruntálsku. Zítra bude slunečný den, teploty vystoupají až na 28 stupňů. Hezké odpoledne přeje Lucie Kociánová. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes jede na Slapskou přehradu. Oznámil to ve videu na sociálních sítích s tím, že chce řešit sucho. Středočeskou vodní nádrž navštíví společně s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD a generálním ředitelem státního podniku Povodí Vltavy Petrem Kubalem. Podle Babiše vláda v příštím týdnu oznámí, co chce se suchem dělat.
4: Když se ministři vrátí v pondělí, hned by jsme měli mít tiskovku, kde vás ty příslušní ministři budou informovat o tom, co dělají boji proti suchu. Musíme to řešit samozřejmě, tak jak jsme to řešili v minulosti.
2: Ještě v tomto týdnu mají ministři takzvané vládní prázdniny. Necelých 23 milionů korun podpoří v příštím školním roce ozdravné pobyty žáků mateřských a základních škol v Ostravě. Víc než 3000 ostravských dětí tak bude moct během topné sezóny strávit jeden týden na horách. Peníze pocházejí z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším. Kromě města Ostrava do něj přispívají i průmyslové podniky, které do vzduchu vypouštějí škodliviny.
5: Město jakožto správce fondu poskytuje příspěvek až 7,5 tisíce korun na jedno dítě. O podporu letos požádalo 38 škol. Nejčastěji se školy vydávají do Beskyd, část ale míří také do Jeseníku nebo až k Orlickým horám. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Další část výškové budovy 34 ve Zlíně, kterou 9. července poničil požár, se dnes dopoledne zřítila. Padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten přitom dnes chtěli pracovníci demoliční firmy zkusit zachránit. Stát tak zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně. Povodí Odry začalo s přípravou projektové dokumentace na obnovu horního toku řeky Opavy po povodni v roce 2024. Jde o část mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy. První návrhy mají být hotové v říjnu. Na projektech se budou podílet i obce. Podle nezávislého místostarosty Karlovic Martina Kočího chce obec do projektu dostat lepší protipovodňovou ochranu.
6: Nemělo by to být jen o tom, že z lichoběžníkového koryta na 20-letý průtok se stane lichoběžníkové koryto, které pobere větší kapacitu. To nic moc neřeší, kromě toho, že to tu vodu odsud provede rychle v trochu větším objemu, problém to neřeší, jen ho to odsouvá níž.
3: Počasí.
2: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno. Noční teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Přes den pak vystoupají na 24 až 28 a na horách zítra naměříme okolo 22 stupňů.

0: Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
1: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
2: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: U mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmanyho Lafitu, modního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat? Kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní, tak jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý, devět, půl desátý a pak klidu se připravím, snídám.

0: a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
1: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu ve dvě ráno?
0: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako tedy se starají i věci, tedy se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
1: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
0: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
1: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitů?
0: Je to zajímavé, protože já když tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že když začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budují za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
1: Ale modely budou všechny vaše.
0: Všechny
1: na té
0: moje,
1: velké modní přehlídce, moje, která se chystá na zářit.
0: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě dělám něco takového. Všichni ví, že moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané celá kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
1: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to.
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. Vydám 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se snaží, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, který ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, tež materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví tež jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co do, za to všechno je do opravdu. Koli studio, koli technika, koli... protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale ty jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, kdy já jsem měl ten lom, kdy jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale takhle, jako dítě, mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila tou šára, říká, stříhej podle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený, jsem měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnic, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochář, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilním průmyslově. Navrhávání, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmany Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to být výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik leta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problému, tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to. Oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že ní zatím. Říkám zatím, protože nejsem sa stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj ples srál jako přírovní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je. Já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou, svoji maminku?
1: Já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco dělat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Furt, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojoval, takže neměla taky lehko život, ale dáří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová. Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se z Číny, z tý svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
2: Ano.
1: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásné, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu, on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já s mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom chcem dělat můj prevení přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že David jel. Ale já jsem ho pozval na narozenina, mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže
2: ano,
1: takhle čerstvě je vaše.
2: Ano, čerstvě, no právě.
1: Vaše, že
2: fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře podle vás?
2: Až po, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu?
2: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na černo pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak. Ale
1: říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, vrát pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no, k vám asi ne.
2: No, určitě ne, určitě nejsou. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I prevení dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělá, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje něco tvořit. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, kterých rádi a nevím jak proč, protože měli se hradit sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí ještě více do země.
2: To vypadá jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od lednu. Ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import takové klasické auto jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá? Můžu.
0: Já myslím, protože, že můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nejelal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce slož celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to, doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největší. Jako, a věřte mi, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Varsavský náměstí a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Varsavský náměstí a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu modních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo 25. září.
0: Na Expo, v Praze na
1: Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: Nebo v Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavě.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i kdy je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jakože je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, dokonce zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: No, doufejme. Jo, můžu ještě říkli něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. To se, stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Mm-hmm. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodává mimo jako, a ty jsou falešní.
0: Jaký překup?
1: Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou, to oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mamě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Navrhované větší cely od příštího roku mít vězni možná nebudou. Ministerstvo spravedlnosti chce změnu odložit. Krajští hygienici při kontrolách táborů v regionu zjistili nedostatky v 8 případech. V ostravském planetáriu se budou v noci pozorovat Perseidy. Zítra bude slunečný den a teploty až 28 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Větší prostor v ložnicích vězni od nového roku mít možná nebudou. Ministerstvo spravedlnosti chce odložit nová pravidla pro velikost cel. Samo se k nim zavázalo v roce 2020 na doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení. Za tu dobu se ale nepodařilo zajistit ve věznicích dostatečné podmínky. Teď připadají na jednoho vězně 4 metry čtvereční, popisuje mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová.
2: Pokud máme například celu nebo ložnici o velikosti 12 metrů čtverečních, můžeme do této místnosti aktuálně umístit 3 vězněné osoby. Nový výpočet upravuje tak, že na první osobu musí připadat 6 metrů čtverečních a každou další 4 metry čtvereční. Do stejně velké místnosti půjde nově umístit pouze 2 vězněné osoby.
0: Počet míst v českých věznicích by se tak snížil o zhruba 2800, to je víc než desetina současné kapacity. V první polovině prázdnin zkontrolovali krajští hygienici 63 táborů a 9 dalších podobných akcí. Nedostatky zjistili v 8 případech. Týkaly se především zdravotnické dokumentace dětí. Některé neměly úplné očkování. V jednom případě nebyla dostatečná kvalita pitné vody.
3: Táborníci tak museli začít pitnou vodu dovážet. Kontrola hygieniků pak narazila na jednu akci, která nebyla řádně hlášená. V regionu se na tábory a podobné akce letos zatím vypravilo 13,5 tisíce dětí. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla o 71 haléřů na 41 korun a 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 44 korun a 6 haléřů. V porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevněji benzín nabízí čerpací stanice v Ústeckém kraji, naftu pak v Pardubickém. Nejdražší paliva jsou již tradičně v Praze. Ostravské planetárium pořádá dnes večer a v nočních hodinách pozorování Perseid. Podmínky pro sledování každoročního meteorického roje jsou letos díky počasí velmi příznivé, potvrdil vedoucí planetária Martin Vilášek. Hvězdárna využije venkovní dalekohledy, které včera sloužily při pozorování zatmění slunce.
4: Zase budeme mít doprovodný program ve formě přednášek a představení ve sférickém kině a od 22. hodiny potom už bude samotné venkovní pozorování meteorického roje a dalekohledy opět využijeme, tentokrát bez těch slunečních filtrů a budeme pozorovat tedy objekty letní oblohy.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno. Noční teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Přes den vystoupají na 24 až 28 a na horách zítra naměříme okolo 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 57 v Hradci nad Moravicí u Kajloveckého rybníku se stala nehoda. Počítejte na místě s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i

rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková zamířila do Krnova a zjišťovala, jak se Krnov změnil nebo proměnil během let a pozve nás na zajímavou výstavu. Za malou chvíli prozradíme i to, že nečekanou výzdobu získal gotický kostel svatého Václava v Ostravě. Jakou relikvii, neobvyklou relikvii mají, i to se od nás dovíte už za malou chvíli. No a náš rozhlasový seriál nazvaný Rozhlasové stopky připomíná historické milníky rozhlasového vysílání, od kterých uplynulo 100 let. Pravidelné zprávy dvakrát denně. I toto slaví letos stovku. Více podrobností v polovině hodiny. Janek Ledecký, Marie Rotrová a nebo třeba kapela Mandraže. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Celé nečekanou výzdobu získal gotický kostel svatého Václava v Ostravě. V jedné z nejstarších památek města je totiž vystavena lyže. Ukrývá vzácnou relikvii italského světce, kterou Ostrava získala pro celostátní setkání katolické mládeže. Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už ale vítá mluvčího ostravsko-opavského biskupství. Na telefonní lince je Ondřej Elbel, kterého zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Lyže v kostele, to je opravdu hodně nezvyklá věc. Jak se to stalo?
1: Já nejdřív se pokusím popsat tu lyži posluchačům. Je to taková lyže, na které se jezdilo na sjezdovkách třeba před 50 lety. Dokonce je opatřená takovou cedulkou Hájek Tišnov. Skutečně se na ní jezdilo. No ale to cennější je to, co momentálně ukrývá ostatek svatého Piera Giorgia Frassatiho. Proč zrovna lyže? Bylo to přání jeho rodiny, která stále žije, aby předměty, kterých se třeba Pier Giorgio Frassati dotkl, nebo jiné věci s ním spojené, byly v předmětech, které on měl rád. A Frassati miloval hory a lyžování, takže proto i taková tříska z jeho rakve je ukrytá do lyže a ta lyže vznikla přímo pro celostátní setkání mládeže, které se teď koná v Ostravě.
0: Prosím, můžete také připomenout právě, kdo byl Pier Giorgio Frassati a proč ten jeho příběh tak dobře zapadá do už zmíněného celostátního setkání mladých?
1: Pier Giorgio Frassati u nás moc známý není. On se narodil v roce 1901 v italském Turíně a zemřel o 24 let později jako velmi mladý. A byl to takový muž paradoxů. On pocházel z velice bohaté nebo dobře situované rodiny, ale od útlého dětství měl v sobě obrovskou potřebu pomáhat chudým lidem. Utíkal z domova, aby mohl být chudým lidem na blízku, ale miloval taky hory, turistiku, lyžování. A to je taky taková věc, že prostě nezapadal do šablon jeho obrázek, který církev při blahořečení Frassatiho použila, tak je to portrétovka z hor, kde kouří dýmku. Zkrátka nezapadal by do nějakých našich stereotypů o tom, jak svatý člověk může vypadat, a možná proto je i určený jako jeden z patronů celostátního setkání mládeže, které se právě teď děje v Ostravě, které vyzývá mladé lidi, aby se nebáli žít mimo šablony, aby se nebáli hledat svou vlastní životní cestu, aby se nebáli uvěřit Bohu.
0: Jak dlouho to setkání mladých ještě potrvá v Ostravě?
1: Setkání mladých začalo v úterý a potrvá do neděle. Účastní se ho přes 3000 mladých katolíků z celé republiky a takovým hlavním dějištěm je výstaviště Černá louka a další místa v centru Ostravy.
0: Říká v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbel. Díky moc za všechny informace a také za váš čas. Přeji hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Seriál Rozhlasové stovky posloucháte také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, tak s námi pojďte i dnes vzpomínat. Z domova i zahraničí, z divadel i informace o počasí, tak taková byla struktura prvních pravidelných zpráv, které Československý rozhlas vysílal v roce 1926. Právě pravidelné zpravodajství teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu s názvem Rozhlasové stovky. Před 100 lety se zprávy z radiožurnálu začaly ozývat dvakrát denně, kromě večera také v poledne.
1: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
3: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
2: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
3: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílám.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Takhle vypadá zpravodajství na Radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5. a 9. raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve čtvrt a ve 15:45. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
5: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
2: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
5: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
6: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1936, 35. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
2: Gros zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
7: Bývalý anglický král Eduard VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
5: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojazyčné.
8: Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Edvard Beneš mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt.
2: Zatímco zprvu zprávy četl rozhlasový hlasatel, v roce 1926 se začaly vysílat z redakčního pracoviště ČTK, kde vznikla nová hlasatelna.
9: My dnes ty zprávy čteme a připravujeme hovorovou spisovnou češtinou. Tenkrát to bylo něco takového jako institucionálního, tam se nemluvilo, tam se hovořilo.
2: Hodnotí vývoj mluvy v rozhlasovém zpravodajství moderátor Jan Pokorný, který připomíná, že na zpravodajství po roce 1948 už rozhlas moc pyšný být nemůže.
9: Ty zprávy chodily ČTK do rozhlasu dálnopisem. Když přišla jakákoliv významově zanedbatelná zpráva z jednání ústředního výboru komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
10: Soudruh Muammar Gaddáfí se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
2: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro Radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je to tak, také dnes se toulá regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava Moravskoslezským krajem. No a redaktorka Petra Pivková se vydala do Krnova. Jak Krnov vypadal v minulosti? Poznali by jeho dnešní obyvatelé třeba místa, která důvěrně znají, také na desítky let starých fotografiích. Právě to si mohou vyzkoušet návštěvníci Flemichovy vily. Výstava Zapomenutý Krnov 2 je prostřednictvím velkoformátových snímků zavede do ulic, ale i k domům anebo do zákoutí, která se za tu dobu ale výrazně proměnila anebo třeba úplně zmizela. Přímo na výstavě teď je redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, pěkné odpoledne. Jak moc se Krnov na těch snímcích liší od města, které třeba známe dnes?
2: Krásné odpoledne. No já si myslím, že je to opravdu taková jako trošku bojovka, aby lidé poznali, kde vůbec stojí, nebo co to místo, které na těch fotografiích vidí, znamená, jestli vůbec ještě je, či nikoli. Protože Krnov se opravdu proměnil a na těch fotografiích je to vidět. No a co všechno, nebo jak se k této výstavě tady do Flemichovy vily, jak se k ní dostali, tak to ví i historik pan Alexander Michl Bernard. Dobrý den. Řeknete mi, kde se tady vzala takováhle výstava u vás?
3: Dobrý den. No vlastně za vším je třeba hledat pana Jiřího Křivu, který je naším dlouhodobým spolupracovníkem dobrovolným a který digitalizoval kompletně naši sbírku fotografií a starých pohlednic, a to opravdu ve velice vysoké kvalitě. A když se tak ta probírá, sám je také sběratelem starých fotografií pohlednic Krnova, a když se ta tím nepřeberným množstvím probíral, vlastně získal i fotografie od pana Aulehly, má svolení je používat, tak si samozřejmě všímal to, jak se měl i ten poválečný Krnova, hlavně ten poválečný, a má zkušenosti s tím, že generace Krnovanů, těch trošku starších nebo středních generací, ať už tady bydlí celou dobu, žijí v Krnově, nebo třeba strávili tady určitou část života a vzpomínají, tak se strašně rádi dívají na tyhle fotografie a vzpomínají, že tohle pamatují a někdy se i dohadují, jo, že prostě ne, to není ono a to je ono. Takže on pak zkusil jednu takovou výstavu nachystat Zapomenutý Krnov jedničku, kdy jsme záměrně nedali k fotografiím žádné popisky, aby lidé sami museli hádat, jo, o jaké lokality Krnova a jaké zmizelé stavby se jedná, a mělo to velký ohlas, opravdu velké množství návštěvníků se zapojilo a s velkou chutí, takže jsme si řekli, že to po nějaké době se zopakuje, no a Zapomenutý Krnov 2 je na světě.
2: Takže vlastně nikdo neví, pokud si netipne, co na těch fotografiích přesně je, protože jsou tam pouze čísla, ale když se budou chtít typovat a budou chtít poznávat Krnověné, tady ty místa, tak dostanou třeba za to něco, že máte to jako soutěžní tady tuhle výstavu?
3: Ano, dostanou. Vlastně cenou jsou publikace Pohledy na Krnov 1 a Pohledy na Krnov 2. Ta nedostaný samozřejmě každý účastník bude se losovat, ale vítěz se může těšit na tady tyto dvě knížky.
2: Dokdy můžeme tady tuhle výstavu u vás navštívit?
3: Výstava bude do 20. září a podívat se na ní samozřejmě může každý návštěvník, i když tomu, kdo nezná Krnov, ale ani ten starší Krnov, tak tomu to na druhou stranu asi až tak moc neřekne.
2: Ale můžou si třeba říct, jak krásné to tady bylo, anebo jak krásné je to tady teď a jak se Krnov proměnil. Ještě mi řekněte, když by tedy ti vaši návštěvníci měli zájem potom zjistit, která ta fotografie co představovala, aby si zkontrolovali, jakou měli pravdu, budete potom někde zveřejňovat ty názvy míst?
3: My jsme to po jedničce udělali, takže jsme to potom dali na naše facebookové stránky i se správnými odpověďmi a připomněli jsme třeba nějaké kuriózní odpovědi nebo to, které byly nejúspěšnější a tak dále. Takže asi to budeme tentokrát to provedeme určitě podobným stylem, takže když budou návštěvníci sledovat naše facebookové stránky, tak to tam určitě potom uvidí.
2: Tak já přeju, aby bylo co nejvíce úspěšných odpovědí a děkuji moc za váš čas.
3: My děkujeme také. Nasledanou.
2: Tak pokud byste se chtěli dozvědět nejen o tom, jak krásná místa v Krnově jsou, ale třeba si i zasoutěžit, tak výstava Zapomenutý Krnov je tady pro vás až do 20. září.
1: Díky moc za všechny tipy, díky za pozvání na výstavu Zapomenutý Krnov 2. Do Krnova se vydala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Hezké odpoledne přeji.
2: Děkuji moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z muzejního depozitáře.
1: Pojďme si v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava přidat další z nich. Ostravsko to má historii propojenou s uhlím a také s jeho dolováním. Dokladem toho může být třeba i malba na skle s vyobrazením patronky havířů svaté Barbory. No a právě tu má ve svých sbírkách Ostravské muzeum. S etnografkou Anou Pohořálkovou si ji v expozici prohlédla také redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
2: Malba na skle, takové specifické vlastně odvětví toho lidového umění. Etnografka Anna Pohořálková z Ostravského muzea teď přiblíží jednu, která vyobrazuje svatou Barboru, což je vlastně stěžejní patronka tady regionu.
3: Je to velmi cenná malba na skle. Ona je specifická tím, že patrně pochází z nějaké kapličky staršího data na dole Trojice. Mm-hmm. A ta Barbora, ona nejenže byla patronkou horníků, ona byla patronkou nenadálé smrti. Nedávno jsem si o tom povídala s jedním knězem a on mi vlastně vysvětloval, že my, když dneska si představujeme tu dobrou smrt tak, jakože člověk třeba umře ve spánku, jo, a aby o tom ani nevěděl, tak toho se dřív lidé velmi báli. Mm-hmm. Oni se báli, že umřou nezaopatření. A u těch nebezpečných povolání, jako je hornictví, nebo třeba dělostřelci, taky měli za patronku, dneska třeba i pyrotechnici, tak to riziko, že člověk náhle nezaopatřený umře, bylo velké a lidé se ho velmi obávali. Mm. A já mám v rodinné historii pradědečka i dědečka, kteří na Trojici pracovali. Takže já vím, že skutečně ti katolíci mezi těmi havíři všichni šli, když nastupovali na tu směnu, se pomodlit k té svaté Barboře. A bylo to právě z toho důvodu, z té obavy před tou nenadálou smrtí, kdyby člověk byl nezaopatřen.
4: Takže lze čekat, že takovýto obrázek visel někde v tom prostředí toho dolu.
3: Ano.
4: My popíšeme, co na něm vlastně je.
3: To je taky velmi zajímavé. Tak je tam svatá Barbora, tak jak ji známe, s tím kalichem. Pak je tam symbol toho želízka a mlátku,
4: ano.
3: Co si lidi myslí, že jsou dvě kladívka, ale prostě je to ten hornický znak. Pod ní je rumpál, to je taky zajímavé, protože to odkazuje k velmi starému způsobu těžby. Mm-hmm. To musí být odkaz spíš na první polovinu 19. století, mm-hmm. nebo možná i starší dobu. Jsou tam dva klečící havíři v krásných uniformách, mají zlatou sponu na páscích, kteří se modlí k té svaté Barboře. Vedle nich i vidíme ty čáky s kohoutím peřím, takže opravdu je to slavnostní oděv. A dole je německý nápis Glück auf, ihr Brüder, zdař Bůh bratři.
4: No a tady ještě pod tím rumpálem je taková, jakoby, mě to evokuje nějakou hromádku, jakoby zlata, ale co to může být?
3: Já si myslím, že to je to uhlí pozlacené.
4: Je to uhlí a je to jako černé zlato, tak to
3: ano,
4: vyvedeno.
3: Ano, černé zlato.
4: No a kolem Barborky je vidět ta sloj uhelná, je to tak?
3: Přiznám se, že si nejsem jistá, jestli tohle to není nějaká degradace.
4: Tak degradace, ale vypadá to, jakoby to bylo záměrné. No nutno říci, že ještě Barbora má vlastně bohaté roucho lemované, to je hermelín. Ne?
3: Je to velmi hezky vyvedená.
4: S korunou na hlavě,
3: ano,
4: a se svatozáří. Toto bylo velmi důležité pro každou tu šichtu. Teď to dělá parádu u vás v muzeu. Anna Pohořálková z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Michal Kocáb na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava do 15. hodiny, třeba ještě k víni, no ale teď přidám i pozvání k aktuálním zprávám. Co se dovíte? Třeba i to, že tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Proč? Podrobnosti za 5 minut v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Nejen k tomuto tématu se dovíte určitě více. Zprávy ty pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lucie Kocián. Tak příjemný poslech a pojďme si připomenout, na jakých frekvencích nás kdykoliv naladíte.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Stát otestoval výdrž aplikace e-doklady podle výsledků přijme opatření před podzimními volbami. Silničáři zvětší dálniční odpočívku u Klimkovic. Bohumín nabídne 6 nových bytů v Pudlově. Zítra nás čeká slunečný den a teploty až 28 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravená na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testu teď bude vyhodnocovat digitální a informační agentura. Dnes se taky do aplikace registrovalo množství nových uživatelů, říká šéf agentury Bohdan Urban.
5: Za hodinu jsme evidovali počet nových registrací na úrovni zhruba poloviny běžného týdenního registrování a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbama.
4: U Klimkovic na Novojičínsku začala stavba nového dálničního odpočívadla. Kapacita současného parkoviště ve směru do Ostravy se zvýší o více než 40 parkovacích míst pro kamiony, autobusy a osobní auta. Hotovo bude za 11 měsíců, potvrdil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
6: Součástí stavby za necelých 87 milionů korun je vylepšení infrastruktury, doplnění ochranné zdi i zavedení kamerového systému se sledováním obsazenosti. Práce pouze ve směru do Ostravy proběhnou za částečného provozu parkoviště.
4: Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku. Vyplývá to z informací Komory obnovitelných zdrojů energie a společnosti ČES. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny. Těch je v republice víc než 1400 a 90% z nich má teď zastavenou výrobu. Na většině českých řek už totiž voda nestačí ani na jejich základní provoz. Vodní elektrárny v předchozích letech tvořily asi 3 až 5% celkové produkce elektřiny v Česku. Současná situace tak neohrožuje zásobování elektřinou. Bohumín nabídne na podzim 6 nových bytů v licitacích. V části Pudlov vznikly z 8 původních malých bytů moderní jednotky s průměrou výměrou kolem 80 metrů čtverečních. V domě se ještě před rekonstrukcí topilo kamny. Přestavba vyšla město zhruba na 20 milionů korun, upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
7: Z původního objektu zůstaly pouze obvodové zdi a některé vnitřní příčky. Z 8 jednopokojových bytů vznikly změnou dispozic 4 prostorné byty 3+KK a další 2 jsme vybudovali nově jako půdní ve stavbu.
3: Počasí.
4: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno. Noční teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 24 až 28 a na horách zítra naměříme okolo 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na silnici 1/58 u Petřvaldu na Novojičínsku se zdržíte. U nehody tam zasahují složky IZS a provoz je řízen kyvadlově. V Šenově pak v ulici Václavovická u železničního přejezdu narazilo auto do svodidel. I tam projíždějte opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Přeji vám příjemné odpoledne, 4 minuty po 15. hodině tradiční čas a začátek také další hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava s datem 13. srpna. Čemu se budeme věnovat a kam se vydáme, jak už víte z naší

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Silničáři začali stavět další dálniční odpočívku. Rozšíří současné parkoviště u Klimkovic na dálnici D1. Umožní to zastavení většího počtu kamionů, ale také autobusu a přibudou i parkovací místa pro osobní auta. Další podrobnosti zjišťoval Martin Knitl, kterého vítám už v ostravském studiu Českého rozhlasu. Martine, dobré odpoledne.
1: Hezký den. Stavba dálničních odpočívek je dlouhodobě sledovaná věc, protože tak, jak přibývá kamionů na silnicích, je vidět, že je šoféři nemají kde na noc odstavit. Proto vidíme tahače stát i v kritických místech, na krajích cest nebo u nájezdů na dálnici. Ta klimkovická odpočívka na kilometru 345 dálnice D1, která se začala stavět, je vpravo ve směru na Ostravu. Silničáři tam dočasně omezí provoz a rozšíří plochu o více než 40 míst. Taky pro autobusy nebo osobní auta a v plánu jsou i stání pro karavany.
0: Martina, bude součástí té nové odpočívky třeba i kamerový systém, a to kvůli bezpečnosti?
1: Ano, kamery tam budou, stejně tak elektronický systém pro sledování obsazenosti plochy. Podle ředitelství silnic a dálnic se tam počítá i se zastřešeným posezením, s novými stromy, gabionovými oddělovacími stěnami. To všechno za necelých 87 milionů korun.
0: A kdy bude stavba hotová?
1: Hotovo bude za 11 měsíců, takže v příštím létě. Silničáři upraví taky výjezd zpátky na dálnici. Jsou to pozemky ŘSD, takže to docela usnadnilo přípravné práce. Ten následující rok tam bude trochu těsno, stavba omezí parkovací plochu, ale zbytek bude dál veřejně přístupný.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér Martin Knitl. Martine, díky za aktuální informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Lidická ulice v Třinci, ta je o něco barevnější. Tři umělci tam totiž pracují na novém muralu, tedy velkoplošné malbě ve veřejném prostoru. Ta vzniká u panelového domu na tamním výměníku, který byl ještě před pár dny nehezkou a nevýraznou stavbou. Redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková si vznikající dílo na místě prohlédla, no a zaznamenala toho více, třeba i veselé přátelské pošťuchování mezi pražskými i regionálními umělci.
1: Nikola Vavrous a Ondřej Klíma si teď udělali krátkou přestávku od tvorby nového muralu. Slezli dolů ze štaflí, ze žebříku. Tak jak vám to jde?
2: Počasíčko přeje, plochy je hodně, ale jsme na to tři a postupně ladíme a postupně celé to dílo vzniká. Nemáme to dopředu připravené jako komplexně, takže to je i pro nás taková challenge a těšíme se na to, až to bude celé.
1: Jestli můžete popsat ten motiv, co vznikne, pan Klíma?
3: My jsme se sem vypravili jako jedním tématem, což se jmenovalo Metal Forest. Souviselo to s městem a i s tím, co rádi jako děláme, a každý máme takový svůj specifický styl, každý se doplňujeme. A vlastně jsou tam motivy stromů, květů, taky ingotů, železáren, portréty, tak aby se prostě propojilo to do jednoho celkového obrazu.
2: Samozřejmě tady to železo, ta ocel, že jo, prostě železárny tady, je to prvek, který vlastně je dominující tady na tom Třinecku, a zároveň je tady jako nádherná příroda Beskyd, takže nám to tady vlastně jako to propojení skrz člověka, nebo jako obecně lidskou bytost, která to všechno pozoruje, zažívá, tak to jsou motivy, s kterými pracujeme, a ten kov prostě tam taky má svou roli.
1: Tady vidím ty žhavé ingoty, jsou to ingoty?
2: Jo, ale zároveň tady jsou třeba jako vklady, které působí jako v podobných tvarech, ale vlastně to je zase jo, nějaký prvek té přírody a nějaký prvek toho lidského tvoření, ale zároveň to má podobný tvar, takže pracujeme s těmi kontrasty i s vlastně s tou podobností těch věcí.
1: Kdo se více zaměřuje na tu přírodu a kdo víc na ty technické věci?
3: No, zrovna u tohohle murálu se Nikola zaměřuje na ty technické věci a já se většinou zaměřuju na tu přírodu, protože tady kolegové to tak hezky nazývají, že dělám křáky, a mně se to moc líbí, takže to používám i mimo lokalitu Třince a Ostravy, tak to říkám i v Praze, že říkám, že dělám křáky.
1: Já bych řekla, že spíš křaky, jako křoví.
3: No ano, oni jsou to u vás křaky, ale v tom pražském dialektu jsou to křáky.
1: Ano, Ondřej Klíma, umělec z Prahy, dojel až do Třince. Jste poprvé tady v Třinci? Tvoříte poprvé v Třinci?
3: Určitě jsem v Třinci úplně poprvé.
2: A je z toho tady nadšený, říká, že toho v Praze nemají.
1: No, Nikola Vavrous, téměř místní z Ostravy, ještě stále z Havířova, pardon.
2: Všude doma, tady na severu.
1: No, jaké jsou takové nějaké ty technické detaily k tomuto dílu, k tomuto Metal Forestu, to znamená jen třeba nějaký počet těch sprejů, množství barvy a tak podobně. Dá se to už nějak teď shrnout, i když dílo ještě není hotové?
3: Tentokrát ta výměníková stanice je fakt obrovská, je hodně členitá. Má spoustu různých prvků a těch sprejů na to padne, myslím, že hodně nakonec. Ale že bych to chtěl odhadnout, to asi ne, ale možná budeme tak na 300-400 sprejích, si myslím.
2: Uvidíme, no. Rozhodli jsme se to pojmout kompletně i s těmi záhyby, prostě kompletně celou stanici. Takže tam něco padne, no. 250 určitě, jako no. Uvidíme.
1: Je pravda, že tu tvorbu těch muralů většinou proto slouží takové ty technické objekty, stěny a tak podobně, tak tady to není jinak v Třinci.
3: Já si myslím, že i vzhledem k těm projektům, co dělám jako jinak, tak ještě stále, i když je to jako překvapující, nenastal v Čechách ten stav, kdy by se ty umělci dostávali jako k velkým zdem, jako se děje v zahraničí, třeba 11-patrový panelový dům z boku, že by se udělal takovýhle murálu, je v Čechách opravdu minimum, a zatím ta odvaha těch lidí, kteří poskytují ty plochy, je spíš k takovýmto objektům, jako jsou rozdělníkový stanice, trafostanice, různý opěrní zdi a protihlukový, ale bude samozřejmě jednou krásný, až se dočkáme toho, že se tady začnou dělat velký murály na krásný, hladký a plný zdi.
1: Ale jestli se nepletu, tak pan Nikola Vavrous teď tvořil, tak je to provozní budova a tak podobně, ale zase to byla krásná nová fasáda v OZU v Ostravě. Není to tak? Není tomu tak?
2: Ano, dělali jsme tři budovy pro OZO Ostrava, jako jejich správní budovy. Ale to je zase trošku jiný druh tvorby, protože to je nějak, řekněme, zakázková tvorba, kde člověk nemá úplně volnou ruku, respektive přizpůsobuje nějaké motivy firemní, aby to bylo pro tu firmu, jakoby na tu jejich fasádu. Takže ano, dělají se i tyhle ty větší projekty, samozřejmě je jich dost, ale Ondra spíš myslel opravdu jako volnou tvorbu, umělecké dílo, které si člověk fakt od A do Z pojme podle sebe a je to na nějakém štítu domů, fakt třeba 11 pater, není to jako dvoupatrová, třípatrová budova. Jo, takže takovéhle projekty, jak se říká, máme vysněné a uvidíme.
0: Říká prozatím v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Nikola Vavrous a přidal se před chvílí také Ondřej Klíma. No a po písničce nás pozvou třeba k malování street artu v Třinci. Teď už Michal Tučný, tak pěkné odpoledne.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Medicine man.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se vracíme opět do Třince. Takzvaný mural art dosud příliš nezdomácněl, ale právě v těchto dnech se dostal do středu zájmu. Do průmyslového města totiž míří desítky umělců, aby v rámci třineckého kulturního léta vylepšili velkoplošnými malbami 100-metrovou zeď. Tři z nich přitom už od začátku týdne tvoří velký mural i na výměníkovou stanici. A právě na něj se jela podívat redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková a zastihla tam při práci Nikolu Vavrousa a Ondřeje Klímu.
1: Ještě se zeptám, tady sprejujete před okny obyvatele docela velkého panelového domu. Co na to říkají, jestli tady máte nějaké fanoušky?
2: Tady je tak mrtvo, že si myslím, že jsou všichni u moře nebo někde u nějakou kačuku. Tady nikdo není, tady nehraje hudba. Tady neslyšíte děti, neslyšíte ani vlastně lidi. Na to, že tady je 8-patrový barák, tak je tu strašné ticho.
1: Takže... Možná čekají na ten výsledek?
2: Jo, a pak přijdou. Uvidíme.
1: No, když tvoříte, dívám se, že máte sluchátka, pane Klímo, kolem krku. Pouštíte si hudbu, ať vám to jde lépe od ruky?
3: Pouštím si hudbu a taky jsem k tomu kolegy donucen, abych mrčel.
2: On totiž, jak je z té Prahy a jak tak zpívá a moc rád zpívá, jak myslím, tady mluví, tak ono se to dá poslouchat třeba 6 minut, takže pak musí mít pan Klíma sluchátka.
1: No, jak bude vypadat ten váš další program v Třinci? Samozřejmě tvoříte tady nový mural na ulici Lidické, na tedy budově výměníku, ale to není všechno. Těch aktivit tady v Třinci v tomto týdnu bude víc?
2: Ano, ve čtvrtek plánujeme workshop, který bude na náměstí Svobody, kde budou takové přenosné plochy, na které se bude dát tvořit, takže budeme tam mít barvy, děti nebo veřejnost, obecně kdo bude chtít přijít, může si vyzkoušet nějaké techniky, budeme tam mít šablony, budeme malovat na různé, budeme tam mít možná nějaké tašky, trička, takže si budou moct něco vytvořit, odnést. Takhle, to bude od 4 do 7.
1: Takže čtvrtek odpoledne, ano. 16 až 19.
2: Ano, přesně tak. A v sobotu nás čeká jakoby závěrečná akce tady celého toho týdne plného barev a bude to Graffiti Jam, který pořádáme na druhé straně, když to tak řeknu, Třince, to ulice Sosnova. No a tam je stěna, která má takových 5 na 100 metrů, 5 metrů na výšku, 100 na délku, kde přijede asi 35 přibližně různých umělců malovat. Bude to spíš jako graffiti, jsou to lidi z různých částí země, někdo až z Prahy přijede, jsou tam lidi z Polska, ze Slovenska, takže se to takhle pozbíralo a budou tvořit každý svoje dílo, takže bude tam hudba k tomu, takže určitě, kdo to slyšíte a máte cestu nebo jste z okolí, přijďte se podívat.
1: Zve Nikola Vavrous. Takže to bude velké setkání umělců, hodně tvůrčí energie na jednom místě.
2: Přesně tak, tam to bude proudit.
1: No, nevím ještě, jestli se můžu zeptat, kam se chystáte z Třince, jestli už máte někde něco domluveného, kde třeba bude vznikat další vaše tvorba, pane Klímo?
3: Teď jsme s Nikolou měli takovou tour Ostrava, Brno, pak jsem se potřeboval dostat na Slovensko a teď jsem v Třinci, tak se docela těším, že se zastavím na chvilku doma taky a... Takovou další akci, co mám, tak je street artový festival v Praze na Gutovce, který vlastně spolu organizuju a bude se tam taky malovat, taky přijedou umělci, taky tam budou workshopy, takže to je další věc, která teď mě aktuálně čeká.
1: Je pravda, že to street artové umění je sezónní, dá se říct, že v zimě se asi netvoří.
2: No, ty zimy teďka už jsou takové mírnější, takže jedeme celoročně. Ale samozřejmě tím, jak se tím oba dva vlastně jako živíme, tak třeba v zimě jsou zakázky, které jsou třeba uvnitř. Děláme soukromé projekty, byty, děláme obrazy, děláme prostě různé věci, takže to, že zrovna teďka se maluje venku, tak ano, to je tak vždycky od toho března do toho listopadu. A potom samozřejmě nějaké objekty vnitřní. No.
1: Dodávají Nikola Koma Vavrous a Ondřej Klíma. Z Třince Iva Havlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Doktor Dandydam s Václavem Neckářem, dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Po vzpomínkové muzice si ale pojďme říct, jak to vypadá v současnosti se zámeckým létem po loňském velkém úspěchu. Ho nabízíme totiž i letos. Celé prázdniny vás zveme na nejrůznější šlechtická sídla Čech, Moravy i Slezska. A průvodcem je i tentokrát František Kinský, kterého už zdravím a zároveň mu předávám slovo. Tak kam se vydáme?
1: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byli to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba. Když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tedy, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už svý malbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Choutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná. Jak se to bude řešit a jak to bude vypadat dále, to vše si řekneme za chvíli. Podrobnosti přidáme v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava, a to nejen k tomuto tématu. Ovšem po 16. hodině to už vás čeká čtvrteční humoriáda a pozvání do té dnešní přijal Aleš Ulm. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na povodí Moravy je situace se suchem vážná. Pitné vody pro zásobování lidí je ale v nádržích stále dost. Opavští policisté obvinili 5 lidí kvůli podvodu se sociálními dávkami za více než 11 milionů korun. Karviná nabídne rodičům dětí pomoc s přípravou na nástup do školy. Zítra bude jasno, teploty až 28 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná, informovala o tom jeho mluvčí Jana Kučerová. V některých částech povodí od začátku roku spadlo jen 50 až 70% dlouhodobých průměrů srážek. V nádržích je ale podle povodí Moravy dostatek vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Státní podnik kvůli současnému stavu svolal pracovní skupinu s názvem Sucho. Ta se zaměřuje hlavně na nejvýznamnější vodní nádrže zásobující vodou obyvatele Jihomoravského kraje a Vysočiny. Policisté odhalili dva bratry z Opavy, kteří měli stát připravit na sociálních dávkách o více než 11 milionů korun. Téměř 19 let podle kriminalistů předstírali závažné duševní onemocnění a dařilo se jim obelstít úřady i lékaře. Kromě bratrů policisté obvinili z podvodu také další 3 lidi, kteří předstírali, že o ně pečují.
2: Podle policie bratři při kontrolách nekomunikovali a vydávali skřeky, takže některá vyšetření vůbec nebylo možné dokončit. Mimo dohled úřadů ale sami nakupovali v obchodech a uzavírali půjčky nebo smlouvy s mobilními operátory. Z Opavy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Karviná chystá program, který má dětem ulehčit nástup do školy. V listopadu se uskuteční setkání pro rodiče předškoláků, kde odborníci poradí, jak dítě připravit na první třídu, zvládnout zápis a první měsíce školní docházky. Upřesnila koordinátorka programu Petra Kantorová.
3: Budeme pracovat také s rodiči těchto dětí, kdy ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou Karviná budou probíhat takové inspirativní workshopy, jak s dětmi pracovat doma, jak je připravit na zápis a aby opravdu potom v té první třídě měli co nejméně potíží.
0: Frekventovaná lávka pro pěší u společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm zůstane průchozí. Město původně plánovalo, že ji během opravy úplně zavře. Dělníci ji nakonec opraví postupně po jednotlivých částech. Důvody vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Kros.
4: My jsme v začátku realizace té opravy zjistili, že je potřeba opravit i větší část lávky než samotný asfalt. Musíme sanovat i betonové podloží. To je první krok, který vede k prodloužení té realizace. No a druhá věc je, že jsme zjistili, že to podloží už v této chvíli je v podstatě dělené na dvě půlky. To znamená, umožňuje nám to do budoucna tu opravu realizovat po polovinách.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno. Noční teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Přes den pak vystoupají na 24 až 28 a na horách zítra naměříme okolo 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Vendrini u ubytování za Olší se stala v křižovatce nehoda kamionu a osobního auta. Počítejte na místě se zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vysílat,
1: Humoriáda.
6: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleš,
7: určitě,
6: hezké odpoledne.
7: Určitě, těším. Pochváleno buď léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Taky... Trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
6: Všechno bude.
7: Ano.
6: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
1: Humoriáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli pustit?
1: Určitě s radostí Miroslav Horníček, já jsem ho navštívil u nich s jeho paní ještě, za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na ně, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí, já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece, dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjel a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Prostě nemohla. Jo? A my jsme stále

0: stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že jo. A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku na nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní. Jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Ford obrátil a taky mu vysela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
1: Taky se vám, Aleši, někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodil službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
2: ano,
1: nebo
2: ano.
1: Nedorazil kostým třeba.
2: No, já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno po těm, škoda toho Ostřela, že
1: ano.
2: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labským Mouřeninovi, tuším, a tam hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase,
1: to
2: Darku.
1: To jste měl dostat pak nějaké fackovné, ne?
2: No, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic to, takže tam se děli takový věci, no, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, pojď, já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej,
1: aha,
2: jako, a ona si na mě sedla, ze strany, jako na fotel. A to bylo mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
1: jo,
2: tak
1: se pohupovala.
2: Si říkala, mladý, ten to vydrží, tak se pohupovala. A já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možný, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano.
1: Ano, co se
2: nebo
1: stalo?
2: Nebo možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla. Všechno vycházelo.
1: A bylo to jiné podlaží, nebo co?
2: No, ono to bylo o podlaží míně, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho reproduktoru, jako kdybych mu nějak ublížil, ten informátor.
1: Jo, jo, jo.
2: No.
1: Tak všechno zachráněno.
2: No, nakonec dobrý.
1: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia hlasovací v téhle chvíli a můžete posílat i SMSky na číslo 90. 050 011 04. Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás tam do rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkujem. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy a přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás, měl tady taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolii psa, krásně, jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli, jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninovej, takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalýmu vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. To byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se musel za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
6: Mm-hmm.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom jako vypravěč úžasný, jenomže ten horníček byl prostě, to měl být cizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohle to říkat, já se prostě se styděl jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít. Což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: Ne, že... A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: Tak dobře, ale to bylo tak, jo, no. No,
4: jo, jo,
3: no.
4: Jo. Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl...
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi.
3: Tam ještě byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude. A bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlednu to. Ano.
4: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo je to
3: oba
4: rada?
3: Oba dva jsme to vybrali. Fakt, stejně, jo? No stejně zase. Říkal, v chvíli mám takový záchvat, že vymyslím něco jiného, a pak ne, podívej se, chodbej, máš hůl teďka, nemůžeš, jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám, to je pravda, na tom Rodosu, tam jsem byl asi 4
4: tam
3: dny.
4: Už ne.
3: Ne, tam, ne, právě, že tam pojedu, pak znám tam ty doktory, jako, tam už tě budou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
4: špitál.
3: Myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teďka.
4: Tak jo,
3: že,
4: tak ano. Hezkou dovolenou teda,
3: no,
4: už to
3: a předu. To jedeme na Rodos tedy v půlce září. No.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji. A...

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme, s jakým jménem a jako ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, o půlnoci, kdyby se mě vzbudil, tak já když byšem, teda ne, aby se mě chodili budit o půlnoci, klidu, ale... Nechte toho čověče. Po půlnoci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrzkali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všech si nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vov ausgerechne. Vo půl noci, jo. Jak když prská. Vopno, ještě dnes, ale vop, když by ještě dneska. Když by se zmrzkal. A to je, ale hodně. Jo, pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Ne každý slovo jiný. No tak. Nejsem zvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, přehazuje všechny. Sice arabský, to je pravda, to by v počátku dělalo potíž. No ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Až to se nedělá nic. A o tom by šlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se stá někde váhá. A když vás tak sleduju, mně to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některý rukou takhle, ještě línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko vy jste. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvednete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak by to herecké, no, zpívání, úplně no, něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by, ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou zpíval.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleš?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspěl tu písničku tamhle, tu, kterou vy pak najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to kabarety byly, no. A tohleto.
1: Byly zábavné pořady, i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, ano. A to už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí typově, jako, že jo?
1: Jo.
2: No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, abych hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho Pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč z toho sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo zrovna
2: Ale taky mladý děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzdál takovej jakoby kněžštější. Než já.
1: Říká Aleš Ulm. Vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyselná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad.
0: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého. A budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je to humory. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava, a já bych si přál, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujeme.
3: A
2: děkujem.
3: Přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav Skarviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepí, už to můžu říct. Dáme. Pustíme ho, protože, ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Aha. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka. Tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to, větev, jak se to má. Já už byl starý pacholek a už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Ty spíš, ty kluku pitama. Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozhlížela, když jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní, nebo kam to chodíte, vy svináci. A když se slíkat, tak ji po večku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. A taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebravá. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že jo. Tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlednutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se skamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemá mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže. No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do ohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, tam dole 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil, nechci si žet ani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, a už máte rád tak s odstupem trošku, že jo? No on mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo? Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta, já jsem mu za to vděčný, bač po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco u mě, pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada. Jsem se tak podvědomě říct. Dělal jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný. On byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik, on měl hospodu. Já je, my jsme živnostníci, no, všetadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotíže, ale vždycky, když legrace, když jsem... My jsme u F. Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že a tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle barchanti číhali mi přes rameno, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. A jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečku, jakou my jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali, restaurace u Rudé hvězdy.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou, kam?
5: Ano,
2: to venkovní
5: tu chatku, ano, takový, to, jo, tak jo. Tam jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a on furt nechtěla, jakože ne, a tohle to, na to. No a že už je starý na to. A jako já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši. No já už jsem všechno řekl. A takový byl jako potěšený, ale... No a tak jsem ho vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měli i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že? No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si těch taky nějaký věci vyplynuly, jako, kdy on
2: se.
5: Měl takový divočejší období a platila na něj jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka. Ale manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: No,
5: to byla tajemnice divadla Národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla. Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 01 04.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré odpoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si, pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice, Opavsko, hlasu Praháčko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří.
4: Shledanou, vědete, hezky jen přeju obyma.
1: Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím, pana Klepla.
1: Pana Klepla,
3: jasně.
1: Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi, prosím tě, správnou hromádku s dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tak já už jsem tady přichystán z dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. Nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl. Skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuju? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad my se volá televize zlobí, že jí konkurujem, to snad my jsme že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že to je ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se zároveň.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude to jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Kancelář ombudsmanky kritizuje navrhovaný odklad pravidel pro větší ložnice a cely ve věznicích. Více než 3000 ostravských dětí zamíří v příštím školním roce na ozdravné pobyty. V Opavě se staví další veřejné sportovní hřiště. Zítra bude jasno, teploty až 28 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nové podmínky pro velikost ložnic a cel ve věznicích. Samo se k ním zavázalo před 6 lety. Pokud by pravidla začala platit, snížila by se kapacita věznic o víc než desetinu, asi 2800 míst. Podle ministerstva na změnu nejsou české věznice teď připravené. V připomínkovém řízení kritizovala odklad třeba kancelář ombudsmanky Evy Kostolanské. Pokračuje její mluvčí Jiří Matuška.
4: Je pravda, že doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nejsou přímo právně závazná. Česká republika se však dlouhodobě hlásí k jejich respektování. Opakované odkládání účinnosti vyvolává otázku, zda stát skutečně vytváří podmínky pro důstojné zacházení.
3: Necelých 23 milionů korun podpoří v příštím školním roce ozdravné pobyty žáků mateřských a základních škol v Ostravě. Více než 3000 ostravských dětí tak bude moct během topné sezóny strávit jeden týden na horách. Peníze pocházejí z fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším. Kromě města Ostrava do něj přispívají i průmyslové podniky, které do vzduchu vypouštějí škodliviny.
5: Město jakožto správce fondu poskytuje příspěvek až 7,5 tisíce korun na jedno dítě. O podporu letos požádalo 38 škol, nejčastěji se školy vydávají do Beskyd, část ale míří také do Jeseníku nebo až k Orlickým horám. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkendy v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Na možné požáry kvůli suchému počasí upozorňují meteorologové už delší dobu. Pro některé okresy, třeba na severovýchodě Čech, ale doteď výstraha neplatila. V Opavě začala stavba nového streetballového hřiště v městských sadech. Je to jedna z investic už dříve navržených obyvateli, na kterou se ale kvůli předloňským povodním nedostalo. Hřiště bude hotové v polovině září a opavská radnice potvrdila, že bude přístupné všem zájemcům.
6: Současně se chystají i další proměny veřejných ploch podle návrhů obyvatel s největší podporou veřejnosti. Vznikne oplocený psí park poblíž Stříbrného jezera a taky sportovně odpočinkový areál v městské části Vlaštovičky. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno. Noční teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Přes den vystoupají na 24 až 28 a na horách zítra naměříme okolo 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě se zdržíte v Mariánsko-Horské ulici před semaforem a ve směru do centra je tam nehoda. Další nehoda se v Ostravě stala také v Rudné ulici u sjezdu na dálnici D1. I tady se tvoří kolony, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Ano, krásné odpoledne. Jaký byl dnešní den v Moravskoslezském kraji? To vše uslyšíte mezi 17. a 18. hodinou na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Alespoň dvě témata prozradím už teď. Do oblasti kolem horního toku řeky Opavy vyrazili projektanti. Proč? Řekneme za chvíli. Astronomická událost roku. Zatmění slunce, jak to vypadalo? To vše se dovíte také v druhé půlce hodiny, ale zpravodajský souhrn toho dnešního dne. Ten bude s Lucí Kociánovou už po písničce. Posílám kapelu Kabát s přáním krásného odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Vodní nádrže Baška a Brušperk na Frýdecku-Místecku mají stále zhoršenou kvalitu vody. Podél břehů se u nich hromadí vodní rostliny, což v nádrži Baška omezuje její rekreační využití. V Brušperku navíc nelze vyloučit onemocnění cerkáriovou dermatitidou. Na některých místech v Moravskoslezském kraji se ale kvalita vody zlepšila. Policisté odhalili dva bratry z Opavy, kteří měli stát připravit na sociálních dávkách o více než 11 milionů korun. Téměř 19 let podle kriminalistů předstírali závažné duševní onemocnění a dařilo se jim obelstit úřady i lékaře. Kromě bratrů policisté obvinili z podvodu také další tři lidi, kteří předstírali, že se o ně starají. U Klimkovic na Novojičínsku začala stavba nového dálničního odpočívadla. Kapacita současného parkoviště ve směru do Ostravy se zvýší o více než 40 parkovacích míst pro kamiony, autobusy a osobní auta. Stavba vyjde na necelých 87 milionů korun a práce budou za častého provozu. Parkoviště hotovo bude za 11 měsíců. Projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntálsku mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy. Dokumenty budou sloužit jako základ pro obnovu koryt, které poničila povodeň v roce 2024. První návrhy mají být hotové v říjnu. Výsledná podoba má kombinovat přírodně blízká i technická opatření. Ostravské planetárium pořádá dnes večer a v nočních hodinách pozorování Perseid. Podmínky pro sledování každoročního meteorologického roje jsou letos ještě díky počasí velmi příznivé, potvrdil vedoucí planetária Martin Vilášek. Hvězdárna využije venkovní dalekohledy, které včera sloužily při pozorování zatmění slunce. Pro celostátní setkání mladých v Ostravě, které nyní probíhá, vznikl netradiční relikviář. Ostatky italského světce jsou ukryté v liži. V době setkání účastníci i ostravští věřící najdou v kostele svatého Václava. Pak bude relikvie putovat po dalších diecézích. Pier Giorgio Frassati byl členem katolických spolků, který pomáhal chudým. Zemřel v roce 1925 ve 24 letech.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
2: Kup mi den, kup mi noc.

0: Lenku Filipovou jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale od pondělí do pátku vždy mezi 17. hodinou a 18. hodinou pro vás máme zpravodajský souhrn Den v kraji. Teď tedy míříme na Opavsko do oblasti kolem horního toku řeky Opavy. Vyrazili projektanti. Mají totiž navrhnout finální podobu obnovy po povodní v roce 2024. Součástí mají být i protipovodňové prvky a přírodě blízká opatření. Jde o úsek nad plánovanou přehradou Nové Heřminovy. První verze projektu mají být hotové už v říjnu. Samotné opravy koryta pak mají skončit nejpozději v roce 2030.
1: Já bych byla moc ráda, aby jsme měli jasnou informaci, jak to bude dál.
2: Hana Vytázková bydlí opravdu na dohled od řeky Opavy a to, co jí trápí, je nejistota.
1: A my nevíme, jestli dělat si ploty nebo se o ten pozemek přestat starat.
2: Kvůli popovodňové obnově řeky Opavy možná bude nutné, aby někteří lidé uhli se svými pozemky.
3: Je potřeba té v řece nechat větší prostor a zároveň to zastavené území nějakým způsobem ochránit, třeba odsazenou hrází.
2: Říká nezávislý místo starosta Karlovic Martin Kočí.
3: Máme jakousi představu toho projektu, který už vznikl, který nám říká, co by nás dokázalo ochránit na průtoky Kvesto. Nemělo by to být jen o tom, že z lichoběžníkového koryta na 20-letý průtok se stane lichoběžníkové koryto, které pobere větší kapacitu.
2: Oblast v minulosti řešila studie od Agentury ochrany přírody a krajiny. Ta ale není závazná a povodí Odry, které teď zadalo projekty na obnovu horního toku Opavy, se jí řídit nemusí. Podle mluvčí státního podniku Šárky Vlčkové má být nová podoba horní Opavy přírodě blízká, ale v některých úsecích i technická.
4: Úseci, kde bylo rozhodnuto o obnově do stavu předpovodní, již postupně probíhají stavební práce. U přirozených, neupravených vodních toků nepovažujeme rozsáhlé zásahy za prioritu. Ve většině těchto úseků chceme ponechat prostor přirozenému vývoji říčního koryta.
2: Přírodě blízké prvky vítá ochránce přírody i vodokoupil z hnutí pro jeseníky.
5: Jsme rádi, že povodí Odry začíná konečně uvažovat o přírodě blízkých opatřeních. Máme špatné zkušenosti a obavu z toho, že nakonec stát si zvolí jednodušší řešení, které nebude tak efektivní.
2: Dodává i vodokoupil s odkazem na povodně v roce 1997, po kterých se o podobných opatřeních jednalo, ale zůstaly jenom na papíře. Povodí Odry chce, aby na projektech spolupracovali i obce a své zkušenosti s povodní předávali projektantům. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji. Hello.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pokračuje Den v kraji a pojďme teď pozornost zaměřit na astronomickou událost roku. Hvězdárny, planetária, ale také louky, zahrady, střechy domů a balkony. To jsou místa, která se včera večer proměnila v hromadné pozorovatelny. Ano, o sledování částečného, ale velmi výrazného zatmění slunce byl opravdu velký zájem a doslova na dračku šly speciální brýle i svářická skla. Do posledního místa bylo obsazené třeba ostravské planetárium.
1: Hustý. Pojď se podívat.
2: Pozor, ať do toho nedrcne. Vidíš?
3: Já vidím.
4: Zatmění začíná, první radost u dalekohledů. Je jich tady venku všude kolem celkem 14.
5: Viděl jsem měsíc za slunko.
6: Dohromady.
5: Jo.
7: Zabavila jsem děti trochu jinak. Svářecké skla máme.
4: Kde jste je sehnali?
7: Upřímně v Přívoze jsem je sehnala úplně na poslední chvíli. To bylo jediné svářectví, kde to měli.
4: No. A funguje to?
7: Jo, funguje to.
8: Planetárium jsme opravdu vytáhli, jakýkoliv dalekohled se dá použít na pozorování slunce.
4: Dokonce i vlastní dalekohledy jste přivezli.
8: Ano, někteří z nás dovezli doslova domácí zásoby.
4: A to je Jana Hravalová z Planetária. Martin Vilášek, vedoucí Planetária, to tady spokojeně obhlíží.
9: No je to úžasné, každý den nám tady volalo zhruba 170 lidí, ale je to velice příjemné vlastně vidět, že lidi mají o astronomii a o takové zajímavé ukazy pořád ještě zájem.
10: Jsme nadšení a děkujeme dceři, že to vymyslela a že jsme se tady...
4: A vás je tady ale hodně. Spousta lidí tady obsadila i okolí areálu Planetária. Vy jste dali takovou příjemnou zadní brázdu tady.
11: Ano, ano. My vás tady vítáme.
4: Děkuju.
11: Snažili jsme se to natáčet, takže byl to trochu stresíček, jak to vyladit, ale něco se podařilo.
12: Bylo to vynikající, jsme nadšení, jo?
4: Jste to pojali po svém, vlastní sedačky, catering, že jo?
13: Bylo to krásné, škoda, že nejsme v Madridu, viděli bychom toho víc.
4: Všech 14 dalekohledů tady zůstává, protože už dnes v noci se budou v planetáriu pozorovat a lovit Perseidy. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
14: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.
15: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Kapela MIG21 na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, protože posloucháte Den v kraji, zamíříme teď do Beskyd. Turistická chata Ostrý na stejnojmenném vrcholu v Beskydech právě teď dostává novou střechu i obklady. Budova bude na zimní sezónu nově zateplená a nebude tam ani zatékat. Práce jsou náročné, a to nejen kvůli terénu, ale také kvůli extrémně vysokým teplotám letošního léta.
1: Tady už se asi dlouho na to nějak nešáhlo a ty konstrukce jsou hodně staré, takže se tady opravuje střecha a opravují se tady stěny, venkovní obklad stěn a doplňuje se izolace tak, aby bylo teplo prostě vevnitř, hlavně v zimě.
2: Říká Pavel Pacák, který pracuje se dřevem.
1: My tady budeme používat stříkanou pěnu, polyuretanovou pěnu, která se jako stříkanou izolaci, která se na to nanese v tloušce 16 cm a pak se udělá nový obklad z modřínu, který by měl vydržet opravdu dlouho.
2: Letos je na vrcholu Ostrého oproti jiným letům velmi horko a proto začínají práce ráno dříve, říká Pavel Pacák.
1: Za ten den opravdu vypijete hodně vody, protože to jsou jako litry. Člověk se nesmí jako přehrát, že? Takže musíte prostě opravdu si to jako naplánovat dobře, tak aby člověk nechodil tam zpátky, aby prostě toho pohybu udělal co nejméně, aby to bylo co nejefektivnější a přitom hodně pít.
2: Dřevo si klempíři připravují ve stínu stromů. Chata získala nový přístřešek u vchodu. Opravená je i garáž, říká provozovatel chaty Zbyhněv Kantor.
3: Spodní část, jak vidíte, a ta vrchní zelená, tak to byly vlastně původní obklad vlastně celé té chaty z roku 1935 a v roce 64-67 se na to nabilo už jenom klasické ani ne palubky, ale fošny a vlastně tím se to zabednilo.
2: Původní střecha byla ze špatné krytiny a v zimě se voda dostala do různých žlábků a zatékalo dovnitř. Nová střecha bude z válcovaného plechu.
3: Díky tomu, že vlastně letos se udělá střešní krytina nová a hlavně se zateplí obvodové stěny a díky tomu, že půda už je zaizolována, tak si myslím, že to pocítíme hlavně při tom topení a v létě, když jsou takové tepla, že i tam bude příjemně v létě.
2: Vše by mělo být hotové v listopadu. Z Beskyd Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a pojďme na výstavu. Poznají obyvatelé Krnova místa důvěrně známá na fotografiích desítky let starých. To zajímá pořadatele v pořadí už druhé výstavy nazvané Zapomenutý Krnov. Prostřednictvím velkoformátových snímků v tamní Flemichově vile vede návštěvníky do ulic, k domům i zákoutím, která se za posledních několik desetiletí výrazně proměnila, anebo třeba úplně zmizela. Na výstavu vyrazila i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková.
1: Krnov se opravdu proměnil a na těch fotografiích je to vidět. Jak se k této výstavě tady do Flemichovy vily dostali, tak to ví i historik pan Alexander Michl Bernard. Dobrý den, řeknete mi, kde se tady vzala takováhle výstava u vás?
2: No vlastně za vším je třeba hledat pana Jiřího Křivu, který je naším dlouhodobým spolupracovníkem dobrovolným a který digitalizoval kompletně naši sbírku fotografií a starých pohlednic a to opravdu ve velice vysoké kvalitě. A když se tím nepřeberným množstvím probíral, tak si samozřejmě všímal to, jak se měl i ten poválečný Krnov, hlavně ten poválečný, jednu takovou výstavu nachystat Zapomenutý Krnov jedničku, kdy jsme záměrně nedali k fotografiím žádné popisky, aby lidé sami museli hádat, o jaké lokality Krnova a jaké zmizelé stavby se jedná. A mělo to velký ohlas, opravdu velké množství návštěvníků se zapojilo a s velkou chutí. Takže jsme si řekli, že to po nějaké době se zopakuje, no a Zapomenutý Krnov 2 je na světě.
1: Když se budou chtít typovat a budou chtít poznávat Krnověné tady ty místa, tak dostanou třeba za to něco, že máte to jako soutěžní tady tuhle výstavu?
2: Cenou jsou publikace Pohledy na Krnov 1 a Pohledy na Krnov 2. Ta nedostaný samozřejmě každý účastník bude se losovat, ale vítěz se může těšit na tady tyto dvě knížky.
1: Dokdy můžeme tady tuhle výstavu u vás navštívit?
2: Výstava bude do 20. září a podívat se na ní samozřejmě může každý návštěvník, i když tomu, kdo nezná Krnov, ale ani ten starší Krnov, tak tomu to na druhou stranu asi až tak moc neřekne.
1: Ale můžou si třeba říct, jak krásné to tady bylo, anebo jak krásné je to tady teď a jak se Krnov proměnil. Ještě mi řekněte, když by ti vaši návštěvníci měli zájem potom zjistit, která ta fotografie, co představovala. Budete potom někde zveřejňovat ty názvy míst?
2: My jsme to po jedničce udělali, takže jsme to potom dali na naše facebookové stránky i se správnými odpověďmi a připomněli jsme třeba nějaké kuriózní odpovědi, nebo které byly nejúspěšnější a tak dále. Takže asi to budeme tentokrát to provedeme určitě podobným stylem, takže když budou návštěvníci sledovat naše facebookové stránky, tak to tam určitě potom uvidí.
1: Tak já přeju, aby bylo co nejvíce úspěšných odpovědí a děkuji moc za váš čas.
2: My děkujeme také, nashledanou.
1: Pokud byste se chtěli dozvědět nejen o tom, jak krásná místa v Krnově jsou, ale třeba si i soutěžit, tak výstava Zapomenutý Krnov je tady pro vás až do 20. září.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne, to dnešní nejen odpoledne, ale i den byl slunečný, kam se nám dostaly teploty v Moravskoslezském kraji a s jakým počasím můžeme počítat v dalších dnech. To vše ví Václav Smolka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám v našem vysílání. Pěkné odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Václave, jaký byl ten dnešní den?
1: Tak jak už jste říkala, byl slunečný, měli jsme oblohu bezoblačnou nebo jenom s malou oblačností. Ty maximální teploty byly od 23 do 26 stupňů Celsia. Teďka aktuálně jsou zhruba v podobném rozmezí nebo jenom o něco málo nižší. Vítr ten je aktuálně mírný nebo většinou mírný, severovýchodní až východní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Takový je dnešní den, jaká je ale předpověď pro ty další dny, jak bude v noci a jak zítra?
1: Tak to počasí se příliš měnit nebude, i v noci totiž čekáme jasno, noc bude podobně chladná jako to dnešní ráno, mělo by být minimálně od 13 do 9 stupňů, v údolích i kolem 7 stupňů, vítr ten by se měl utišit, čekáme ho, že bude jenom slabý, proměnlivý nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu. I zítra by mělo být většinou jasno, maximální teploty o něco vyšší než dnes, to znamená 24 až 28 stupňů, na horách kolem 22 stupňů, a vítr jenom slabý, východní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, tedy pátek co víkend. Jak bude v sobotu a v neděli? Jaké počasí budeme mít?
1: Tak i v sobotu by mělo být většinou slunečno s jasnou nebo skoro jasnou oblohou, minimální teploty od 14 do 10 stupňů, v údolích až kolem 8 stupňů, maximální denní teploty už přes 30 stupňů Celsia, to znamená nejčastěji od 29 do 33 stupňů, vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu. V neděli bude jasno až polojasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnost, a později nelze vyloučit ani výjimečnou přehánku. Minimální teploty budou od 19 do 15 stupňů, v údolích to bude až kolem 13 stupňů Celsia. V neděle bude nejteplejší den, takže ty maximální teploty budou od 31 do 35 stupňů a vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Takové počasí v těch dalších srpnových dnech můžeme očekávat v našem kraji a za předpověď děkuji Václavu Smolkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezký podvečer.
1: Děkuji, hezký zbytek dne, naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 13. srpna. V zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava můžu slíbit, že vás mimo jiné pozveme nebo prozradíme nelehký příběh jedné opavské kavárny, kterou společně s klienty provozuje tamní charita. Začaly fungovat v jednom obchodním centru, pak se přesunuli a začínali zase od nuly. Přesto pomáhají lidem s duševními poruchami a fungují také jako velmi účinná terapie. Zamíříme také k takzvanému Karvinskému moři. V letní sezóně tam museli posílit hlídky městské policie kontroly. Rekreační místo je stále populárnější a spolu s přílivem návštěvníků tak roste i počet přestupků. Strážníci řeší například rozdělávání ohňů a grilování, které je na místě zakázáno. Největší komplikace ale přináší doprava. Řidiči často parkují, takže ucpávají příjezdové cesty a znesnadňují průjezd záchranářům. A ještě jedno téma. Zítra vás pozveme třeba také na borůvkové hody. Borůvkové pokrmy všech druhů o víkendu zaplaví Bruntálsko. V 16 restauracích v Malé Morávce a okolí na lidi čekají nejrůznější speciality z toho nejoblíbenějšího ovoce. Hlavním centrem všeho bude právě Malá Morávka, kde bude borůvkový jarmark, kam dorazí i speciální borůvkový vlak nebo vlakový expres z Ostravy. Tato a další témata vám nabídneme už zítra, tak si je určitě ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nenechte ujít. Pro dnešek den v kraji končí, ale naše vysílání, to čtvrteční podvečerní, rozhodně pokračuje. Tak ať se vám dobře poslouchá.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
2: Zem pradávných song v chladnom těni tajomstěv, na mapách jej dávno nět. Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Lučkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Začaly projekční práce na obnově horního toku řeky Opavy na Bruntálsku. Turistická chata Ostrý v Beskydech bude na zimu nově zateplená. Zítra bude jasno a teploty až 28 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V jednu hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 tisíc reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
4: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se, já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
5: Se zatím načítá, výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
6: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 tisíc lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
5: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
6: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntálsku mezi Vrbnem pod Pradědem a Novými Heřminovy. Dokumenty budou sloužit jako základ pro obnovu koryt, které poničila povodeň v roce 2024. První návrhy mají být hotové v říjnu. Výsledná podoba má kombinovat přírodně blízká i technická opatření, říká mluvčí povodí Odry Šárka-Vlčková.
7: Úseky, kde bylo rozhodnuto o obnově do stavu předpovodní, již postupně probíhají stavební práce. U přirozených, neupravených vodních toků nepovažujeme rozsáhlé zásahy za prioritu. Ve většině těchto úseků chceme ponechat prostor přirozenému vývoji říčního koryta.
2: Na projektech mají spolupracovat i obce v okolí Opavy a předávat projektantům zkušenosti z povodní. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzínu klesla o 71 haléřů na 41 korun a 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 44 korun a 6 haléřů. V porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevněji benzín nabízí čerpací stanice v Ústeckém kraji. Naftu pak v Pardubickém. Nejdražší paliva jsou tradičně v Praze. Dělníci přes léto pracují na celkové opravě turistické chaty Ostrý v Moravskoslezských Beskydech. Budova získá novou plechovou střechu. Firma v těchto dnech taky zatepluje obvodové zdivo stříkanou izolací. Poslední vrstvu stěn pak budou tvořit obklady z modřínového dřeva, říká provozovatel chaty Zbigněv Kantor.
8: Díky tomu, že vlastně letos se udělá střešní krytina nová a hlavně se zateplí obvodové stěny, a díky tomu, že půda už je zaizolována, tak si myslím, že to pocítíme hlavně při tom topení a v létě, když jsou takové tepla, že i tam bude příjemně v létě.
3: Počasí.
2: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno. Noční teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 24 až 28 a na horách zítra naměříme okolo 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici mezi Bartošovicemi a Hukovicemi havarovalo osobní auto. Nehoda je bez zranění, ale projíždějte místem opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Přeji vám příjemný podvečer, 4,5 minuty po 18. hodině, to máme právě teď. Před námi je ale Ostravská rozhlasová rodinka, to už za chvíli. A v druhé půlce hodiny si dáme hudební klub s názvem Arenda. Tak příjemný poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Je to tak, vítám vás u té dnešní čtvrteční ostravské rozhlasové rodinky, která bude hlavně na vaše písemná přání. Svátek dnes má Alena, tak Alena, vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 13. srpna. A pojďme rovnou k první písničce na přání. Dobrý den. Krásné životní jubileum, 80 let, slaví 13. srpna pan Bernard Mrůzek, člen městského klubu seniorů Karviná Hranice. U této příležitosti vašeho životního jubila přejeme naše vřelé blahopřání s přáním hodně zdraví, ať vás život v klubu stále baví. Vše nejlepší, hodně lásky, pohody s rodinou a přáteli přejí členové i výbor MKS. Samozřejmě písničku posíláme a přejeme vše nejlepší.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den všem pracovníkům Ostravského rozhlasu, posluchačům písniček na přání i celé rozhlasové rodince. Prosím o písničku 13. srpna k narozeninám pro Michala Motůze z Ostravy Poruby k dovršení Kristových let. Milý oslavenče, k tvým 33. narozeninám ti přejeme pevné zdraví. Ať tě dlouhá léta slaví a nikdy neunaví s velkou dávkou patřičné vitality, osobní pohody a radosti, vždy všude dosti. Krásný je život, krásný může být i tvým přičiněním. Proto neváhej a vše proto udělej. To vše a ještě více ti přeje děda Alois s celou rodinou. Thank you.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Každý všední podvečer, také s ostravskou rozhlasovou rodinkou a další přání. Dobrý den, moc prosím o písničku 13. srpna. Milá redakce, dnes slaví své jmeniny paní Alenka Bartošáková z Fulneku. Milá Ali, užij si svůj sváteční den v pohodě a ve zdraví. Ze srdce gratulují sestra a švagr z Vítkova a také neteř a synovec s rodinami.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přidávám další blahopřání, tentokrát dvojité nejen k svátku, ale také k narozeninám. Dobrý den, ve čtvrtek 13.8. prosíme o písničku v Ostravské rozhlasové rodince. Rádi bychom poblahopřáli paní Alence Majsové z Raškovic k narozeninám a také ke jmeninám. Milá Ali, přejeme ti k dnešním narozeninám a také k svátku vše nejlepší. Ať prožiješ ve zdraví další pěkné roky. Elán a dobrou náladu už od rána a hodně lásky od manžela, dětí a vnoučat, to ti přejí Liba a Gabi.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Stále také s naší ostravskou rozhlasovou rodinkou a přidávám další blahopřání. Milé ostravské rádio, prosíme o písničku 13. srpna. V tento den slaví svátek všechny Aleny i Alenky. My máme v rodině dvě. Tak bychom jim oběma moc rádi popřáli. Všechno jen to nejlepší. Hodně radosti, štěstí, pohody, lásky. Také úspěchu ve studiu té mladší a samozřejmě, ať se nám všem i nadále dobře daří. Všechno jen to nejlepší přeje celá rodina a živio připijeme na vaše zdraví.
2: Já tak...

0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tak vám představíme rodinu Svobodovu z Frenštátu pod Radhoštěm, která se věnuje voltiži. Vedle maminky Adély a otce Ondřeje i dceru Viktorii, českou reprezentantku v tomto sportu. Celá výprava i s Valachem Genzerikem se právě vrátila z mistrovství Evropy v Le Mans, jak o tom více povypráví Ivě Piskalové.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Harenda. Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
2: Krásný srpnový podvečer z Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví vás Igor Vašut a to znamená, že právě začíná hudební pořad Harenda. Dnes a ještě i příští týden se budeme věnovat roční rekapitulaci variantě pořadu s podtitulem Live. Přesně 12 kapel jsme za celý rok natočili ve studiu 1, včetně obrazového záznamu, který můžete shlédnout na YouTube. A začneme jednou z těch nejmladších kapel, ale i zároveň nejšikovnějších, které jsme kdy v Harendě měli. Frýdecko-místečtí Getaway se před rokem zdáli být na své umělecké dráze téměř neotřesitelní. Za uplynulý rok se toho ovšem událo mnoho a frontmanka kapely Veronika Pospíšilová ohlásila, že se vydává na sólovou dráhu a pro Getaway už jí nezbývá prostor. A tak se historicky první single Getaway s názvem Closers stal symbolicky i tím jejich posledním.

Getaway už to mají tak říkajíc za sebou, což je za mě obrovská škoda, ale jejich rozpad přinese pro vlastní muzikanty z kapely další výzvy. O tom jsem přesvědčen. To další parta, kterou jsme nahrávali u nás v rozhlase, Šumperští byt číslo 4, jedou naplno a řekl bych s ještě větší intenzitou než v loni. Považte, v létě absolvují 13 koncertů a právě dnes, kdy se vysílá Harenda, hrají na legendárním festivalu v Trutnově. Tak ať se daří, pánové. Byt číslo 4, 4 stěny.

Posloucháte klubový pořad Harenda, kde se dnes věnujeme nahrávkám kapel sesbíraných z pořadů s podtitulem Live. Na ostravských klubových prknech se objevují René G. už pár let a kolem bubeníka Reného Gavlase se soustředují renomované ostravské hudební osobnosti, jako například klávesák Martin Jarošek a baskytarista Josef Pak. René G. vychází z kořenů jazzu, art rocku, funky, world music i dalších hudebních odnoží. A my si dnes dáme jejich písničku Je mi fajn.

0: si hraje, jen si hraje. A hra na kočku a myš to nás baví.
1: Na Českém rozhlase Ostrava teď místní René G. vystřídají hraničtí Lišky a Vlci, kteří se žánrově věnují kytarové muzice let 60. a 70. Na bicí nástroje hraje Jaromír Šenkeřík, na basu Petr Škrobánek a na kytaru hraje a zpívá Jiří Poledňák, kterého možná budou někteří posluchači znát z kapely Gentleman's Club. Ta se ovšem věnuje ska a reggae. Dnes, tady a teď Lišky a Vlci Prozak.

Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte klubový pořad Harenda, ve které si dnes rekapitulujeme uplynulý rok v natáčení pořadu Harenda Live. V Ostravě si našla svůj domov řada zahraničních muzikantů, kteří zde tak říkajíc zdomácnili a věnují se aktivně hraní v rozličných kapelách. Jedním z nich je i Adán Sanchez, kytarista a zpěvák, pocházející z Andaluzie, který se se svojí kapelou věnuje logicky flamenku a latinskoamerické muzice vůbec. Teď Adán Sanchez a La Perfección.

Dohrál Adán Sanchez Band a před námi je už poslední vzorek kapel ze série Harenda Live, které jsme nahráli u nás ve studiu 1. Sourozenecká parta Keir Brothers funguje už řadu let a za poslední rok stihla vydat nové album, které doporučuji k poslechu. Je moc fajn. Kluci Keirovic, ale i jejich táta zvaný Bužma se věnují i každý zvlášť svým dalším projektům, které jsou rovněž hudebně pozoruhodné. Dnes ale Keir Brothers a jejich písnička Scéna. A komu by to nestačilo, nebo ho to inspirovalo, může se hned zítra vydat za kapelou do Pardubic na přihrádku, kde kluci koncertují. Hezký zbytek večera, pohodové léto, vám přeje Igor Vašut a těší se na vás samozřejmě zase příští čtvrtek. Keir Brothers, Scéna.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Koalice proti suchu vznikne v pondělí. Vláda chce na boj proti suchu dát 4 miliardy korun. Krajští hygienici při kontrolách táborů v regionu zjistili nedostatky v 8 případech. Ostravští strážníci ocenili starokladrubského hřebce, který v jejich řadách slouží už 15 let. Zítra bude jasno, teploty až 28 stupňů. Dobrý večer, přeje Lucie Kociánová. Na boj proti suchu a stavu nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun, řekl to premiér Andrej Babiš z ANO. V pondělí má taky obnovit národní koalici proti suchu.
2: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
3: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
2: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
2: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Polsko od pondělka dočasně obnoví snížení DPH u maloobchodních cen pohonných hmot. Důvodem je růst cen ropy kvůli americko-izraelskému konfliktu s Íránem. Oznámil to polský premiér Donald Tusk. Snížení potrvá do konce srpna. Podle Tuska bude v tomto období ministerstvo energetiky každý den vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot. Premiér uvedl, že Polsko tak bude mít nejlevnější paliva v Evropě. V první polovině prázdnin zkontrolovali krajští hygienici 63 táborů a 9 dalších podobných akcí. Nedostatky zjistili v 8 případech. Týkaly se především zdravotnické dokumentace dětí. Některé neměly úplné očkování. V jednom případě nebyla dostatečná kvalita pitné vody.
5: Táborníci tak museli začít pitnou vodu dovážet. Kontrola hygieniků pak narazila na jednu akci, která nebyla řádně hlášená. V regionu se na tábory a podobné akce letos zatím vypravilo 13,5 tisíce dětí. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Bezmála 35 let pomáhají ostravským strážníkům v práci koně z jízdního oddílu. 13 vycvičených koní se podílí na běžných hlídkách ve městě. Zasahují i při mimořádných událostech, jako jsou demonstrace nebo některá fotbalová utkání. Vedení městské policie předalo ocenění kladrubskému hřebci jménem Sid. Ten po boku strážníků slouží přesně 15 let. Podle ředitele městské policie Ostrava Miroslava Plačka jsou koně jako Sid nenahraditelní i při hlídkování v hůře přístupných oblastech.
6: Poměrně dlouho se na zajištění těchto jednotlivých událostí podílel a on sám má i několik ocenění v rámci závodu a proto jsme se rozhodli ocenit Sidma dneska 18 let a já chci věřit, že nějaký rok nám ještě určitě odslouží, ale opravdu bude záležet na tom, jak na tom bude zdravotně.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno. Noční teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Přes den vystoupají na 24 až 28 a na horách zítra naměříme okolo 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě, wydarzenia.
8: Dobry wieczór, w czwartek 13 sierpnia 2026 roku. Imieniny Marka i Filipa. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Karwina przygotowuje program, który ma ułatwić dzieciom rozpoczęcie nauki w szkole. W listopadzie odbędzie się spotkanie dla rodziców przedszkolaków, podczas którego specjaliści doradzą, jak przygotować dziecko do pierwszej klasy, przejść przez zapisy do szkoły oraz poradzić sobie zgodnie z pierwszymi miesiącami nauki, poinformowała koordynatorka programu Petra Kantorowa. Bogumin zaoferuje jesienią 6 nowych mieszkań w drodze licytacji. W dzielnicy Pudłów z 8 pierwotnych małych lokali powstały nowoczesne mieszkania o średniej powierzchni około 80 m2. Jeszcze przed remontem budynek był ogrzewany piecami. Przebudowa kosztowała miasto około 20 milionów koron, poinformowała rzeczniczka ratusza Jana Koncitkowa. Przez lato trwają kompleksowe prace remontowe w schronisku turystycznym Ostry w Beskidzie Morawsko-Śląskim. Budynek otrzyma nowy blaszany dach. Firma prowadzi obecnie także ocieplanie ścian zewnętrznych metodą natryskową. Ostatnią warstwę elewacji będą stanowiły okładziny z drewna modrzewiowego, powiedział zarządca schroniska Zbigniew Kantor. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. W czeskim Cieszynie spotkali się wczoraj potomkowie jednej z gałęzi mistrzowickiego rodu cięciałów. Blisko 60 krewnych mieszkających dziś m.in. na Śląsku Cieszyńskim, w Kalifornii, Londynie, Dubaju i Nowej Zelandii mogło wspólnie odkrywać rodzinne historie i nawiązywać nowe kontakty. O znaczeniu takich spotkań mówi jeden z uczestników, Ryszard Cięciała.
9: Wszyscy potrzebujemy korzenie i skrzydła. I rodzina, i to skąd pochodzimy, to jest jeden z korzeni, myślę, że ma znaczenie. I takie spotkania są ciekawe i są ciekawe, żeby się wgłębić coś, ale też są tu osoby, które wiem, które nie mają tych korzeni i oni potem muszą znaleźć inne korzenie. Czy to są kwestia wiary, które uważane są bardzo ważne, czy coś innego, że chyba chcę powiedzieć, że jest to ważne, ale ja bym nie chciał powiedzieć, że to jest jedyne to i to jest to absolutne. Jest świetne, że możemy tak się spotkać i na pewno będą ciekawe rozmowy, trochę to wzbogaci.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

Dobrý večer. Lačerat šukar šuniben. Nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží už odstartoval. V reportáži se vydáme do Jihlavy, kde se po 6 letech podařilo obnovit zaniklý romský fotbalový klub. A přiblížíme vám také projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Jedním z představených titulů byla i kniha Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy.

0: Saekchunen Amaro Romano Vakereben Lačerat. Pěkný večer a poslech nám zpříjemnili Tomáš Botlo a Roman z Pardubice. Letošní mezinárodní filmový festival Karlovy Vary poprvé hostil projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Mezi 8 tituly ze střední a východní Evropy představenými producentům jako možné filmové či seriálové adaptace nechyběl ani autobiografický román Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy, oceněný v roce 2023 cenou Magnesia Litera za debut roku. Jak vnímá možnost předvést svůj životní příběh na filmové plátno a co mu účast v projektu přinesla, pověděl Reně Horvátové Patrik Banga.
1: V Německu funguje takový jako trh, kde vydavatelství nabízejí svoje literární díla, které jsou vhodné ke sfilmování. Letos se něco takového stalo poprvé na festivalu v Karlových Varech ve spolupráci teda s Moravskou zemskou knihovnou a s veletrhem ve Frankfurtu. A z celé Evropy se vybralo 8 knižních titulů, mezi nimi 2 český a jedna z těch knih byla moje. A představovali se producentům a zástupcům filmových společností jako nejvhodnější příběhy na sfilmování.
2: Říká novinář a spisovatel Patrik Banga, který svou autobiografickou knihu Skutečná cesta ven osobně představil filmovým producentům na festivalu v Karlových Varech v rámci projektu Book to Screen.
1: A Míša Dermau z nakladatelství Host měla skvělou prezentaci v angličtině, kde 7-10 minut vysvětlovala děj té knížky. Musím říct, že s moderátorkou to dali opravdu dobře dohromady a že z toho vylezl vlastně jako velmi rychlej ucelený příběh a že jsme tam skleděli velký, poměrně velký úspěch, který nám samotným dává naději na to, že by to mohlo klapnout.
2: Po úvodní prezentaci následovala diskuze s producenty. Jejich otázky se nejčastěji týkaly historických souvislostí příběhů i postavení Romů v české společnosti.
1: To bylo face to face. Jakmile skončily ty oficiální prezentace, tak se samozřejmě byly doptávat na různé jako věci.
2: A překvapilo vás nějaký dotaz?
1: Ne. Jako je zajímavý, že třeba ty Američani většinou se ptají spíš na ty sociální témata, zatímco lidi ze střední Evropy, tam je prostě znát, že mají jako jiný vztah k těm menšinám trošku, takže zajímají spíš jako ty praktické věci, než sociální věci, které se etnika jako týkají, nebo mě jako dítěte tehdy, že jo.
2: Podle Bangy sehrál významnou roli i fakt, že jeho kniha vyšla v několika jazykových mutacích. Bez zahraničních překladů by se podle něj jen těžko dostala mezi vybrané tituly projektu.
1: Já myslím, že to je úplně klíčová věc, ty překlady, protože čím víc těch překladů je, tím víc těch lidí zodpovědných za ten film si to může přečíst. Někdo je Němec, někdo je Angličan, někdo je Američan. Ta kniha teď vyjde v chorvatštině, v polštině, v rumunštině. Teď jednáme o řeckém překladu, má to arabský překlad, čili těch překladů už je tolik, že můžeš oslovit poměrně velký široký publikum a díky tomu vlastně se ty producenti dozvědí, co v té knize vlastně je a vzbudí to ten zájem.
2: Ačkoliv rukopis ležel řadu let v šuplíku, dnes je autor přesvědčený, že kniha vyšla ve správný čas. Právě načasování podle něj sehrálo důležitou roli v tom, jak ji přijali čtenáři i odborná veřejnost.
1: Potom covidu byl docela hlad, jako po silných knihách. Zároveň ty devadesátky jsou hodně moderní, takže jeden čas fakt jeli hodně. A já jsem se trefil přesně do té doby, kdy to zaujalo tím tématem, tak vlastně tím časem toho vydání. A navíc hodně pomohla ta Magnesia Litera samozřejmě.
2: Úspěch Skutečné cesty ven sebou přinesl i očekávání čtenářů. Na Patrika Bangu se stále častěji obracejí s otázkou, kdy vyjde pokračování jeho autobiografického příběhu.
1: Řekl bych, že jsou čím dál tím větší ty tlaky, že hodně lidí vlastně se dožaduje jako toho pokračování, ale já si myslím, že ještě není vhodný čas, že je potřeba nechat to chvíli dojet a pak napsat. Ne, že bych chtěl přivolat chrám Bůh žádný další covid, jo, ale třeba přijde ten správný čas jako něco napsat dalšího. Ale jako přiznávám se bez mučení, že už mi to proběhlo hlavou, že to napíšu. Ale já to mám tak, že já musím dostat impuls a pak k tomu sednu a napíšu to na jeden zátah nebo na dva, ale napíšu to většinou na jednou.
0: Vysvětluje novinář a publicista.

0: Posloucháte o Roma Vakeren a dospíval Nicolas Melko. Nejnižší fotbalová soutěž na Jihlavsku bude mít nového účastníka. Do 10. ligy se po 6 letech vrací romský klub. Pod názvem AF Amari Roma jej zaregistroval jihlavský asistent prevence kriminality David Drevňák s tím, že zejména mladší lidi z tamní komunity přivede ke sportu a při hře je naučí týmové spolupráci a respektování autorit. Součástí klubu bude i žákovský tým. Na jejich trénink se šla podívat naše reportérka.
1: Přehraju. No já jsem vás už jednou na hřišti potkala ve volném čase, jo. Jsme hráli proti sobě, jestli si pamatujete.
2: Asi jo.
3: Jo.
1: Ty jsi mi dal jesle. Bylo to, jak je rošárna, to hřiště. Náš věkový průměr byl tak třeba 35. A dali jste nám hrozný klepec. Třeba 16-2 to bylo.
3: Jo.
1: Jak dlouho hrajete fotbal?
2: Tak jakoby celý život.
3: Taky no, jsem 4-5 let.
2: Tak mám z toho radost. Dělám to, co mě baví. Cítím se to dobře.
1: Kristián a Marek zatím hráli fotbal jen pro zábavu, mimo jakoukoliv soutěž. Teď budou společně kopat ve zbrusunovém dresu a Amari Roma Kvítek Jihlava 5. ligu starších žáků Jihlavska. Na první zápas se už plně připravují.
2: Jsme za to rádi, ale jsme lepší.
1: Takže vy budete trénovat je.
2: Přesně.
3: Jo.
1: A chcete mi ještě k tomu něco říct, k tomu fotbalu?
2: Pokud vás to baví, tak se tomu věnujte.
1: Klub AF Amari Roma po 6leté odmlce obnovil David Drevňák.
4: Hrával tam můj děda, vlastně to byl jeden z těch nejstarších, z té nejstarší generace. Po něm vlastně strejda, táta a další strejdové. Potom v těch posledních letech kolem toho roku 2020, tak to už zase bratranci mý a takhle. Takže vždycky se to vlastně v rodině nějak točilo a dědilo.
1: Teď přišla řada na vás.
4: Jo, přesně to.
1: A dobrovolně nebo?
4: Jo, dobrovolně. Vlastně jsem to bral takovou, jako takovou povinnost za pokračování v tradici.
1: Teď se dcera asi chce něco zeptat?
5: Kde máme tašku?
4: Tam tlačičko, já to za chvilku dám.
1: Taky má v ruce fotbalový míč. Bude to otevřené pro chlapce, taky dívky?
4: Jo, zatím máme teda těch dívek jenom minimálně. Očekáváme, že se právě budou předávat jak děti, tak i dospělí, ale určitě vítáme i neromský jakoby, hráče. Hlavně chceme, aby se naučili jakoby, nějaký společný týmový hry, nějaký spolupráce. Chceme taky, aby měli respekt ke starším ty děti, ten nějaký vzor v těch dospělých. A proto i ty dospělíci, myslím, že to tak budou brát, že teďka mají nějakou zodpovědnost vůči těm dětem a navzájem se to jako nějak propojí.
1: Podle adresáře klubu fotbalové asociace Kraje Vysočina je to jediný romský klub zařazený v oficiálních soutěžích v regionu. Své zápasy bude hrát v Jihlavě v areálu na Stoupách. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: A my jsme na konci dnešního Roma Vakeren. Savorenge manga Budbacht. Zorte sa stipen, díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. Nedostatek zásob pitné vody v obcích napříč Ústeckým krajem vodohospodáři doplňují cisternami. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamhara Kocourková. Pěkný večer. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
2: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
3: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
4: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
3: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Některé obce napříč Českou republikou musí kvůli suchu doplňovat pitnou vodu cisternami. Místní zdroje vody kvůli snížené vydatnosti nestíhají produkovat zásoby. V Ústeckém kraji vodohospodáři musí neustále zavážet vodojemy tak, aby obyvatelé nepocítili důsledky sucha a z kohoutku jim stále tekla pitná voda, říká mluvčí Severočeských vod a kanalizací Iveta Kardiánová.
5: Nejvíce postižená suchem je oblast Děčínská, kde obce Velká Veleň, Dobkovice u Ovčína, Heřmanov, Markvartice, Brložec, Chlum, Babětín. Toto jsou všechno obce, kde mají lokální povrchové zdroje sníženou vydatnost anebo jsou již úplně vyschlé.
0: Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely především s ochranou tetřeva hlušce. Podrobnosti má ředitel Šumavského parku Pavel Hubený.
6: Schválili povolení vstupu omezeného počtu osob v omezené době. Budeme čekat, jestli se někdo odvolá. Potřebujeme mít k tomu chodníku ještě stavební povolení, protože to nemůže nám být vydáno dřív, než je tohle rozhodnutí pravomocný. Na tom bychom mohli strávit zimu a před sezónou bychom spustili rezervační systém.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 je na 25. a půltém kilometru po nehodě nákladního auta uzavřená teď v obou směrech kvůli překládání nákladu. Ve směru do Ústí nad Labem je náhradní trasa z exitu 18 po souběžné silnici. Zpět se vrátíte u Roudnice. Ve směru do Prahy provoz odklánějí na exitu 29. Je tam krátká fronta. Zpět na dálnici se vrátíte u Nové Vsi na 18. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmaneho Lafitu, módního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve pře chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat, brzo, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají i věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat ty modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já když tvořím, já jsem hodně na ty romantické, latinské hudba, jo? Ale je pravda, že když začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo méně agresivní, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše.
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce,
1: moje,
0: která se chystá na zářit.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě dělám něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší, než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané se na kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmane Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to.
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se snaží, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, to jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... Protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky... Jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale ty jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, kdy já jsem měl ten lom, kdy jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale jako dítě mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej pohle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnic, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro, a tam jsem začínal jako studovat jako sochář, malíř, a potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilním průmyslově, navrhování, co bylo všechno jako textil, a tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
0: Osmane Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problému, tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to. Oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že nic za tím. Říkám za tím, protože nejsem za stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj ples srál jako přírovní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu, lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je, já myslím, že já to mám po mámě, já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácii, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco dělat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Furt, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale dáří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se z Číny, z tí svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
2: Ano.
1: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásné, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu, on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal dělat mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvány na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom chcem dělat můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá vidět. Ale já jsem ho pozval na narozenina. Mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže
2: ano,
1: takhle
2: ano.
1: Čerstvě je
2: ano,
1: vaše.
2: Čerstvě, právě.
1: Vaše
2: fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře podle vás?
2: Jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu?
2: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na černo pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak.
1: Ale říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, vrát pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě nejsou. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I první dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak to je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve šestměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který hrádí a nevím jak proč, protože měli se hrádit sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí ještě více do země.
2: To vypadá jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osmany Lafita je naším hostem.
3: Český rozhlas Ostrava.
0: Rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik lidí,
1: bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, protože, můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý. Takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to. Doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největší. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Valsasky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Valsasky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Valsasky na městě. Osmany Lafit, ta je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu modních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim, teď datum 25. září
1: na Expo,
0: v Praze na
1: Expo Leňany,
0: na
1: PVA Expo.
0: Nebo v Letňanech na výstavišti zkrátka. A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jakože je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: Doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Mm-hmm. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodává mimo jako... A ty jsou falešní.
0: Jaký překup?
1: Ano, právě. Překupníci. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde. No. Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on mám v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svůj vílu a tak až na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mámě na šivu, doufám, že jo, že bude další nikoli let, příští rok máma slavit 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: máme.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Opavští policisté obvinili 5 lidí kvůli podvodu se sociálními dávkami za víc než 11 milionů korun. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V jednu hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 tisíc reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
5: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se. Já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
6: Se zatím načítá. Výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
7: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 tisíc lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
6: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
7: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
4: Policisté odhalili dva bratry z Opavy, kteří měli stát připravit na sociálních dávkách o víc než 11 milionů korun. Téměř 19 let podle kriminalistů předstírali závažné duševní onemocnění a dařilo se jim obelstít úřady i lékaře. Kromě bratrů policie obvinila z podvodu také další tři lidi, kteří předstírali, že o ně pečují.
8: Podle policie bratři při kontrolách nekomunikovali a vydávali skřeky, takže některá vyšetření vůbec nebylo možné dokončit. Mimo dohled úřadů, ale sami nakupovali v obchodech a uzavírali půjčky nebo smlouvy s mobilními operátory. Z Opavy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: V libereckých Lidových sadech vzniklo 15 zasakovacích tůní. Mají zadržet vodu v krajině, zmírnit erozi a taky ochránit lesní koupaliště před naplaveninami při přívalových deštích. V lesích je vybudovaly městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme jizerky. Další opatření pro zadržení vody v přírodě zhrnul ředitel městských lesů Jiří Bliml.
9: Svodnice, tůně, jáma, hráz. Svodnice tady myslím kolem 60. Těch tůní, velkých tůní zasakovacích, tak těch je tady 15. Jáma hráz je na třech linkách. Vlastně to území jsou desítky hektarů, které jsme vlastně takhle ošetřili. Sport.
4: Obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil z první série 80 metrů a 92 centimetrů. Další dva čeští oštěpaři Jan Výška ani Martin Konečný do sobotního finále nepostoupili.
3: Počasí.
4: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnici je uzavřený pravý pruh, jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagónu na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona, začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď už je tu Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
0: Nejlepší a nejkrásnější věci na světě nelze vidět, ba ani slyšet, ale je třeba je cítit srdcem.
10: Proto vám chceme dnes vyprávět o 72-letém Jiřím a 69-leté Zdenice.
0: On lezl po skalách, ona hrála tenis, on po ní toužil, ona ho odmítala, on ji pozval do hor a zrodila se láska.
10: Našli společnou cestu na vrchol citů, kde dominuje víra, naděje a láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přeje Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Zlatá láska je pořad o velké lásce, která si zaslouží pozornost a náš obdiv.
1: Ze zaslaných příběhů jsme dnes vybrali ten, který se týká manželů Zdeňky a Jiřího Tučkových z Horní Radechové v Podkrkonoší.
0: Nedávno oslavili zlatou svatbu. Po 50 letech společného manželství už vědí, jak je důležité, když se o toho druhého můžete opřít, když vám nabídne pomocnou ruku a drží vás s láskou v náručí.
1: Proto jsme k ním do chalupy poslali našeho naslouchajícího kolegu Patrika Rozénala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete pan Jiří.
4: Ano.
3: Je to tak?
4: Je to tak, no.
3: A kde máte manželku?
4: Vevnitř.
3: Máte krásnou roubenku?
4: No, snažili jsme se.
3: Dělali jste jako vlastníma rukama něco?
4: Jo, těmadle.
3: Fakt.
4: Všechno sami, no. Odkácení.

0: No, krásná světnice, no to je nádhera.
1: No to jsem si
2: všechno malovala.
0: Všechno?
2: Všechno. Tamhle mám jednu truhlu po prababičce a podle toho jsem dělala ty krkonošské motivy. Zkoumala jsem, jak se to dělá.
0: A vy to máte i na té lince, no jo.
2: Kupovala jsem po bazarech starý nábytek, který jsem opálila. A takhle jsem to všechno malovala.
0: To je krásný.
2: Děkuju, děkuju.
0: A i takhle kachlová kam na
2: no,
0: pec, poráková kam.
2: Ty dělal zase manžel. Dělal manžel a já jsem dělala to patlání.
0: Nahodila jste to.
2: Já jsem to nahodila, tak.
0: Mimochodem, prozraďme posluchačům, jak dlouho už jste spolu, manžele?
3: No, 50 let, no.
2: 53 se známe a 50 let jsme manžele. No.
0: Tak si o tom budeme vyprávět.
2: Tak fajn, posaďte se.
4: Poprvé Jiří zahlédl Zdeňku u své kamarádky z lyžařského oddílu. Zalíbila se mu a toužil jí poznat víc. Jemu bylo 19, ona oslavila 16. narozeniny.
5: Bylo jaro roku 1972 a blížila se Filipojakubská noc a s ní oslava čarodějnic. Jiří proto požádal kamarádku, zda by mu se Zdeňkou nesmluvila rande.
6: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: U ty kamarádky se mu líbily moje nohy, které já jsem měla vždycky hrozně hubený, takže jsem si brala dvoje, troje podkolenky ke golfkám, takže on se nachytal na ty krásné nohy, které pak stejně byly hubený, jo. No a na ty čarodejnice, když jsme šli domů z čarodejnic, tak už byl 1. máj, tak mě povídal, jestli bych s ním nechodila.
0: Takhle rovnou do toho šel.
2: Ano, takhle rovnou do toho šel, tak jsem si říkala, že je nějaký divnej.
0: Co jste za ten večer měli už za sebou, že takhle rovnou řekl, no budeš se mnou chodit?
3: Že jsme si povídali, no a tak jako to vypadalo, že to je dobrý, tak abych nestrácel čas, jo, nějakým zbalením, tak prostě buď jo, nebo ne, že jo, aby nebyla zbytečná prodleva.
2: No a pak vždycky, když přišel k nám, tak říkám naší mamce, řekni mu, že nejsem doma. No to trvalo asi tak měsíc, dva, ale vytrvale chodil.
0: No. Vy jste se ho bála, nebo?
2: Mně se nelíbil. A pak jsem zjistila, že je hrozně hodnej. No tak jsme pak spolu začali chodit, no.
0: U čeho jste to tak zjistila, že je takhle kluk hodnej?
2: Podle těch činů, jak se chová, co dělá, jak se o něj můžete opřít, spolehnout a tak dále, že jo? To je důležitý.
0: Jak jste to vnímal vy? Vám se Zdeňka líbila od začátku, předpokládám?
3: No, líbila. Tak jsme to, no, tak jsme takhle na výlety chodili a do skal s náma začala jezdit. A
0: vy jste měl teda partu, se kterou jste jezdil do skal, protože vy jste tak jako horolezečil, nebo jak to říct?
3: Hodně. Hodně jsem horolezečil. Líbilo se mě to.
0: Zval jste Zdeňku nějak na rande, nebo jenom na lezení do hor a na skály?
3: Ale to chodili jsme taky na rande, to jsme přijeli ze skály, šli jsme do hospody tančit. Do to dřív tady byli, že jo, po náchodě byli, já nevím, 3 kavárny, nebo kde se tančilo, tak jsme šli večer zase tančit. To bylo, víkend byl vytížený, naplno je ten.
2: No my jsme tancovali dlouho a hodně, několik let. Takže jako on chodil tančit už předtím a tančil výborně, takže jako to mě holky záviděly, takovýho tanečníka.
0: Takový tanec, to je přece jenom i možnost toho druhého chytit kolem pasu, přivinout, trošku se ho tak jako přiblížit.
3: To by bylo jako takový, no, jsou 2 tunely. To není jenom o tanci.
0: Takže jste to takhle zkoušel?
3: Taky. Tak to zase nebylo úplně to na prvním místě, ale tak jo, no.
0: Jak se vám Zdeňka líbila? Jak byste ji popsal? Jaký máte ve vzpomínkách uloženou z té doby? Jaká to byla holka? Jak vypadala?
3: Byla hezká. Vlastně to jde teď taky, no, akorát je trošku zestárla, ale jinak dobrý. A tak já jsem vždycky razil takový heslo, že stejně nenaleznete takovou, že

0: ženskou, která by sportovala a můžete si ní taky někde do společnosti ukázat jako krasavici, že jo? A tohle to bylo tak akorát.
1: Tady jste ji našel.
0: To bylo dobrý, no. Ta tomu tak odpovídala.
1: Kdy přišla ta první pusa?
2: No, tak to si ani nepamatuju. Tak možná po měsíčním chození. To není jako teď.
0: Vždycky jsem chtěl za každou to, jak by to šlo, tak vždycky, no, ale tak zase to nebylo prvotně, že by všechno to, ale jako furt to tak jako stoupalo, no. Furt to bylo lepší a lepší.
1: Jak to mladí lidé tedy v té době, v těch 70. letech na začátku prožívali tu lásku? Co se tak odehrává v té mysli, v srdci, v duši mladé holky? Na co myslí, když už něco s tím Jirkou podnikla? Popište nám ty pocity.
2: No tak určitě ty motýly v břiše, to jsou, to asi je dneska taky stejný, jak to bylo. A každopádně ale jako holka bych ho nikdy svým způsobem nenaháněla, jak to dělají dneska holky, když to vidím u vnuka, co mu pošlou za fotky, SMSky a já nevím co, tak to jako nebylo. Tak spíš jako holka dělala drahoty, anebo se nechala dobývat. No samozřejmě, že vždycky dělalo mě dobře, nebo tak, že má zájem, že cokoliv by chtěla, že udělá, nebo jen přání nějaký. Jedno, co mě nenosil kytky. A co mě nenosil, neříkal, že mě má rád. To jako ne. Ale to musí všechno člověk poznat. Kytky nejsou nejdůležitější a vždycky jsou lepší ty činy, než vypravovat, že má někdo někoho rád.
1: Lepší lásku dokazovat, než o ní mluvit.
2: Přesně tak, přesně tak.
0: Zamilovaný jsem byl, proto jsem chtěl být s ní, takže jsme furt, jsem vymýšlel někdy, kam pojedem, kam půjdem. No, my jsme byli spolu, že jo? Akorát problém bylo to, že jsme pak nemohli třeba někam jet a být tam do druhého dne, jo, protože to rodiče nedovolili. Aby jsme jeli někde na chatu někam, to neexistovalo.
1: Poprvé jste se tak jako fyzicky zblížili kdy? Před svatbou nebo až po svatbě?
2: No před svatbou, přeci si ho nevemu, abych nevěděla co a jak.
0: A přeci nebudu dlouho čekat.
1: A to jste si naplánovali, nebo to tehdy bylo dílo okamžiku, chuti a náhody?
0: Ne, to bylo naplánované, protože naši měli zahradu, tady za koupalištěm, a tam byla taková kůlna, ale v té kůlně byl gauč. No a tak jsme chodili, vždycky jsme šli, jako zbylo se tady takhle, tady jak jste jeli přes to Karlovo náměstí, nebo tam je hospoda, ještě to tam je dodnes, tam jsme si koupili flašku Bikavéru a šli za koupaliště na tu zahradu. No a tam jsme to do půlnoci, do jedny, tak jsme tam byli a pak jsme šli domů, no.
2: No jo, no.
1: Takže pravidelné schůzky takhle.
0: No tak
2: určitě.
0: No,
2: sobota. Sobota, pátek, sobota. Pátek, sobota.
1: Zdeňko, a jaké to bylo poprvé? Ten jeho přístup, ten dojem z toho a tak, jako nálada.
2: Co mám k tomu říct, teda já nevím.
0: Je to do kopce a běželi jsme jako srnky na hově.
2: A potom Bikavéru.
1: To šlo.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Zdeňce a Jiřímu Tučkovým.
2: Seznámili se na čarodejnice. U půlnočního ohně přeskočila jiskra a zažehla lásku.
1: A po třech letech začali uvažovat o svatbě. Už věděli, že jeden druhého nechtějí ztratit, ale naopak se zavázat, že tu celý život budou jeden pro druhého.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já si to pamatuju moc dobře, protože moje rodiče mě řekli, jelikož já jsem od 10 let dobře řídila auto a vždycky jsem auta měla hrozně ráda, takže mě rodiče řekli, že když se nebudu vdávat, že mě koupí auto. No tak jsem řekla, že se vdávat nebudu, tak mě v květnu koupili auto, no a v červnu jsem jim řekla, že se 5. července budem brát. No, jo, bylo to tak.
4: No to je asi omylo, ne?
3: No tak, byli překvapený, no ale tak oni ho měli rádi, že jo, tak i tatínek věděl, že je spolehlivý a jako kdyby ho neměli rádi, tak mu nedali přepsat hned půl baráku, ale jak jsme se vzali, tak na něj dali přepsat hned půl baráku, aby se s tím něco dělalo, nebo prostě, aby se tam necítil špatně, jo. Tak jako samozřejmě věděli, že je hodnej a já jsem předtím měla tendenci tak trochu bejt do luftu a mě trochu skrotil, takže byli rádi.
4: Ty přípravy na svatbu, jak vy si to pamatujete? Třeba já nevím, šaty, prstínky, jak se scháněly, nebo se něco připravovalo, bylo na vás něco přichystat?
5: Nebylo.
4: Jak to?
5: No nebylo, tak já jsem chodil ještě do školy v tu dobu, dělal maturitu. No tak prstinky, to už byla prodavačka hotová, to už si vydělávala, tak já tak všechno zařídila.
3: Jsem dělala školu ve Dvoře Královým, tam jsem měla babičku, takže u ní jsem tam bydlela a ten tam za mnou jezdil, tak jsme babičce řekli, že se budem brát. Babička nám to schválila, tak jsme šli koupit prstinky, no samozřejmě za moje peníze, protože on tenkrát peníze neměl, že jo. Takže babička to věděla první. Pak jsme jeli k nám teda, k mém rodičům, tam jsme to řekli, no ty zůstali z toho docela, teda i kvůli tomu autu, že jo, tak z toho byli trochu divný. No a naši s jeho rodičema se před svatbou nesetkali nijak.

0: prvnímu seznámení došlo až ve slavný den. To ještě Jiří netušil, že zatímco on si maminku Zdeňky zamiluje a ona jeho, Zdeňka od své tchyně zájem a náklonnost ani v budoucnu nepocítí.
1: Nikdy jim to ovšem nevadilo. Jejich vroucné city jim to po celý život vynahradili. Lásku si před ostatními slíbili 5. července roku 1975.
2: Přivez mě ráno Kytku na kole.
3: To byla hezká, byla jako malinká hezká.
4: Vy jste na svatbu jel na kole?
3: No jenom k ním.
2: No, no. Asi tak.
4: Co tomu říkali rodiče?
2: Tak no, ty už věděli, jaké je. Tak
3: rodiče, to bylo horší, to spíš připadalo, jak když jedeme na schůzi rohá, než na svatbu.
4: Přijel s Kytkou. Vy jste už byla zušlechtěná, nakadeřená.
2: To se tak nedělo. Tenkrát jsem se ostříhala, zasadila jsem si klobouk a bylo to. Jaká zušlechtěná, ušila jsem si šaty. No.
4: Vy jste na stroji, tak jako...
2: Jo, to já všechno. No teď na svatbu jsem si taky šila šaty.
4: Na oslavu 50.
2: Ano. No a odjeli jsme teda na ten obřad, máme tady nádhernou radnici, proto jsme měli teda i teď jako ten obřad, protože jsem chtěla zase ten příbuzným všem z Moravy na Slovensku ukázat tu radnici nádhernou.
3: Na chodě.
4: Jaký byl obřad, Jirko?
3: No to bylo jen proslov, ne? Socialistický manželství a rodina a tohleto.
2: Rodina je základ socialistického státu.
3: No. My tam stáli a už tam pusa byla to a už to bylo o to, no, upřed, no.
4: Vrhal se na vás.
2: Ale ani ne, já nevím, my jsme tohle to nikdy tak nebrali, my jsme byli rádi, že ta svatba je za náma, že prostě budeme spolu bydlet a můžeme už jezdit kam chceme a už nám do toho nebude nikdo mluvit a tak nějako jsme to...
4: Co rodiče, jak to prožívali?
2: Ty plakali.
3: Ty byli takový z toho, no.
4: Jaké jste měli prstýnky?
2: No, zlatý, široký, tepaný, krásný.
3: A tenkrát byli moderní, tenkrát to byla moda, široký prstýnek hodně a to.
4: Šlo mu to nasadit?
2: No šel, protože jsi to v obchodě zkusil a to. Teď jsme ho nasazovali na malíček, ty sami.
4: A neradil jste jí potom, hlavně se nezapomeň podepsat jako Tučková už?
3: To asi taky jsem ti neříkal, viď?
2: No to jsem trénovala už dopředu. To asi dělá každá holka.
4: Jako, aby to hezky vypadalo ten podpis.
2: Tak, přesně tak. To dělá asi každá holka. Každá holka se chce vdávat. A dítě, já nevím, jestli dneska někdo říká, že ne, je to možný, nevím, ale já si myslím, že každá holka se chce vdávat.
4: No a když je po tom obřadu, tak co vám tak hlavou proletělo? Spokojenost, že už jste svoji, že už můžete cokoliv, nebo se na člověka navalí nějaké možná existenční starosti, že právě protože už je to jenom na něm.
2: Bydlet jsme měli kde? To jsme byli v tom domku u našich. Auto jsme měli. No a lyže jsme měli. No a co?
3: První. Akorát jediný problém byl, že jsem měl jít na vojnu. A měl jsem vyjednáno, že tady půjdu do Svatoňovic do dolu, abych nemusel na vojnu. No ale no, mě nevzali do Svatoňovic a musel jsem na vojnu. Ale vojna, to byla krásná věc, to byla nádhera. Takový dovolený už nezažila, že na moje, za tu, to už jsme tak takovou dovolenou ani neměli, co jsem byl na vojně. Nádhera.
4: Prosím, pro koho, pro vás nebo pro ženu?
3: Pro oba.
4: Jo.
2: No určitě, protože...
4: Jste veselý kopy teda.
3: to bylo veselý. Nejhorší byl přijímač, to jsem byl v Planiu Maria, byl v pohraniční stráže, a ještě ke všemu důstojník. No a tak v tom přijímači to bylo blbý, tam jsme byli zavřeni. A pak jsem byl na rotě, tam vedle velenic, vedle českých velenic. No a tam... No to byla rekreace úplná, krásná. Protože vždycky jsem akorát zavolal, přijedeš, přijede. Tak moje manželka přijela, tam byla ve vesnici jako hospůdka, tam byla nějaká paní Hrbincová, ta tam měla jednotu krámek a nahoře bydlela a vedle měla ještě pokoj, který nám vždycky nechala tam, že jo, takže ona tam spala, vždycky přijela, já už jsem hlásil kuchaře na rotě, hele, přijede manželka, koukej něco pořádného uvařit. On navazil, manželka přijela, na rotě, z roty jsem se odstěhoval k ní, do pokojíčku, bába Vravnicová nám u manželských postelí rozsvítila svíčky vždycky takhle, no nádhera. Jestli můžu, horší to bylo o svarební noci, to bylo horší. Protože to jsme narychlo zbouchli, jsme si v tom baráku dvě místnosti takhle dolů, provizorně tak a tam se teda udělali postele a tohle, ale to bylo takové, co se sehnalo kde. No a teď teda vlezeme večer do postele, že jo, no a to a najednou rána jak zděla a ona ta postele se rozpadla. To propadlo, ty rošty propadly a my jsme leželi na zemi v tom takhle a bylo to.
4: Bylo to nekvalitně odvedenou prací anebo vaším dováděním?
2: Nekvalitně odvedenou prací, protože každý prkno bylo jiný.
3: Oni byli krátký a vypadli, no, tak... No, to se stane, no.
0: Úsměv Zdeňce Jiřímu z tváře v životě mnohokrát zmizel.
1: Ale jejich lásku to nikdy neohrozilo, jak vám oba prozradí už za malou chvíli.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je krásné slyšet jímavé lidské příběhy, plné opravdové lásky.
2: Jsme šťastní, že ji v dnešním světě nacházíme a rádi bychom ji v našem pořadu Zlatá láska ocenili.
1: Proto jsme Patrika rozehnale požádali, aby Zdence a Jiřímu Tučkovým předal naše dárky. Dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio. Bylo to pro ně překvapením.
3: Ježiš, to si snad ani nezasloužíme.
4: Já myslím, že jo.
5: No, krásný.
3: Dřevěnej design, no to je nádhera. Tak to moc a moc děkujeme.
4: No, je to digitální rádio, ať si můžete i tenhle pořad, nejen ten, poslechnout samozřejmě v digitální kvalitě.
5: No, to je nádherný.
3: Úžasný, jako, teda,
5: já se stydím, já bych vám ukázal, na co my posloucháme tady, ale to je hrůza.
4: Tak teď už to není hrůza, teď už je to tohle moderní. No. A myslím, že to dřevo se vám sem i hodí. Co?
3: Určitě se dřevo sem hodí, teď to je do chalupy.
4: No. A pak jsou tam dvě krabičky, každá jedna pro jednoho z vás, to si můžete rozbalit.
3: Kouzelný, fakt jo. No, to je nádherný.
5: Nádhera.
3: To si můžeme vystavit tady, viď? Kouzlo. Děkujem.
4: Není zač, ať slouží.
2: Už William Shakespeare řekl, pravá láska nikdy neprobíhala hladce.
1: Tak to poznali i Zdeňka a Jiří Tučkovi z Horní Radechové v Podkrkonoší za dobu svého 50letého manželství.
2: Byli si vždy oporou. Tehdy, když Jiří přišel o práci a Zdeňka se musela přibrat ještě jeden úvazek.
1: Nebo když ji osud nachystal těžké rány. Byl to zase Jiří, který ji nenechal padnout a s láskou ji chránil.
3: Vždycky jsme spolu všechno řešili. Všechno. Ať to bylo to nejhorší, ale vždycky jsme řešili všechno spolu a věděli jsme, že se jeden na druhého můžeme spolehnout. Poprvé mě podržel hodně, když mě zemřel ten tatínek náhle, když mu bylo tak 59. A při dalším maléru to mě podržel hrozně, protože vlastně jsem měla dva veliký maléry. Když jsem začala podnikat, tak jsem prostě začala být workaholik a při vysazení z práce jsem asi ve 40 letech se úplně, jak to mám říct, psychicky zhroutila, zbláznila, nevím, jak rok a půl to trvalo. Takže se s dětima musel starat i o ten rozjetej biznis, i o domácnost, i všechno. Pomáhala maminka, já jsem rok a půl byla úplně mimo. Já jsem nejedla, nekomunikovala, nechodila, nic. Až pomalu mě z toho dostával. Já jsem měla fobie z velkých prostorů, z malých prostorů a tak dále.
4: Byl jste to vy, který na to upozornil, že nějaký problém tehdy s tou prací nastal, že je přepracovaná, nebo si to Zdeňka řekla sama a vy jste pomáhal?
5: Ne, to jsem neudělal, ale já už jsem věděl, že to přijde. Protože celý život furt chtěl jezdit k moři. Furt se chtěl opalovat a jezdit k moři. Já jsem k moři nikdy nechtěl. A já jsem pán, nikam nepojedem. Ne, koupil si dovolenou, exkluziv, že jo? Od rána do večera furt v krámě, večer počítač, ráno počítač. No teď jsme sedli do letadla, přijeli tam a tam běhali pikolici, dáte si tohle, dáte si tamhle toho, vemte si tady to, napíce tadyhle to. No a z toho se zbláznila. Protože jsme pak přijeli domů a ona už, že jo, tam neměla co dělat týden a bylo hotovo. To bylo hrozný teda. To bylo blbý, no. Když jsme šli na procházku a vyšli jsme z baráku, pak jsme už obešli les, tak už to bylo lepší. Pak jsme jeli na hory, shodou okolností do Velký Úpí, tam kamarád měl chalupu, nebo má ještě do dneska, takže pojedeme k němu na chalupu. Tak jsme dojeli do spáleného mlýna, tam jsme vylezli z auta, kousek jsme popošli a ona říká, Já tam nedojdu.
3: A tak jsem mu pak říkala, víš co, jeď už do skal, protože přestal jezdit i do těch skal, prostě na to nebyl čas, musel se starat o děti, o obchod, o všechno. A když odjel, tak jako řekl, že jo, že jede do těch skal, no ale když odjel, tak teď vám to řeknu úplně blbě, chtěla jsem si vzít život. Přijel a já mu povídám, od někam mě odvez, já už tady být takhle nemůžu, opravdu chtěla jsem si vzít život, kdybys nepřijel, já nevím, kdybys přijel třeba o 2, o 3 hodiny díl, tak jako třeba by se to stalo.
4: Nebál jste se v tu chvíli?
5: No bál, určitě no. Bál. A to jsme jeli teda na psychiatrii, tam jsme byli, s ní promluvili 2 minuty a pak tam šel jsem já k psychiatrovi, ten tam se mnou asi 3/4 hodiny vypravoval, no a nic, pak jsme jeli domů, ono mě ještě pomalu vynadala, že ona je nemocná, proč se psychiatr bavil se mnou. Špatný slovo, já pám asi, ona si ví, co děláš, tak co dělá, tak uvidíme, no. Jediný pak, co bylo dobrý, že v podstatě k nám do krámu jezdila nějaká paní doktorka z Prahy, která měla nahrádku chalupu a tady si viděla, protože se znali tak jako trošku, tak si ji vzala do Prahy a tam mi to prostor dostala. Úplně jinou, tady by bývalo na psychiatrii, co šla, tak tam mi dali prášky a to by bylo úplně, byla úplně pitomá a nic z toho nebylo. A tady paní doktorka tady dala teda dohromady. Pak už se to začalo značně rychle zlepšit a to už byla radost.
4: To už jste se začal usmívat i vy trochu.
5: No jo, tak to už jsme začali chodit a už to už začínalo trošinku pracovat a tohle a už to šlo. To už bylo dobrý.
4: Takže jste věřil, že se z toho dostane?
5: No věřil, no. Určitě věřil. No, že to půjde pomalu, to je jasný, no, ale takže se z toho dostane nějakým způsobem, no.
4: Když se pak stav začal zlepšovat, co vy jste z toho pociťoval?
5: No tak měl jsem radost samozřejmě. To jako jo, to bylo dlouhý, no, ale jako to bylo vidět výsledky, že jo, jako když už se to zlepšilo, tak jo, to už, pak to bylo už dobrý.
3: No začal mě dávat cíle. Právě uzdravoval mě tím, že mě začal dávat cíle. Paní doktorka, paní profesorka Krejčí, tenkrát se jmenovala, mě dala zákazy, nesměla jsem vzít do ruky počítač, nesměla jsem jít do toho našeho biznisu, do toho kšeftu, prostě měla jsem úplně režim a to dlouho, to asi rok. A dávala mě spíš prášky na povzbuzení mozkové činnosti, prokrvení a tak dále, a ne utlumující. No ale prostě dával mě cíle, to jak jsme říkali, že dojedeme na ty, nejdřív to bylo, obejdeme větší les, protože já jsem nemohla jít mezi lidi, mě připadalo, že lidi na mě blbě koukají nebo tak, tak jsme chodili večír do lesa, nebo, a to mě musel přemlouvat, tak jdem. Zvládla jsi to, pak vždycky pochválení, jsi dobrá, zvládla jsi to. Tak jako to bylo po takových kusech, vemte si, že to trvalo opravdu roka půl. No a jak přidával ty cíle, to bylo jako se sportem, tak s tímhle, jak přidával ty cíle, co zvládnem, co uděláme a tak dále. Až když říkal, až na kole objedeš Jizidierské jezero, tak budeš zdravá. Tak jsem pak na tom kole jsme objeli to Jizidierské jezero 90 km za 30 stupňového vedra a ještě proti větru. No, takže z tohohle toho mě dostal, za tomu jsem nesmírně vděčná. No a potom, když jsem se totálně zrámovala na lyžích a byla jsem přes rok na vozejku. Tomu nikdy nezapomenu, vlastně 3 takový veliký traumáče si se mnou prožil, kdy fakt teda někdo jiný by se třeba na to vykašlal, ale jako ne.
4: Klobouk dolů. Vy jste takový tvrdák, Jirko, jo? To nechcete možná dát najevo, ale obdiv vůči vám. Ona se vám vlastně takhle Zdeňka vyznala, že vám děkuje za to, že jste jí pomohl. A to musela být, řekl bych, pro chlapa docela velká oběť, postarat se o rodinu, o ní, o děti, o domácnost. Jste musel mít velkou sílu.
5: No tak to já vím, že jsem jí pomohl, to já jsem si to uvědomil.
3: Za ten život i v té nemoci jsem vždycky věděla, že se zkrátka o něj můžu opřít. Já bych chlapa babu nechtěla, jako chlapa, o kterého se nemůžete opřít. Co s ním?
5: Já si myslím, že to je normální. Mně by nepřipadlo jinýho nějak to udělat jinýho. No rozhodně bych kvůli neodešel kvůli tomu, že je třeba nemocná vodní. Proč? To přeci není důvod. To je jako, to je blbost.
4: Jste ráda, že ho máte?
3: No jsem, no určitě jo. Určitě jo.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali pro dnešek, nám vyprávějí manželé Zdeňka a Jiří Tučkovi.
2: Letos už oslavili 50 let manželského života. Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
1: Zkusili jsme to ověřit několika stejnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
2: Jejich odpovědi jsme složili dohromady a vy si je teď můžete poslechnout.
3: Vzpomenete si, jaké náušnice nebo náhrdelník tehdy Zdeňka nosila, když jste se poznali?
4: Ježiši, nosila řetízek, to jo. A náušnice měla, myslím, s nějakým modrým kamínkem.
5: Zlatý náušnice. S kamínkem modrým.
3: Co mu tehdy nejvíc slušelo podle vás?
5: Kraťasy. Riflový jako haberovky. Ten měl krásný nohy.
3: Vy jste oba na ty nohy, co?
5: Jo.
3: No a jako správná ženská, když jste začali spolu chodit, měla jste touhu ho třeba obléct, něco mu koupit, poradit mu nebo tak?
5: No komplet se musel převlíknout. Jako. Tak jak chodil ustrojenej, to bylo hrozný.
4: Ono se jí nelíbilo nic, ona jak dělala v textilu, tak byla jako na tu módu víc taková to, takže pak teprve mě ustrojila, no. Ona si mě pak ustrojila, jak chtěla už pak.
3: Jak jste jí něžně říkal?
4: Říkal jsem jí děndi, ale to bylo, jako to jí říkali, jako už doma. Předtím a mě se to líbilo takový, no, to bylo.
3: Jak vám něžně říkal?
5: Miláčku, Zdení, ale jinak ne, nevím.
3: Váš první syn, Jakub, kdo mu vybral jméno?
4: No, to jsme se společně na tom tak dohodli, no. To jsme se shodli, no. Horší to bylo holky, tom jsme. Já jsem chtěl Zuzanku a ona nechtěla Zuzanku.
5: No, to měla být podle něj Zuzanka. To jsem si jako já tu Barboru tak nějak prosadila. No, nebo prosadila, ono se mu to pak líbilo, ale chtěl původně Zuzanu.
3: A co vám se nelíbilo na Zuzaně?
5: Ucucená Zuzana, nevím.
3: Co uděláte jako první, když přijdete do koupelny?
5: No, rozsvítím.
4: Já to nevím, ona stává v 5 ráno a já v 8. Jediný, co vím tu 100%, že si udělá ráno kafe. No, ale to si nedělá v koupelně.
3: Co jste dělával jako první, když jste přišel třeba domů?
4: Když byla manželka doma, tak jsem ji pozdravil, ale jako jinýho tak ne, no.
5: Pusu, dál mě pusu.
3: Jaké šaty má nejraději? Co nejraději nosí?
4: Teďka takový hodně volný to a dřív hodně nosila minisukně. Váska.
5: Prostě, no, minisukně jsem měla ráda.
3: Kam vás nejraději líbal?
5: To se nedá říct.
3: Protože to do rozhlasu.
5: Protože to je do rozhlasu.
3: Kam jste svou ženu kdy nejraději líbal?
4: Tak spíš dolů, no.
3: Jaká část jeho těla je pro vás nejvíc sexy, na pohled taková pěkná, za kterou by se ani dneska nemusela stydět?
4: Tak já jsem ten vršek, já jsem horňák, že jo?
3: Jaká část jeho těla je pro vás sexy?
5: Zadek a nohy.
3: Jakým stylem se držíte za ruce?
5: No, my jsme se hodně vodili za ruce a i teď ve stáří se hodně vodíme za ruce, ale teď dřív to bylo jiný, ale teď mě musí držet, abych mohla chodit, že jo, tak to je vždycky s takovou oporou už i do lokte, ale dřív jsme tak jako normálně, on mě chytil za ruku.
3: Vaši sevřel tedy.
5: No,
4: spíš si myslím, že já ji chytím takhle, že ji jako, tak jako, že ji chytnu.
3: Vložíte si její ruku do své?
4: No.
3: Kdo zavírá oči při líbání?
4: Nevím, já asi jo, taky někdy, určitě. Když nekoukám, jestli někdo nekouká.
3: Kdo zavírá oči při líbání? Nebo zavíral?
5: To nevím, když jsem je měla zavřený. jestli on taky.
3: Jo, taky.
5: Jo.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi přivedli na svět dvě krásné, zdravé děti. Prvorozený Kuba se narodil o Vánocích roku 1978.
1: Jeho příchod na svět ale Zdeňka odsouvala. 25. prosince totiž v televizi vysílali v premiéře komedii Jak dostat tatínka do polepšovny. Chtěla ji vidět. A tak porod odložila až na druhý den ráno.
2: Když už to tu padlo, ten film, jak vytrhnout velrybě stolečku, nebo jak dostat tatínka do polepšovny, nebylo to trochu i o vás? Neskoušel jste taky takhle syna nahoru dostat? Nakonec jsme tady kousek od takových skal.
3: Zkoušel, ale jeho to netankovalo, nikdy ne. Toho to vůbec nebavilo a zase na toho stranu, já jsem rád. Ale no pak se seznámil tady s tou nynější, to její manžel bejvalej, ten někde zahynul pod lavinou, no a tak jako něco zkoušeli, tak jsem pak s nima byl zase líst, tak to jako začal trošku, a no ale pak to opadlo, jiný práce, ale vnuk začal na stěně, tenhle ten, a tak s ním jsem chodil jako na stěnu a to, byl dobrý, mně se líbilo, jak leze všechno, a přestalo to bavit. Ze dne na den řekl, já už tam chodit nebudu, mě to nebaví.
2: Je nějaký jeden okamžik, který byste třeba vypíchla, kdy vás děti dojeli?
4: Dojmutá jsem třeba neustále z toho, že i můj téměř 50-letý syn mě každý den třeba je schopen obejmout, dáně pusat a tak dále. To je pěkný, jo, že se chová takhle jako neustále. Jako jsem dojatá z jejich chování, protože se opravdu chovají jako pěkně a chovají se i k sobě pěkně. Myslím si, že to vychovávají i v těch dětech.
2: Co vy dva? Ještě se držíte někdy za ruce, obejmete se, dáte si pusu i v tomhle věku?
3: Tak za ruku se držíme každou chvíli.
4: Sex po 70 je nejlepší.
2: Pro toho, kdo třeba ještě nedosáhl toho věku, jenom popišme si, jaká je ta láska v tomhle věku.
4: Máme se možná rádi víc, než jsme se měli ze začátku, protože jako mladý člověk to tak nebere, ale s tím, jak přibývají roky a vůbec jako po těch letech, jako asi si nedovedem jeden bez druhého představit bejt. A je to hrozná představa, že tady zůstane jeden sám.
3: Tak nějak, no. Tak by se to dalo říct.
2: Jste rád, že jste se potkali?
3: Jo.
2: Máte i slzu v oku.
3: No jo, no, tak já nejsem zase takový tvrdák taky. To já tvrdý jsem, ale na takovýhle věci osobní citlivý, to jsem měkej. Kdyby to bylo nějaké honění do kopce, tak tam jsem to dej. Ale takhle to je takový slabší, no.
2: Vy to k tomu patří, ti to hezké dát ty city najevo.
3: Patří, no.
2: A myslím si, že by si lidé měli říkat, co k sobě cítí. Někdy to možná chybí.
3: No a tak my si to řekneme, když my tady prosedíme tolika hodin.
2: Kdybyste si měla vybrat sousloví, které nejvíc vystihne tu vaši lásku, řekla byste, mám tě ráda, jsem šťastná, nebo miluju tě?
4: Asi všechny tři. A jako na svatební oznámení, když jsme se brali, jsme si dali jeden verš a ten teda jako jde celým naším životem a vždycky si ho připomínám. Je teda z Bible. Je to 1. Korinským 13. kapitola 13. verš. Nyní zůstávají tyto tři: víra, naděje a láska.
2: To je hezký, že to člověk cítí celý život, ne?
4: No asi jsme si to vybrali, protože jsme si říkali, že to pro ten náš život je takový stěžejní.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi už vědí, co je důležité, z čeho neslevit. A jejich láska je pevná jako skála. A věří, že na její vrchol půjdou ještě hodně let společně. Tam nahoře už pak bude kousek do nebeského ráje.
1: Jak už kdosi chytrý řekl, skutečná láska je pevná jako skála a jemná jako hedvábí.
0: Každý z nás občas potřebuje cítit pevný stisk, jemné náručí a slyšet něžná slova. Nikdy tím nešetřete. I vám se budou jednou hodit. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Koalice proti suchu vznikne v pondělí. Vysoké teploty mění režim dětských táborů. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
2: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
3: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
2: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
2: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Víc než 355 dětských táborů je letos nahlášených v Jihočeském kraji. V parných dnech musí jejich vedoucí přizpůsobovat program vysokým teplotám. Děti by měly méně běhat na slunci, dostatečně pít a mít možnost se ochladit nebo odpočívat. Pokračuje krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
5: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity, ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit, jak jde nejvíce. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně jde lehnout.
1: Zpráva středověkého Helvštína na Přerovsku zaznamenala v červenci nejvyšší návštěvnost za posledních 5 let. Vstupenku si koupilo zhruba 15 tisíc turistů. První prázdninový měsíc loni jich bylo 7 tisíc. Pokračuje Pavlína Jindřová ze zprávy Hradu.
6: Z celkové návštěvnosti je pak patrné, že v měsících květnu a červnu byl zájem o návštěvu Helvštína o něco nižší, což bylo pravděpodobně způsobeno opravou příjezdové cesty k hradu, kdy tedy turisté museli využít náhradní objízdnou trasu a to mohlo tedy odradit řadu potenciálních návštěvníků. Tudíž nás o to více těší, že po skončení uzavírky na konci června se tento zájem znásobil.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh. Jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagonů na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona. Začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou Podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky.

vyjadřoval se neuctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Mátelinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě, jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesměřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amábely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amábela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dál.

0: dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
3: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
4: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
5: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
4: Ano, sire Wilfriede, vlastně ne, sire Wilfriede, nechci vám nic namluvit, ne, já ho opravdu objevil.
5: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
4: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
5: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
4: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
5: No a?
4: No, přiblížil jsem se k cíli.
6: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
4: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
6: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvouslabičných slovech?
5: Jako papouška?
4: Ne. Slečno Reskrová, takto po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé, dospělé a třeba i papoušky.
6: No ano.
4: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
7: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
4: No to.
5: Lovi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
7: Ne, promiňte, ale...
4: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plyně.
7: Absolutní blbost, drahý příteli.
6: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
4: To by bylo nejlepší, Lady Blemleyová.
5: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
7: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální stvoření. Stejně jako pan Epin.
4: Jistě, tedy... Jistě.
5: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji. Řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
7: Co říkal?
5: Že půjde, až se mu bude chtít.
6: Vy jste zašílel, můj choti.
5: Taky se mi zdá.
4: Je to... Největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
7: A vidím, že náš kocour právě přichází.
6: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
1: Pro mě, za mě.
6: Taky. Hned ti naliju. Tak. A promiň, trochu jsem rozlila.
1: Můj koberec to není.
6: Kocomoure?
1: Co je?
6: Bylo to pro tebe těžké?
1: Co jako?
6: Naučit se lidské řeči.
1: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
6: Tak. A mohl bys nám něco říct?
1: Přijde na to co?
6: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
8: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
5: Velmi dobrá, Mavis.
1: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
8: Třeba například mou.
1: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné.
5: Lady
1: Blenheimová na to řekla, že právě pro tu zakrnilost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
6: Kocomoure, to přeháníš.
1: Nepřeháním. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
6: Kocomoure, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
8: Ráno jste mi říkala, Lady Blemleyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
6: Ale já to tak
1: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
7: Major Barfield se hlásí.
9: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stáji? Co, kocomoure?
1: Co mi týkáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
9: Nemyslel jsem to zle.
1: Myslel. Už z hled mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
9: Nic takového neexistuje.
1: Aha.
6: Nechtěl by se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
1: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
5: Kočky mají přece devatero životu.
1: Ale pouze jedna játra.
6: Lady Blemleyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
7: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic většinou vede římsa.
1: Daj se na ně chytat, holuby.
8: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
1: Pomyl.
7: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
1: Uplatky neberu.
6: Proč? Já jsem sem jenom jezdila, proč?
1: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Körnitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemleyovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
6: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničeho!
4: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
1: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
6: To není pravda! A paní Körnitová to může potvrdit.
1: Paní Körnitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
5: No tak, kocomourku, zastav už příval své výřečnosti.
1: Sami jste si o to řekli. Tedy paní Körnitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíka, a taky to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
6: Taková nestoudnost!
1: Berti Fantán k tomu podotkl. Promiňte, musím se omluvit.
6: Tam běžel?
7: Zahlédl jsem kocoura Thomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
4: No, přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
5: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
7: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
6: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
4: Ale, že je to zázrak?
6: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
8: A co, když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
4: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
6: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemlyová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
10: Zabít je, slečno Reskrova?
9: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
5: To je nehumánní.
7: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
6: Správně, Clovis.
10: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
4: Přece ho nechcete zavraždit, Lady Blemlyová, je to dítko mé vědy?
9: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
5: Strychnin do žrádla by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
4: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
6: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po římsách.
8: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
5: Dám jim ten strychnin.
6: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
7: Mohl by vás pomluvit v okolí.
6: To by byla katastrofa.
7: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
10: Clovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkum novaci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žartovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfrid jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jmén a dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví, ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit bez strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, pijte neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: No, obraťme list.
2: Výborně, nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad!
5: V Římani si ji prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot? S Wilfredem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfrede! Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená scéna pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Kebrlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami sehrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco?
1: Ne? Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho chuť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tam ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibirské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkalských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující.
1: Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis,
0: těším
1: paní Hubsová, její syn Leonard. Hmm.
3: Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano, tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovis, si pamatuješ, plukovník Hampton a jeho choť Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodili.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé, můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni
2: Mama.
3: V holuba doupňáka.
6: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě, jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
0: Mary.
2: To je žart, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak znenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
0: No to...
2: O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve Vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovali naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své sakypaky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano. Vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později,
1: no,
0: že?
1: No prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by mohl posetmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lubem. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde,
0: ano?
1: Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. No to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve... Prosím, má někdo z přítomných 3 pence nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu.
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuješ. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycedila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na tu bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Zpamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout. A dokud jí plukovník Hempt nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak dělej něco.
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky. Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně. Já se bojím.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám něco vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete, zatímco ta bestie se nás chystá rozdrát na kusy. Vidíte, jak se odzuje.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde Pemhemem, vy se přece vyznáte v čelmách.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemheme, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: Klovisty, mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Chytej!
3: Hop! Chytla ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď, dostaneš ještě cukříček. No, pojď, pěkně, pojď.
3: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
0: Já nevím.
3: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
4: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř. Byl tam klíč.
3: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
0: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
3: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezaviní Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit se taky.
4: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází.
3: Mary! Probůh, Mary, co se to s tebou dělo?
2: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se ve spižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
1: Leonard vás promění.
0: No, víte...
2: Cože?
1: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
2: Proboha, snad ne i pány.
6: Ne, chraň Bůh.
2: Tak vy jste to dokázala, Leonarde. Vážně? Byla jsem vlčicí.
0: Milostivá paní, přesněji řečeno.
4: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
2: Ty? Klovisy?
4: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlel. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňaku?

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, čtvrtečně páteční v tomto týdnu právě otevírá, právě začíná krásný pozdní večer, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás těším a vy samozřejmě víte, že jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová přání, samota prý škodí zdraví. Trápí vás, že žijete sami, nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid a jste raději o samotě, nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel? A je podle vás samota těží, nebo člověku přináší možnost v klidu přemýšlet a srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv nejen na naši psychiku, ale třeba i na fyzické zdraví? A jak se mění člověk, když žije sám? A mimochodem, rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná a dokonce i mnozí i potřebujeme právě proto, abychom si utřídili myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci a tak dále. Ale osamělost podle výzkumu prý má vliv nejen na naši psychiku, ale také na fyzické zdraví. Prý snižuje imunitu nebo zhoršuje komplikace spojené s chronickými nemocemi. Podle výzkumníků je osamělost pro naše zdraví rizikovějším faktorem než třeba obezita. Tak tolik a mnohem více na toto téma z vašeho úhlu pohledu a taky zkušeností. No a telefon k nám 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní čtvrtek večer a právě otevíráme
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla na úvod Věra Špinerová a písnička Kouzlo bílejch čarno a krátce po 23. hodině pozdravíme našeho prvního hosta, kterým je paní Věra od Prachatic. Krásný večer, Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova.
0: Moc vás zdravím.
1: A chtěla bych říct, že samota, taky jsem zažila samotu, když třeba jdu do lesa sama ráno, když mám dovolenou a přítele jsem zatím neměla, takže jsem měla samý. Zlí chlapy, který mě mlátili a prostě sekvou narudil přidušený a tohle, tak občas samota je, když jdu ráno do lesa, pět hodin, když je vidět, jdu na borůvky, na houby, vrátím se ve 8 nebo v 9 domů, lidi teprve stávají, mám vlastně nazbíraný borůvky, jdu udělat koláč borůvek, nebo smaženici, nebo prostě co mi napadne, to jsem přinesla. My jsou vlastně ostružiny, takže mám doma ostružit. Ženy, teď jsem si našla vlastně přítele, příbuznej mi dal dohromady s přítelem tady ve Vodňanech, je moc hodnej na mě, to teda tak chlapa jsem nikdy nezažila během dovolený, co jsem s ním prožila a prostě samota odsaď pocaď, jo.
0: No a máte já dokonce potřebu najde... být někdy sama, abyste měla svůj klid, nebo
1: no
0: ne?
1: No právě, že v práci... Tam mám taky jednu ženskou, která mě nedá pokoj.
0: Jo.
1: A prostě dneska jsem šla ráno na kobereček práci, jo, a prostě jsem si to vyříkala s nima, se všema, asi s tou dotyčnou, nevím, jak to bude s ní, ale prostě jdu na záchod, ona jde za mnou, prostě, nevím, ne, pro nás, jdu mi. Tak už jsem udělala rázný proces.
0: Jo.
1: Takže teď jsem se zbalila saky pati, šla jsem si sednout na jiný místo, vzala jsem si rádio se sluchátkama a prostě mám klid. Jdu ve 8 na svačinu, půl 11 na oběd a oni mi říkali včera, proč celý den brečím. Já jsem jim říkala, že co mi provedli, že prostě se nedělá.
0: Mm-hmm. Takže sama tak. Ráda, ale jenom opravdu někdy okrajově. Jinak
1: no, a když jsem si někdo našla vlastně přítele, no tak přemýšlím, no tak jsem vlastně, no... Asi pro něj udělala první poslední zatím, ale nevím, jestli jak on to bere. On to tady poslouchá teďkon, takže nevím, co z toho bude. Ale samota odsaď, jo, já jsem chvíli sama ráda, jo, ale zase si třeba přečtu, koupím noviny, nebo si koupím los a ten zítra si koupím los, protože vím, že 14 vždycky mám štěstí na losy.
0: Jo.
1: Minulý měsíc jsem si taky koupila los. Jo, teďko vlastně jsme byli na vejletě v Plzni, tak jsem říkal, koupím si veverku, protože mi říkají veveruška místo Věrka.
0: Jo.
1: No tak, no a vymazala jsem čísla a mám tam výhru, tak prostě jsem dneska na bazénu tady ve Vodňanech, prostě vím, že tam mám velkou výhru, takže jsem zaplatila, celý lidi neznám, ale byl tam chlap, který neměl kus nohy, jako můj vlastní strejda, nemá nohu, takže jsem prostě jim zaplatila, koukala jsem, co pijou, jo, tak jsem jim koupila pivo, aby na moje zdraví, že přijde svátek v říjnu, aby to oslavili dopředu.
0: Dobře, no tak to jste dobrá.
1: Takže dobře. Oni to dopili, teďkom ta paní šla patra, kdo jim to koupil, jenže na to nepřišli, tak já jsem udělal druhý kolo.
0: Jo.
1: Já říkám, no tak do třetice všeho dobrýho a zlýho, tak prostě ty lidi, no a včera zase jsem si vzala trochu práce, co jsem měla tady ještě dodělat, jenže tam byly nějaký dvě děti a koukali, co tam dělám, tak mi šli pomoc, no.
0: Dobře, tak každopádně, co se týče tématu, tak za vás opravdu, jak jste řekla, velmi stručně odsud posud.
1: Anděl strážnej stojí asi.
0: Každopádně moc vám děkuju, Věro, za návštěvu a přeju vám hezký večer, mějte se pěkně.
1: Ne. Tak jo, vám taky a dobrou noc.
0: Dobrou noc naslyšenou. No a my popojedeme, takže připomínám, samota škodí zdraví, vyhovuje vám, jak to vnímáte, jaké jsou vaše zkušenosti a tak dále. Noční

0: Karel Gott a Darina Rolincová, jejich to známý duet Zvonky štěstí. Máme telefon a na telefonní lince Jardu z Peleřimova. Krásný večer, Jardo.
1: Taky paní Tučko, zdravím vás, dobrý večer a zdravím všechny posluchače noční linky.
0: Děkuju.
1: A také Danu z Blaté si poslouchá. A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Takže u mě je ta největší samota, že se nemám s kým ráno na ty manželské posteli probudit. Takový je to smutný, není ta partnerka stála a není s kým ani usínat.
0: Jo, takže to vám jakoby chybí takový, nejvíce, jo?
1: Nejvíce zatím, ale jako i radši na samotu nestížu, jsem poměrně mladý, že jako tu samotu bavu se toho, že vyhledávám společnost.
0: Jasně, takže máte pocit, že pro vás samota není prostě, že vám nevyhovuje?
1: No jako, ne, absolutně ne, pro mě není, já jako nemám rád samotu, jako, proto se jim snažím, radši se mezi ty lidi prostě jít, já jsem poměrně společenský a nedělám problém se seznámit úplně s tím člověkem, ho oslovit, jako by takhle by to přijde, nevím jak to, pro ostatní třeba, jako, já mám takový spíš takový charisma, že dokážu jako toho člověka zaujmout něčím.
0: Jo, máte nějaké příhody a bavíte ho zkrátka, jo?
1: Už buď příhodou, nebo jo, prostě děti ho oslovit, dobře ho pozdravit, usmát se a už to se jinak připadá, buď ten člověk bude chtít navázat kontakt, nebo nebude chtít navázat kontakt.
0: Jasně, jasně.
1: Záleží v každém člověku, jaký má, jak to prostě, jak to vám je, že jo.
0: A nikdy nemáte potřebu zkrátka naopak od těch lidí jakoby utéct si třeba do lesa, tak si tak jenom vyčistit
1: jako
0: hlavu?
1: Třeba do lesa jdu na ty houby, když to jako třeba se tomu se daří.
0: Sám na jako procházku, lesa, tak jo?
1: Jako třeba nebo by být jako rybář třeba několik dní u vody, jo? Teď jsem byl na chatě.
0: No.
1: A jsme tam, a oni už jsou tam skoro 2 měsíce u vody.
0: No jo?
1: A chytají ty ryby, a ještě žádný záběr.

0: je, že no, skoro dva měsíce, říká, jsou tam skoro celý prázdniny už.
1: Tak to byste nemohl říkat, to je na vás moc říkat, jo.
0: To by bylo na mě moc asi, tak vody sedět, jako kouka do vody, ale... Každýho baví něco jiného, že jo?
1: No tak jasně, samozřejmě koníčky má každý jiný a někdo je opravdu velmi společenský a někdo zase právě má rád klid a...
0: Vydává ten klid přírodu.
1: No přesně tak, no, třeba.
0: A to máte vajíčko třeba vy, když se můžu optat, jestli se můžu optat, jak
1: máte vy. No tak já to mám v podstatě tak i tak, já ráda mezi lidma, no. Ale na druhou stranu samotu potřebuju, protože si potřebuju vyčistit hlavu, jak se říká, a odpočinout
0: si. Já tu mám tady ty večery, tak je tak přemýšlím, rozumím o těch dnech, přes den do práce, nějaký odpoledne nějaká ta káva, buď sám nebo jak takhle, jak když se to prostě to přihodí, no.
1: Jasně.
0: Ale užívám tak jak života. Korun taky teda není moc, ale nějak se s tím musí prostě člověk popasovat, no.
1: Tak,
0: to je... Dneska má dostatek, jo.
1: Jo, tak to je dobře, že se vám to daří. Dobře, Jardo, no tak jo, tak vám taky moc děkuju a popřeju všechno dobré a takovou příjemnou taky společnost kolem zbytek, vás.
0: Taky krásný zbytek dětem, krásný zbytek prázdně, než to chvilička potrvá chviličku.
1: No, zaplať pánbu.
0: Jo. Ještě a rodičům a všem dospělým, ať má ještě nějaký volný, nějaký dovolený a...
1: Tak jo.
0: Tak jo.
1: Hezký večer, děkuji za návštěvu, naslyšenou.
0: Naslyšenou taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a její biograf Láska a během písničky se k nám dovolal Pavel ze Židlochovic. Krásný večer, Pavle.
1: Taky přeju vám krásný večer.
0: Děkuju moc krát nápodobně. Tak co vy a samota, vyhovuje vám nebo máte pocit, že opravdu může škodit zdraví, že zkrátka z člověka udělá takového zapšklého samotáře, či co já vím, co všechno, každý to má jinak, tak jak vy to vnímáte?
1: Ono záleží, jak se s tou samotou naloží, že jo?
0: No je, no.
1: Já jsem vlastně od dětství, nejenom, že jsme jako neměli, jako jsme byli tři děcka, samozřejmě jsme neměli absolutně jako svůj pokoj každého, my jsme měli společný pokoj.
0: Ano.
1: Nic je teda velký, takže jako to nevadilo a byla tam i teda jako sestra a brácha. Takže jo, prostě ale nevadilo to. Oni pak měli tak trošku vlastně pokoj pro sebe, protože já jsem vlastně od první třídy základní školy navštěvoval internátní školu pro slabozraké a nevidomé. Prvně, takže jsem tam vlastně přes týden nebyl.
0: Nebyl, jasně.
1: Tak jsem jim tam přišel narušit vždycky na sobotu na neděli.
0: To se lekli, kdo to přebyl, že jo?
1: Ten nejčí se. Ale že jsem byl teda od první třídy vlastně tady na té škole internátní, takže jsem byl, tam jsme byli v pokoji po 8, třeba po 11, po 8, jak který pokoj, jo. Uh-huh. No to samé samozřejmě učiliště, protože tenkrát za dřívějšího režimu bylo učiliště pouze v Praze, teď už je toho trošku víc, je víc možností, ale bylo v Praze učiliště. Uh-huh. A tak to byl samozřejmě ten samý systém, jako jo, pokoj po 8, jo, toto. Teďka už to mají, myslím, lepší, že jsou třeba tam ty pokoje po 2, po 3 maximálně, a takže to je, teďka už to tam mají přece jenom tak trošku lepší. A jako ne, že by to k něčemu vadilo, ale vlastně celý to dětství, mm-hmm. a ten začátek toho mládí, já jsem si prožil vlastně na těchto pokojích. A tam na tom učilišti, to samozřejmě bylo až v Praze, takže tam jsem byl třeba celý skoro měsíc.
0: Jasně,
1: tam byla povinnost jednou za měsíc dojet doma a já jsem tam tenkrát měl tu svou holku nějak to, tak to jsem ani, to jsem, kdyby nebyla ta povinnost, tak bych možná ani nejel. My jsme tam vždycky zůstávali přes tu sobotu, nedělu, oni se všichni rozjeli a zůstávalo tam jenom pár lidí a tak to bylo takový jako, takový jako, dobrý to bylo prostě.
0: Jo.
1: No a pak teda přišlo to, že jsem teda, jo, skončil. Já jsem tam zůstal chvíli v Praze, ale pak teda jsem se vrátil semka. Mm-hmm. Já jsem teda žil pak jednu dobu v Golčově Jeníkově.
0: Aha.
1: A takový věci, ale pak jsem se teda dostal zpátky semka k nám do Židlochovic a tady to tak nějak vlastně začalo. Když naši prodali náš starý dům, tak vlastně mě našla mamka s tím druhým manželem, mě našli ubytovnu, tak to ještě taky bylo jako, že sice jsem měl pokoj třeba sám pro sebe, ale bylo to jako taková jednotka, mm-hmm. kde byly ty jednotky, kde byl společný záchod a to tam byli kluci ze Slovenska, přidružená výroba. Mm-hmm. Ale fajn docela jako. Takže taky, až pak to teda začalo, no, jako že jsem byl sám, že jsem dostal byt tady od města, mm-hmm. ale to taky byl bytový dům a takový věci. Až pak jsem se teda dostal vlastně do té garáže, o čemž vidou posluchači, takže to nemusím nějak tajit. Je to za mnou, takže klidně o tom můžu mluvit. Uh-huh. No a v té garáži vlastně to byla taková samota. Prožil jsem tam několik třeba Vánoc jako prostě sám a to. A já jsem si ale na tu samotu tak nějak jako zvykl. Nebyl jsem úplně jakože úplná samota, protože vlastně jsem chodil dolů do, jak já jsem říkal, do Dury, jakože do města a tam jako přátelé nebo něco, jsem našťoval tu hospůdku, takže jsem byl jako nějak v kontaktu třeba s lidima.
0: Ano,
1: tak jako,
0: a když jste chtěl být sám, tak jste měl svůj klid prostě.
1: Tak jsem měl svůj klid a já jsem a i takovej svůj systém, svůj řád a mě to docela vyhovovalo, protože já jsem si vychutnával takovou věc, jakože mě nikdo neříkal, ať už kdokoliv, ať už rodiče nebo prostě nikdo mi neříkal, kdy mám chodit spát, koho si můžu vzít, kdy mám večeře, kdy mám obědvat. Mm. Prostě takové ten můj svět prostě jsem si vytvořil, že jo. Byl jsem tam docela dlouho vlastně v té garáži 15 let, jako takového toho mýho, ten můj svět. A pak jsem teda dostal od města teďka, co mám tady tu unimobilničku, to bydleníčko, takže to taky je dobře. Mm-hmm. Sice jsem tu sám, ale jak už určitě všichni vědí, tak vlastně jsem v nepřetržitém kontaktu s tou Jančou,
0: ano.
1: S tou kamarádkou přes noční linku, takže my jsme pořád spolu, pořád si pomáháme, takže i když jsem sám, tak sám nejsem.
0: Tak nejste, tak to, že, takže je to vlastně tak, jak si přejete a vyhovuje vám to, což je fajn, že jo?
1: Jasně, zůstalo mě to, že si vstávám, kdy chci, vyspát, kdy chci, a přesto vlastně...
0: Přesto máte přátelé a kamarády.
1: Je kontrolované, je mi pomáháno a je mi fajn, že vlastně s někým můžu sdílet.
0: Tak to je super.
1: Jakoby tu samotu, ten svůj život.
0: Ano.
1: Tak je to takové.
0: Dobře.
1: Je to takhle. Takže záleží, jak říkám, záleží na tom, jak kdo s tou samotou naloží. Samota.
0: Přesně tak. Pavle, musím poděkovat už, ale každopádně moc děkuju za příběh a za váš pohled na věc. No a ať se vám hezky žije, ať už mezi lidmi, nebo také v klidu o samotě. Mějte se moc hezký večer.
1: Taky přeju všem hezký večer.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn, ještě tě mám plnou náruč, tolik písnička, jinak máme 2 minutky po 11:30 a na telefonu pozdravíme Danu do Blatné. Krásný večer, Dano.
1: Krásný večer, děkuji. Děkuji za přijetí, protože dneska jsem vyloženě se těšila na tohle téma.
0: Aha.
1: No, protože já jsem taková trošku samotářka, jak jsem si užívala v mládí hodně kultury.
0: Ano, ano.
1: Tak potom vlastně vychovala jsem ty 3 děti a když vyletěly z hnízda. No nicméně, chci poděkovat, chci pozdravit všechny předřečníky, abych nezapomněla teda v úvodu. A Jardu do Pelřimova moc ho zdravím a všem přeju pohodičku. A teď k tomu mému názoru na tu samotu.
0: No jo.
1: Já rozlišuju teda vyloženě samotu a osamělost.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: Já samotu mám, vlastně jak jsem předeslala, já ji mám docela ráda, protože jsem si hodně roku užívala jako kulturního vyžití v podobě teda stání za mikrofonem a zpívání. Takže opravdu s přestávkami a tak dále. Takže nechybí mě vyloženě, děti už mě odrostly, takže ty už jsou dospělí a tím pádem jako musím se s tím nějak popasovat. Ale jak jsem už předeslala, já rozlišuju samotu a osamělost. A osamělá si teda nepřipadám, protože když náhodou se den, dva neozvu, tak mě někdy dcera i zkontroluje, co by jí nejvíš. Jo, telefonem. A když si chci vyrazit mezi lidi, tak si mezi ně vyrazím, s každým si popovídám, každý, kdo má zájem si popovídat, tak si popovídám o čemkoliv, nemám problém se bavit o čemkoliv, i třeba s pocestnýma, když jdu na nákup,
0: ano, ano.
1: Nemám problém. No, ale vyloženě, abych si srovnala tu hlavu a takový ty svoje myšlenky a to, co třeba mě čeká, co mám udělat, tak na to já potřebuju vyloženě už klídek. A už taky mám nějaký rok, já po té 70 prostě člověk potřebuje si urovnávat myšlenky a nepodléhám tomu, že bych byla osamělá,
0: ano, ano.
1: Že žila bez kontaktu s lidma, to vůbec ne. No, i když je to teda někdy to trošku dřev, už nevyhledávám takovej ten velký ruch a rušno. Teď tady třeba budeme mít pouť, jo, a já vyloženě budu ráda, když se přesunu buď do zahrady, jestli vůbec bude možný se tam dostat, dobojovat a nebo tak nějak. No, takže tak asi za mě. No, vyloženě
0: dobře.
1: Zdravím Jarouška z Pelřimova, jak jsem řekla, protože se mě taky pozdravoval, tak opětuji.
0: Ano,
1: zdravím
0: ano.
1: Moc tebe, Jitulko.
0: Děkuju taky.
1: Zdravím moc všechny posluchače, který velice ráda poslouchám. Vždycky je to pro mě přínosem, i když jenom poslouchám, naslouchám.
0: Ano, ano.
1: A vždycky si z toho něco vybírám. A mějte se všichni krásně.
0: Tak to je dobře. Tak moc děkuju za návštěvu a budu se těšit zase příště a přeju krásné letní dny, Dano. Měj se hezky.
1: Noc, ano.
0: Děkuju, dobrou
1: děkuji,
0: noc.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Kryštof a také Tomáš Klus, no a písnička jménem Cesta. A dovolil se k nám Jaroslav z Brna. Jaroslave, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, paní Jitunko.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím všechny lidi dobré vůle.
0: Ano.
1: Takže i vás.
0: Děkuju.
1: Téma se mi velmi zamlouvá, poněvadž je takové filozofické.
0: Ano.
1: A takové témata já mám rád.
0: To je dobře.
1: No, takže řekl jsem si Jaroslave zavolej, tak jsem to udělal.
0: No. No to je dobře.
1: Tak, tématu. No, já bych řekl, jak byste řekla i Tunko, já bych řekl i já bych řekl, jak vy, tak i tak. Tik-tak. No, takhle. Mám rád dobrou, nebo nevyhledávám společnost, ale jako nebráním se společnosti. Takhle, řeknu to přímo, jak to je. Rád se bavím s lidmi,
0: ano.
1: Rád si vyměňuji názory s lidmi, rád si hraju třeba nějaké hry s lidmi a tak dále, ale že bych nutně vydával společnost, to zas ne.
0: Nemáte potřebu, jasně.
1: Ne, já spíš řekl bych, že to beru tak nějak spontánně, víte, tak
0: ano,
1: nějak samovolně, tak jako nenutím se k tomu. Jo, jako takhle. Ale na druhé straně mi samota nedělá žádné potíže. Podobně jak paní Dana, já se někdy v samotě, já se někdy sám, když jsem sám ze sebou, taky já se někdy cítím dobře. Nevadí mi samota. V žádném případě ne. Toulám se po hvězdách, filozofuji.
0: Ano, ano.
1: A nenudím se.
0: To je dobře.
1: Já bych řekl takhle. V naší rodině, v které jsem vyrůstal, my jsme rodina knihomolů.
0: Jo.
1: Takže i já jsem knihomol. No, a jeden z mých oblíbených autorů je italský autor Alberto Moravia. Autor Horál napsal mimo jiné Horálka, Zimanka.
0: Ano.
1: To bylo zfilmováno se Sophie Loren a napsal spoustu ještě dalších knih. A on píše i krásné povídky. A on ve své tvorbě on má moudra. On má ve své tvorbě moudra. On má i krásné povídky. A jednu takovou knižku, Útlok povídek, jsem četl a jedna z těch povídek mě velice zaujala. Celá povídka od začátku do konce je dialog dvou kamarádů. Jeden navštíví druhého. A baví se o všem možném, o životě ve své plné syrovosti a o samotě, o ženách. A tak jakoby filozofují. A když je tam pasáž, kdy se baví tak o té samotě a o ženách a tak dál, tak jeden chlapík říká tomu druhému, to je souvětí, to jsou tři, čtyři věty snad, a já vyberu jednu větu, která se dá vyjmout a poučit jako citát. A jestli mě rozumíte?
0: Ano.
1: No a mně se to natolik zalíbilo, že si to pamatuju.
0: Jo.
1: Jsem si to napsal, tak si to pamatuju. Takže vytrženo z kontextu. Není sám, kdo je sám. Je sám, kdo se cítí sám. A to je moudro.
0: Ano.
1: A já bych tomu dodal tohle. Já to řeknu upřímně. Já ve společnosti lidí spíše hloupých a duševně nějak moc nenavýší, jako lidi tak duševně omezených a tak, tak já ne, takhle, nevždy si člověk může vybírat společnost.
0: Ano, ano.
1: A někdy je mu prostě dána i tahle lidé, že mu dána společnost lidí, který si člověk asi nemůže vybírat.
0: Ano.
1: A kterou si nezvolí a tak v tom případě v takové společnosti nevítané, já se dokážu cítit mnohem osamělejší, než když jsem sám.
0: Když jste úplně sám. Dobře, tak Jaroslave, moc děkuju za ten váš příspěvek, protože byl velmi přínosný, i za to vaše moudro, které si pamatujete, a přeju vám všechno dobré a jenom samou vlídnou samotu, když si ji budete přát, jo?
1: Já vám děkuji, paní Jitunko.
0: Hezký večer vám přeju.
1: Přeji všem dobrou mysl a dobré zdraví.
0: Ano, ano, to je důležitá věc. Mějte se hezky, Jaroslave.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: a písnička Ztracená bloudím. Blížíme se k půlnoci a na telefonu máme Janu Zírkova. Krásný večer, Jano.
1: No, krásný pohodový večer všem i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny.
1: A já bych takhle na úvod podotkla jenom, že si myslím, že můžu mluvit i za všechny ostatní, že kdo posloucháme Noční linku, tak si určitě nepřipadáme samotný, protože Noční linka je takový skvělý noční společník, tak si myslím, že takhle máme mít.
0: Tak to je dobře.
1: No a já teda ještě chvilku zůstanu u Noční linky,
0: ano.
1: Protože právě ona, Noční linka, mě pomohla zbavit se té samoty, protože, jak už zmiňoval pan Pavel, tak také jsme se skamarádili přes Noční linku a Pavel je takový zdatný technik, tak mě pomohl na chytrém telefonu i nainstalovat službu WhatsApp. Vlastně taková služba, kde se vidíte přes ten telefon, přes kameru, můžete spolu komunikovat, vidět se. No a také mě zasvětil do Facebooku, kterého jsem byla dlouho leta odpůrkyně. No a i tam jsem vlastně získala takhle pár aspoň virtuálních přátel a to jako taky Facebook mě pomohl tak trochu od té samoty, že když si tam najdete to, co vás baví, tak je to taky takový pěkný, no. No a ještě také pár ostatních přátel z Noční linky, s kterými si také občas zavoláme, tak za to jsem taky moc ráda.
0: Ano, ano.
1: No a pak ona, ta samota, má občas taky své výhody a to spíš jako jsem zažívala v minulosti, protože jsem byla třeba v kontaktu nebo blízkosti s lidmi, se kterými jsem si neměla tak moc co říct, tak to jsem si tak jako říkala, no, že bych byla radši sama, než takhle ve společnosti.
0: Kde vás to nebaví vlastně,
1: no,
0: s některými.
1: Ano, tak.
0: No, stane se, že se člověk někde vyskytne a že vlastně ho ta společnost těch dotyčných lidí neoslovuje. To prostě tak je, no.
1: Ty dvě roviny to má, no. Prostě za mě asi takovou tu kladnou a i zápornou, no.
0: Takže i samota je pro vás prostě důležitá, abyste si tak jako třeba utříbila myšlenky a udělala taky, si svůj taky klid v sobě a tak v duši, jak se taky říká, že jo?
1: Když si potřebuje třeba odpočinout od něčeho, no.
0: No je, tak to je taky ideální. No. Dobře, no tak jo, Jano, tak moc děkuju a jinak vám přeju také krásné letní dny a děkuju za návštěvu.
1: Ano, i vám a pěkný zbytek léta i všem posluchačům, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Martinová a až na vrcholky hor dospívali jsme a těsně před půlnocí pozdravíme na Valašsko Pepína. Krásný večer, Pepíno.
1: Taky krásný večer, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju. No, Pepíno.
1: No, ano.
0: Tak co vy a samota? Jak vy vnímáte tuhle tu věc? Rád, nerad?
1: Tak samota. My už jsme zvyklí. Já už jsem 16 roku na důchodě, takže my býváme na té polosamotě, takže my tu jsme zvyklí jenom sami na sebe, takže nejak máme klid, nevnímám, že by ten den uteče, protože při práci, při zvířatoch a tak.
0: A teď mluvíte o tom, že bydlíte na samotě, ne, že byste bydlel sám, jo?
1: Ne. Mm-hmm. Teď jsem sám od středy, protože manželka je na operaci kyčle, takže
0: aha, jo.
1: Jsem sám, takže ten, ale jinak jako je to úplně jako v klidu.
0: Jaké je to v dnešní době takové bydlení na samotě? Potřebujete někdy, nebo stýská se vám někdy po ruchu města třeba?
1: Ne,
0: vůbec
1: paní,
0: ne.
1: Vůbec ne, protože já jsem celý život po světě jezdil, takže to je úplně, člověk vypne a má svůj takový režim a klid, takže teď včera jsme měli jako to zatmění slunce bylo, tak přijeli kamarádi a jeden hvězdář, on aj v ten 99. u nás byl, protože u nás je absolutní tma, žádné osvětlení.
0: No jasně, ano.
1: Tak to fotili, že a tak jsme to do noci ty snímky prohlídali, že já osobně jsem se jako nedíval, protože jsem měl ještě jakousi prácu kolem koně a takové drobnosti, že a tak až veď v noci jsme ten tak večeřali, tak opoždění, že a tak se zahral jsem na harmoniku jim, takže měli jsme veselo.
0: No tak to jste si udělali krásný večírek, pánečku.
1: Takže už to už je poslední to zatmění, co jako zažiju, nebo jsem zažil, že? Takže my jsme, to bude až za 50 roku, takže
0: jo.
1: To už je pase, ale bylo to krásné a jináč jako říkám, u nás jako jsem teď v létě třeba jsem tam nějaký ten hřibař, ale teď hřiby nerostou, takže není těch lidí a já ráno skoro jedu do toho hůstia, že pár těch kmenů stáhnu, že přijde hajnic, si to poměří a to. No pak potom už před obědem jedu domů, bohužel horko kvůli a i koňový, že...
0: Ano.
1: No a tak prožíváme to úplně v klidu, takže
0: tak nejsme... Dobře.
1: Máme klid a nejsme sami, takže...
0: Ano. No, tak jo, tak to může být krásná poetika tam u vás přímo.
1: je to krása. Akorát ty vody trošku méněj, že, ale tak nedá se nic.
0: Já vím, ano.
1: No, všade to je. Mm-hmm. Jak to člověk poslouchá, lidé to mají úplně zlé. Vím, bo okolitě, co jsou chataři, tak nemají vodu, když tak přijdu k nám na vodu, že? Takže...
0: Ano.
1: No.
0: Dobře, no tak jo, tak Pepíno, moc vám taky děkuju, ať se vám krásně žije a bydlí na samotě u lesa.
1: Jo, krása, dobrou noc, mějte se.
0: Mějte se taky hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Dobrou noc.

0: písničkou od Johnny Matisse jsme se přehoupli do nového dne a ejhle, je tu pátek s datem už 14. srpna. Na prahu nového dne nám všem přeju krásný páteční den. Užijte si ho podle toho samozřejmě, jak nejraději umíte a jak nejraději dokážete a nejlépe dokážete. No a hlavně nám všem přeju samozřejmě hodně důvodu k radosti a také pevné zdraví i v páteční den. A máte-li pracovní povinnosti a jdou dobře od ruky a pokud vás čeká prázdninový letní den, tak si ho užijte naprosto naplno. Co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Samota škodí prý zdraví? Trápí vás, že žijete sami? Nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid? Jste raději o samotě? Nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel? A je podle vás samota přítěží? Nebo člověku přináší naopak možnost v klidu přemýšlet, srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv třeba nejen na naši psychiku, ale i na fyzické zdraví? A jak se podle vás mění člověk, když žije sám? A rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná, dokonce ji mnozí i potřebujeme, proto abychom si právě urovnali myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci, ale osamělost podle výzkumů může ovlivňovat i naše zdraví. Tak tolik a mnohem více na téma samota. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak hezkou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho písnička Jsi. A 8 minut po půlnoci pozdravíme Rudolfa na Žatecko. Rudolfe, krásnou noc vám přeju.
1: Krásnou noc všem posluchačům i vám.
0: Děkuju. Děkuju.
1: A já bych chtěl přispět taky trošku do toho, tématu, který dneska je. Jo. U mě ta samota je taková různorodá, jo. Já jsem teda teďko už 7. rok sám, jako. Naštěstí teda mám přátelé, ale víte, když pak jako přijde to období, kde ty přátelé mají rodiny, že jo, jezdí na dovolenou a tak podobně, jo. Když člověk pak nemá s kým, že jo, tak dělat tu dovolenou a letošní léto je takový extrémní poměrně. Takže je mi smutno vždycky, no, tak si říkám, tohle mě docela oslovilo, to, co jako dneska máte tady.
0: A vy nerad třeba cestujete sám, že byste se někam vypravil, nebo s partou kamarádů, že byste se někam vypravil?
1: No, já to cestuju rád, mám trošku zdravotní handicap takovej, mám jako štípnutou kostrč a to je strašně bolestivý. To člověk prostě se špatně pohybujete, nebo už se pohybuje.
0: Jasně.
1: Pohybuje. No, takový tak jako někde tamhle někam. Jako rád jsem vždycky jezdil třeba po vlastech českých a podobně.
0: Ano.
1: A vždycky i u moře, jo. Jsem takový italofobik, protože jsem byl tam třikrát v Itálii. No, ale tak jako je to takový dost dneska těžký. Ono se řekne, jo, tak s někým tam se seznámíte, nebo jako tu samotu. Ale ono to tak jednoduchý není, jak to vypadá. Už jsem se o tom přesvědčil několikrát. Kamarádů mám tak nějak, já nevím, 5-6 dobrých kamarádů. No ale tak říkám, tak ty jsou vesměs všichni prostě mají ty rodiny a tak dále. Já prostě jsem sám delší dobu a teď ještě i děti se prostě s nima to je bladový povídání, prostě nekomunikují se mnou díky s manželce a podobně, ty jsou takový rodinný šarvátky, to není to dnešní téma, by jsem nechtěl. Ale jako bych přivítal, no, někoho, kdo je na tom třeba stejně jako

0: další, který chtějí zavolat, tak jako by jsem tím chtěl oslovit někoho, kdo třeba je na tom stejně jako já, jo, v těchto těch aspektech, které jsem tady povídal. No a tak jako je, máte fajn téma, fajn, jako já vás poslouchám.
1: Děkujeme.
0: Už jsem možná byl, ale je jediný, co je problém, se dovolat. No.
1: Jo, neklapne to vždycky, jasně.
0: No, někdy to neklapne. Já už jsem měl takový různý metody, paní Duško, že jsem vždycky zkoušel, když třeba byla písnička, když jste něco povídali, pak zase bylo jako nějaká, tak jaký je čísla, tak do toho se vsunou, tak to někdy se povede, někdy ne, no. Tak jako,
1: jasně.
0: Každý má jiný, prostě jinou metodu tady na tohle. To jste výborný rádio.
1: Děkujeme.
0: Úžasný.
1: Děkujeme za přízeň a za pochvalu.
0: A takže ještě jednou teda na závěr by jsem jako uvítal, kdyby někdo byl na tom jako já, a já vím, že to není seznamka žádná, ale prostě tak lidi poslouchají, že jo, mají podobný nebo stejný názory, nebo každý něco jiného a tak. Takže já vám chci popřát všechno nej, a až si takový rádio, jaký jste, a budu se těšit zase
1: tak
0: na další.
1: Tak jo, děkujeme moc a děkuju za návštěvu a ať se vám daří a hezké dny přeju, jo? Mějte se pěkně.
0: A krásný léto ještě.
1: Napodobně taky. Taky, Rudolfe. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Trianda, skupina Olympik. A taky jsem se narodil bos. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásnou noc, pěkný vysílání a posluchačům všichni pěkný poslech.
0: Tak jo, děkuju moc krát. Tak co vy a samota, Františku, vy jste, já mám pocit, pořád mezi lidmi hlavně, co?
1: No, tak já vám to řeknu. Tady ještě nikdo neřekl to, co řeknu vám já.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem, jak jsem někde sám kolikrát, tak já usnu sám, jak, jo, když jsem někde o samotě, tak dokážu usnout. A to bylo aj na vojně ve stráži.
0: Jo.
1: Tak jsem to byl sám, no, a já jsem usnul třeba u zástavy Vestoja. Víte, co to je Vestoja?
0: No to je zvláštní Vestoje, to vám řeknu. No,
1: ale jak se něco šustlo, nejde, tak se prostě... Jo, tak jsem procítil jako, jo, no, takže nikdy mě nikdo nenachytal tam, že jsem spál z zástavy, no. Jinak třeba přijedu 100 kilometrů daleko od Židlochovic do restaurace.
0: Ano, ano.
1: Tam si něco poručím a paní, ta Češíca přišla zpátky, dostanu už nějaký to jídlo a říká, nejste pan František, jako já říkám, on jsou, proč? Ona říká, já vás poslouchám vždycky v té rádiu, jak mluvíte, jo? No, a ona totiž jede, ona slouží ospoň třeba do 10, v 10, že jede dom, dojede dom v 11 a ještě synovi, že chystá nějakou baštu,
0: ano,
1: a že
0: ano.
1: Si pustí rádio, no a poslouchá noční linku, tak tam je...
0: No jo, svět je malý, jak se říká.
1: Já jsem jenom trochu promluvil, ona asi podle hlasu.
0: No jo, poznala, někdo má vysloveně ucho dobrý na lidský hlasy a rozlišuje, no, je, tak to je možný, ano, ano.
1: A dneska taky, dneska tam hrajeme kratky s jedním kamarádem v hospodě a tam seděla taková paní jedna z myslí s přítelem,
0: uh-huh.
1: A najednou říká, jste pan Švadiček? Já říkám, musím prosit, a proč? No, my jsme vás včera poslouchali, nebo vidí rádiu, jak jste mluvili, jo, my vás rádi poslouchali.
0: No tak to vidíte.
1: A zase byl, zase jsem tam nebyl sám, zase tam byl rachot, jo, a vykládání a sdělování.
0: Jo, takže pořád, jo. Aniž byste chtěl pořád mezi lidmi, ale přece jenom potřebujete někdy být sám, Františku?
1: No, tak jako si to... Já jako nevinucu, nepotřebuju, protože vidíte, kdybych potřeboval být třeba s nimi spat, nebo já jdu pozdě spat, že? Takže jsou akorát teď u toho rádi, já jsem sám, jak to, jo?
0: Ano, ano, ano.
1: No, ale jinak já mám celkem rád společnost, jako jo, lidi, když je v kolmě rachu, to jo, jo. Ale musí to být všechno v dobrým, jo, nesmí to být nějakým... s nějakým zlým, aby jsme se třeba někde nehádali, nebo tak. Takže v dobrým jsou rád sám, jak teda rád lidím, tak, abych to řekl.
0: Jasně, no. jasně.
1: No, a třeba na městě, na mě už čekala, paní čekala, jak přijdu z restaurace, tak vyjdu věc z restaurace, že tak říkala, pane Františku, já už tady na vás čekám, zase jsem vám přišel, no, a zase jsou lidi okolo, no, takže zase nesu sám. Kurce okolo mě něco, někdo motá, jo, a tak,
0: jo,
1: takže
0: jo. Tak. No. Tak to je dobře, že jsou to v dobrým všechno.
1: Nebo vidí o to moje vozítko lidi a zhání o mě jako, udělat nějakou práci, jo, no a tak mě tam najdou v té hospůjce, no a zase mám okolo sebe lidi, jo.
0: Ano,
1: no.
0: ano.
1: Takže,
0: nestačíte před ním utíct, Františku.
1: No, ale co říkám, že když jsem sám, že usnu, já bych nemohl dělat nějakou zodpovědnou práci, třeba řídit lokomotivu nebo tiráka.
0: Jo, že byste to prospal celý, jo.
1: Já bych to prospal a na to život, na to smrti, myslím, protože bych někde mohl rád.
0: Jo, velmi malér, no jo.
1: Velmi malér, no. Takže tak, no.
0: Tak jo, Františku, taky vám moc děkuju a přeju vám samozřejmě samotu jenom tehdy, když si ji budete přát a když vám bude vyhovovat. Mějte se hezky, hezkou noc přeju.
1: Taky podobně, no.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková právě dospívala a my se přesuneme do Otrokovic. Čeká na nás Taňka. Krásnou noc, Taňko.
1: Krásnou nobitko a všem, kdo poslouchají.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Byl to starý song, ale my nejsme starí, my máme staré děti.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jinak jako to, co říkal pan František, tak se mě taky párkrát stalo a nevolává to do noční linky a já říkám, jo, jako už jsem byla oslovená jménem přímo.
0: Ano, ano.
1: Jo, ale jako s tím, s tou samotou, jestli teda téma...
0: No, ano, samota a tak.
1: Jako, co se týká, jako taky, jako si nestěžuju na velkou jako společnost.
0: Mm-hmm.
1: A čím víc jako to třeba nefunguje v rodině, tak tím víc, já jsem vždycky říká, ne, co s chlapem, jo. A dneska říkám, jo, jako potřebovala bych jako tím, že blbě člověk vidí.
0: Mm-hmm.
1: A jako ráda bych měla ten doprovod, ale ten spolehlivý doprovod.
0: Jasně, jasně.
1: Ale partner se nehledá, partner se musí potkat. Seznámky v žádném případě.
0: To je pravda.
1: A jako je to složitý, je to hodně složitý. Dneska mě vzali moji kamarádi, kamarádka skoro nevidí a její manžel jsou spolu 25 let a říkám, buďte rádi, že jste dva. Jako není to jednoduchý. A byla jsem ráda, že mě vzali do Českého Těšína, jeli jsme tam nakupovat něco, konkrétně nebudu říkat řetězec.
0: Jasně, jasně.
1: Ale opravdu si považuju tady těchto lidiček. A no, jako nebráním se potkat někoho, ale to se musí opravdu potkat. Jako nedá se hledat. Partner se nehledá, partner se musí fakt potkat.
0: No a jinak, když jakoby bydlíte sama, žijete sama, tak vyhovuje vám to vlastně, že máte, uvědomujete si zase obrovské výhody tohoto, že máte svůj klid, svůj režim a tak.
1: Já to řeknu jinak. Ano, mám svůj klid. Asi by mě něco nabouralo, kdyby to se změnilo, ale zase teď jsem začala, jak jsem říkala, trošku to nefunguje v nejbližším příbuzenstvu jediné moje děti. Prostě ten systém si je tak nějak ukradl a tak jak jsem říkala, jo, sama, ale ne sama.
0: Jasně.
1: No, mě třeba říkají jako jedna trošku taková jednodušší kamarádka, proč si nenajdeš chlapa? Já říkám, víš co, partner se nehledá, partner se musí potkat. A víš, co je první oční kontakt. A to právě my, co tak trošku jako hodně blbě vidíme, tak tam je to složitější. A proč si nenajdeš partnera v té tvojí společnosti? Říkám, no protože potřebuju spíš k sobě někomu, kdo mě zastoupí a
0: ano.
1: pomůže. Jako nečekám, že bych potkala někoho, okolo bych lítala, koho by se musela vysloveně já starat. Jo, je to o tom vzájemném. Vzájemná pomoc. Jako upřímně, nedovedu si představit vedle sebe člověka staršího než tu já, protože to jsou obyčejně ti, kteří už chtějí tu péči.
0: Jo.
1: Ale jako taky já mám třeba kamarády mezi lidima 45 a víc, 50, ale to by nebyli partneři. Ale teď mám třeba kamaráda, my jsme se neviděli v životě, jo? Ale známe se po telefonu z určitých jako kontaktů nějakého vysílání. A to je tak úžasný človíček.
0: Ano,
1: 45 roku, jo? A říkám, prosím tě, proč nemáš o 20 víc? Jako, je to složitý, je. Ale jako opravdu bych tak nějak nelovila, já nelovím, ale opravdu jako vidím to tak, že vidím, že blbě vidím, ale jako moje roky spíš míň, jo, a to jsem si nikdy nedovedla představit. No, a jako asi by to tak mělo být, že já nepotřebuju chlapa, jako já mám barák, je kolem něho hromadu práce a vím, jasně, že udrazuju tím, že tady je moc práce, ale já po nikom nechci práci.
0: Rozumím.
1: Já si udělám to, co udělám, akorát na co nestačí, na to prostě mám kamarády, ale abych jako kolem někoho chodila, s tím, že se budu jako starat o někoho a jenom já o něho, ne.
0: Jasně.
1: V žádném případě.
0: Takže v podstatě zkrátka na něco samota dobrá, na něco zase tak úplně ne, jak tak poslouchám pozorně. Je, to tak.
1: Řeknu to tak, když mi někdo řekne, jo, dojdu, stavím se tu, ať je to kdokoliv, ženská chlap, jo, tak vím, že někdo přijde, pak když někdo dojde a zazvoní, říkám, kdo sem leze?
0: Kdo mi jde rušit můj klid a pohodu, že jo? No jo.
1: No, jako kdo by měl ohlášený najednou, jo, prostě, jako říkám to ve srandě, ale,
0: jasně,
1: ale je to
0: jasně.
1: Prostě tak, jo, jo, jo. Jako když se někdo ohlásí, ale taky mi vadí, když někdo řekne přijdu a pak nepřijde pro něco třeba. A pak přijde, jako by se nic nestalo a to už jako se na to dívám tak nějak jako divně, jako buď teda se domluvíme.
0: Ano.
1: Opravdu jako platí to, co jsme se domluvili.
0: Dobře, Staňko, taky už musím poděkovat každopádně. Přeju všechno dobré, hlavně hodně zdraví, hodně optimismu, dobré nálady a ať se vám daří.
1: Zdravíčko. Tak jo,
0: přesně
1: zdravím
0: tak. Děkuju.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások. Tolik písnička, na telefonu teď máme paní Jiřinu. Krásnou noc, Jiřino. Halo, halo, halo.
1: No, ano, ano.
0: Kdo jste v noční lince?
1: Pasovala.
0: No.
1: Ano, dobrý večer. Ta písnička pasovala akorát tak na nás. Já jsem měla manžela Slováka.
0: Mm-hmm.
1: Takže to bylo slovenské.
0: Mm-hmm.
1: A už mě v 2008 umřel a od té doby jsou sama.
0: Mm-hmm.
1: No sama, nedá se říct, která bývá nahoře, já jsem dole.
0: Jo.
1: Tak, ale to je, víte, jak to je. Děti jsou sami a maminka, jsem tam se na ňu dojdu podívat.
0: Jo, jo, jo.
1: A já mám dvě chodítka.
0: Mm-hmm.
1: Protože mám jeden schodek, důle to bych nezešla.
0: Mm-hmm.
1: Tak ona mě vždycky to chodítko jako jedno, když jsem měla, tak ona něho vždycky nesla, musela nosit hore, dole.
0: No,
1: tak
0: no.
1: Jsem si koupila druhé a jedno mám v pobytě, druhé mám pod tím schodkem a pár kroků udělám přes chodbu, tu před naším venku, sednu si pod strom do stínu a tam chvíli vydržím, sedě, dívám se na svět. A to je celý můj život, televíza a stromy. Teď byli mladí v Turecku, tak pozvali z Brna vnučku, aj s manželem, aj z pravnučku, aby mě šli hlídat, tak jsem nebyla sama, tak jsem byla ráda. Teď mě zase smutno po nich, protože odešli, už tu malou tu nemám, tak už je něco takové.
0: Takže samota vám prostě nevyhovuje, radši máte lidi kolem sebe, jo?
1: No, radši, ale tu žádný dokola nikdo takový není.
0: Mm-hmm.
1: Já mám už 86 roku, víte, tady žádný takový není v té naší ulici. To všechno ty staří lidi už to byli.
0: Jasně.
1: Umírali a...
0: Mm-hmm. Takže je vám tam smutno spíš, když tam nemáte děti.
1: Tady smutno.
0: Rozumím, rozumím. No každopádně jsem ráda, že jste se u nás zastavila v noční lince, aspoň na chvilku, paní Jiřino, a přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a máte radost právě třeba
1: zdraví,
0: z těch dětí.
1: Zdraví, skoro by to viděl.
0: Já vím, to je to nejdůležitější vždycky.
1: Tak nezlobte
0: se. Nezlobím se, já jsem ráda, že jste se zastavila a doufám, že se zase brzo uslyšíme, jo? Mějte se hezky.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá a písnička Dobrý kafe. A dovolala se Pepa Skyová. Krásnou noc, Pepo.
2: Zdravím a i vám přeju krásnou noc. Dostal jsem od manželky napomenutí, že když jsem s váma posledně mluvil, že jsem vám nedal slovo, nebo že jste mě nemohla klást otázky, že jsou ukecané. Takže...
1: jo.
2: Protože byla taky vzhůru, tak to poslouchala.
1: Jo, takže to já se nemusím pořád ptát, to... já jsem ráda, když lidi vypráví
2: já,
1: sami.
2: já bych aj rád byl, kdybyste mě položila nějakou otázku. Tak. Je to něco o samotě, že?
1: Samota prý škodí, zdraví se říká, samota osamění. Jestli rozlišujete, jestli někdy tu samotu potřebujete, abyste byl sám se sebou a skoncentroval se na svoje věci, jestli je to pro vás důležité, nebo naopak se cítíte nesvůj, když se tam je, z kterého konce to chcete vzít, je to na vás.
2: No, tak já to začnu o té samotě. Já jsem rád sám, když jdu na zahrádku a můžu se kochat jako tu přírodu a to se tam urodilo, letos je na to teda smutný pohled, protože co mohlo uschnout, tak uschlo. Ale jinak mám radši společnost. Jezdíme do Vůčovy na harmoniku, kde hrává jednou za měsíc kamoš, který mě hrál na 70. Takže tam si zaspíváme, jsme tam lidi tak stejného věku, tak a celkem příjemní. A nemám rád lidi, nebo společnost, kde jsou lidi, kteří neznáší názor o jiného, i když je opačný a uráží tyto lidi, tak o tam radši se zvednu a jdu pryč.
1: Jasně, rozumím.
2: Já mám moře známý, řekne si svůj názor, mám ho rozlišný, ale jako uznám jeho fakta nebo moje a každý si přebereme, vezem si toho, co chcem, ale neurážíme.
1: Ano.
2: S takovýma lidma jsou rád, ale jak někdo začne urážet, tak odcházím pryč. Já se rád bavím, rád si zaspívám a jako mám společnost rád, jako a jsem rád, když mám kolem sebe lidi. Jinak mě samota jako doma, když manželka byla v nemocnici, to mě nedělá moc dobře.
1: Nebaví vás, jo.
2: Nebaví mě to, protože pouštím hudbu, televizu moc nemocím, protože tam není moc na co hledět. Je, říkám, že to vždycky, když chci na to, říkám, jediný dobrý program je tam fotbal a hokej. A to ona moc nemusí, tak říká, na 22 bláznů se tam honí za kulatý nesmysl. Vám, babi, to bys musela rozumět.
1: Ano.
2: Jinak zítra mám manželka narození, tak dojde u všechny tři děti s rodinama, tak už se těším, bude veselo.
1: Budete mít zase hodně společnosti.
2: Máme výdajně takový rozdělávací stůl, tak ho přestěhujem do většího pokoje a budeme rozdělávat to, aby jsme se vešli všichni.
1: Ano, no tak to
2: bude,
1: je super.
2: Už to bude jak vůle, bude tam vzduch. Někteří jsou divočejší, že musíme se tam přibrzdit.
1: Jo.
2: Ale jinak tu rád, když mám kolem sebe lidi, ne. Říkám, jediná samota mě nevadí, když jdu na té zahrádce.
1: Takže samota není úplně pro vás.
2: Tak lidi, je to kousek od Kyjova a je to tam tak za větrem, jak se říká.
1: Ano.
2: Tady, když jsme tam mají s manželkou, říkám, babi, tady jak na kraji v nebi.
1: Tak to moc přeju, ať se vám na zahrádce daří, ať se to pak taky trošku zazelená k podzimu.
2: No, potřebovali, aby nám poslali nekouč trochu té vody.
1: Jo, no jo, s tím zaléváním v létě je to horší. Tak každopádně, Pepo, moc vám děkuju, ať se vám daří, užijte si oslavu vaší paní, všechno nejlepší.
2: Já už jsem měl strach, že si ani nedovolil, já jsem šestkrát už to zkoušel, pan Mítka na mě kašle, ona už mě ani nevezře.
1: Ne, to takhle není, to je takový, my tady máme na počítači vlastně takový hybrid, jako telefonní linka, a tam vlastně nabíhají ty takový světýlka a pod každým světýlkem je někdo z vás schovaný. Takže já tam vlastně ani nevidím a podle toho si vás potom vždycky přepojíme, jak se to rozbliká, takže takto.
2: Tak děkuji.
1: Taková loterie to je.
2: Příjemnou noc vám přeju.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Mějte to hezký.
1: Zase se budu těšit příště, Pepo, naslyšenou. Užijte si oslavu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Náša Patejdl, mal som rád býtníkou. Tolik písnička a jdeme do finále. Čtvrteční, páteční noční linky. Pojďme se podívat také do pošty, jinak za všechny odkazy mnohokrát děkuju. Psali jste hodně a mnoho věcí právě, které se týkají toho našeho tématu a pan Mojmír Kříž ze světa třeba dodává. Je otázka, zda si člověk svou samotu vybral sám nebo neměl jinou možnost. Skončil jsem v domově důchodců, mám hodně přátel, ale v tuhle chvíli je mojí společnicí hlavně komtesa Agnes Freja, doktorka flinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. Dneska mi přinesla darem malého ptáčka a myšku. Oba byli mrtví, tak jsem jí je zahodil. Ještě se s ní podělím o jogurt a půjdeme spát. S lidmi se setkám zase zítra na večerní mši a v neděli na liturgii a moc se na ně těším. Jinak přeju příjemné vysílání, všechny zdraví. Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, já vám moc děkuju. Přeju také všechno dobré, krásné dny. A jinak, protože jsme téměř na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová a přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, máme pro vás spousty krásných pořadů, tak vám přeju hezký poslech. No a já se budu těšit zase velmi brzy na slyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovi povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek. Pane doktore, já k vám jdu na poradu. Jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Petr Berkovec, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: A kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano.
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registech. Aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, neuvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No tak dál.
3: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
4: No tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
3: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Je tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, na řádný světský soud, nýbrž doporučuje ho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
2: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
3: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník vyjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho času.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: Aha. No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
3: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: Aha, no a jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
4: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce, a ten kámen, pane, je právě z roku 1460.

0: ukradl.
1: No počkejte. Počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
0: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
1: Ano, Dominy MCCCCL X5, no leta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
0: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
0: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
1: O, C, C, no, O, C, C, to by mohlo být... Aha, zkrátka Okcizus, že? No to znamená zavražděn.
0: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
1: No a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
0: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
1: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
0: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466. Zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ješkovi spravedlnost boží?
1: Poslyšte? To je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
1: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
0: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
1: No, pak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
0: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
1: Okamžik. A už do toho. Začínám vidět, no hrom do toho, no tohle je případ, no ano, to se shoduje, pan Ješek v tom má hlavní roli, aha, kruh se zavírá a proto on Jiří, no teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
0: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
1: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
1: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí.

0: ní odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
1: Ano, ano.
0: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ježkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ježek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na řádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
1: Nevím.
0: Ale tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se, Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
1: Máte na to doklady?
0: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
1: Já jsem to tušil.
0: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne. Ne. Ta první alternativa je lepší. No, tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
1: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec. Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ježku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil takrát na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat. Já. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalír, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců. No zkrátka báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celuloska není, petrolej není, lesní panství není a velkostek tak taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chajm rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udán jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zamřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tíhle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalil nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát. A nebo si chtěl dát na špionáž, to přinese báječné peníze, no porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat, pan baron byl ukrutně milý společník, vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme, tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, já si můžeme pohovořit. Já, tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslali nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídá mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale, helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek a pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan adjunkt, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunkt, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan adjunkt zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého Nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list. To je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, Já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme, pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slično. Ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám, a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám, tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houtek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl. Ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houtek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houtek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem. Snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného,

0: právě o to, umět mapě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát, kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: dva břehy může spojit most.
1: A kdo máš místo krve vodu, ti po břehu vyhni se proudu.

0: zmatek, ale protože jak si nechci způsobit zmatek, chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.